0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opilovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takovýchhle, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkový rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

mistra vtívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, poškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky, očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ale je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéfkuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Yeah. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhko rády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika rozehnal a pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka A moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takovýho něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mi takový jako určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z bal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na

0: Ještě zámku úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
5: Teď
3: není.
5: Tryskal.
3: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
2: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
2: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji. Což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste neztratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
2: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale hejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, Kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Česká a turecká policie zadržela 50 lidí, kteří podvedli Čechy o víc než 500 000 000. Chodkovice nad Mohelkou novou vyhláškou omezí konání technoparty. Centrum vojenské kynologie pod hradem Grabštejn je dnes přístupné veřejnosti a čekáme přibývání oblačnosti, večer i přehánky, teploty dnes do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké sobotní ráno přeje Hana Hopfoglová. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
2: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
0: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. 10. července vejde v účinnost vyhláška stanovující podmínky pro konání technoparty na území Hodkovec nad Mohelkou. Podle místostarostky města Heleny Řezáčové z budoucnosti pro Hodkovice je vyhláška reakcí na akci z konce letošního května, která trvala 2 dny. Její organizátoři si pronajali pozemek od soukromého majitele a město ji nahlásili až v den zahájení. Nová vyhláška mimo jiné stanovuje oznámení takové akce minimálně 30 dnů předem. Vojáci v kynologickém centru pod hradem Grabštejn budou dnes celý den předvádět ukázky práce se psy. Lidé uvidí například vyhledávání munice a zbraní. Areál v podhradí bude otevřený od 9:30 dopoledne do 16 hodin.
3: Centrum vojenské kynologie Chotyně se veřejnosti otevírá každoročně. Jako první z programů začnou statické a dynamické ukázky. Lidé uvidí také nácviky v reálných situacích. Naváže prohlídka veterinární ošetřovny. Lidé si zároveň budou moct prohlédnout i veterinární muzeum. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Město Jičín bude mít další chráněnou památku Lipovou aleji u Valdštejnské loďie. Téměř 2 kilometry dlouhé stromořadí založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valdštejna a je považované za naší nejstarší dochovanou historickou alej. Je už také součástí soustavy chráněných území Natura 2000, a to kvůli vzácnému brouku páchníku hnědému, který žije v dutinách stromů.
1: Počasí.
0: Dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, na severu až oblačno, postupně se na většině území našeho kraje bude více zatahovat a během večera se může místy vyskytnout slabý déšť nebo přehánky. Odpolední teploty stoupnou mezi 20 a 23 stupňů. Teď ráno fouká slabý severozápadní vítr, který během dne zesílí na mírný a biozátěž zůstává na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Opatrně jeďte po silnici číslo 268 v Ralsku Kuřívodech. U odbočky do průmyslové zóny je na vozovce vylitý olej. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojďte přesně tam, kam potřebujete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hodiny tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec ukazují 4 minuty po 5:00, zatímco kalendář naznačuje, že je sobota 4. července. No a já mám to potěšení vám oznámit, že posloucháte Dobré ráno. Ať už s námi usínáte nebo se s námi probouzíte, možná vás bude zajímat, co jsme si pro vás na následující minuty připravili. Tak tedy, povíme si něco o centrální evidenci psů, pak se na chvíli přesuneme do světa filmu, nejdřív nejdřív s Janem Křemenem a jeho českou filmovou stopou a pak díky Jiřímu Krejčíkovi navštívíme Karlovy Vary, které jsou teď momentálně také filmové. A nebude to dnes jediná návštěva Karlovarského filmového festivalu. Nejdříve ze všeho se ale vypravíme do Úštěku, kde v kostele svatého Petra a Pavla mají nový zvon. Váží zhruba tunu a ještě před instalací mu požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Taková tady bude první hodina dnešního dobrého rána, kterým vás provedou za zprávarským mikrofonem Hana Hauptvoglová a za tím moderátorským Miroslav Holubec. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: Jaroslav Uhlíř a také samozřejmě Zdeněk Svěrák a Severní vítr a také mohu jedním dechem dodat Vrchní prchni, tedy film, do kterého právě tuhle písničku tito dva pánové složili. Teď je přesně 5 hodin a 13 minut. Tak, teď už víme, kolik uhodilo a dobře vědí, kolik uhodilo také v Úštěku na Litoměřicku a to z toho jednoho důvodu. Kostel, tamní kostel svatého Petra a Pavla má po 84 letech nový zvon. Ještě před samotnou instalací ho slavnostně posvětil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Poté už zhruba tunu vážící zvon, odlitý v Holandsku, zamířil do tamní zvonice.
1: Jsem naprosto překvapen, nebo chcete-li šokován, ale v tom nejlepším slova smyslu. Tohle jsem opravdu nečekal. A jsem moc rád, jakože lidé asi tady budou ze široka daleka, ale že mají vztah ke kostelu a že pro ně svěcení nebo žehnání zvonu je událost. To mi udělalo velikou radost.
2: Popisuje první dojmy ze zaplněného kostela svatého Petra a Pavla pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: Zvon je vlastně požehnán, potom je pokropen svěcenou vodou, okouřen kadidlem a pokud je to možné, tak je rozezněn, protože tento zvon má téměř 800 kilo a aby zněl, tak musí viset. Musíme si počkat, až bude viset ve věži.
2: Slavnostnímu svěcení přihlížel i tvůrce bezmála 800-kilového zvonu Petra Rudolf Manoušek. Spolu se srdcem a zavěšením má nový zvon zhruba tunu. Měří víc jak metr v průměru a zhruba stejně má i na výšku. Zdobí ho unikátní reliefy s chmelovými šišticemi, znakem města i postavami apoštolů Petra a Pavla.
3: Chápu, že pro mnoho lidí je to jednou za život, že vidí zvon zblízka, protože málo kdo se do té věže dostane. Proto vždycky jako se snažím prosadit, že by se ta montáž měla dělat nikoli hned po posvěcení, ale nechat je si ho prohlédnout a oni se často vyfotografují s dětmi.
2: Petr Manoušek současně věří, že tento zvon nepotká stejný osud jako ty předchozí zrekvírované během dvou světových válek.
3: Se obávám, že pokud by měla přijít nějaká taková velká katastrofa srovnatelná se světovou válkou, takže asi to bude podstatně rychlejší a na to sundávání zvonů by ani nebyl čas.
2: A přidává ještě jedno přání novému přírůstku do zdejší zvonice.
3: Já osobně vždycky zvonům přeju, aby se dožili té své životnosti, o které říkáme, že je 1000 let. A 1000 let říkáme, protože starší zvony tohoto typu nemáme.
2: Město nový zvon zhruba za 1 000 000 korun pořídilo díky výtěžku z veřejné sbírky a zisku z úštěckého adventu.
4: Máme zvon, lidi jsou spokojení, baví se. Země skvělá akce, já jsem nadšený.
5: Už se těšíte, až moc, to tady rozezní.
4: Moc.
2: Uzavírá dojatý starosta Ondřej Elísek z Evropských demokratů. Z Úštěka Lucie Jizlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak se na to pojďme podívat, jak dnes bude. No, mělo by být jasno až polojasno, od severu až oblačno a postupně se na většině území bude víc zatahovat a během večera se může místy vyskytnout slabý déšť nebo přehánky, hlavně na severu. Nebojte, těch srážek bude maximálně do 3 mm. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16, pokud máte namířeno do hor. Teď po ránu bude vát ještě slabý vítr, během dne postupně mírný severozápadní do 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na jedničce. Ideální počasí na výlet, pokud chcete vyrazit třeba s Českým rozhlasem Liberec.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tereza Krnlová nám zpívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. No a teď pojďme k jednomu zajímavému tématu, na které jsem vás lákal v úvodu této hodiny. Od začátku července začal ostrý provoz centrální evidence psů. Do ní budou postupně zapisováni všichni psi chovaní v České republice. Co všechno registr usnadní? Na to se Iveta Klátová zeptala veterinářky Adély Wimmer.
1: Za mě je to usnadnění v rámci dohledání ztracených psů, eventuálně do budoucna potlačení nějakých jako množek a dalších jako chovatelských stanic, které úplně nedisponují průkazy původu, aby docházelo k lepší evidenci všech psů vlastně v České republice, protože spousta jich v dnešní době není registrovaná v rámci dohledatelnosti, když se to zvíře ztratí, a nebo i celkově nejsou třeba očkovaní tak, jak by měly být, a přitom je to vlastně ze zákona povinnost pro toho daného majitele. Takže i nyní vlastně ta centrální evidence psů, která vznikla, je ze zákona povinnost registrovat psa v tomto registru přes veterinárního lékaře. Ten centrální registr psů, který je pod ministerstvem, je vlastně bezplatný. Jediné v uvozovkách, co se platí, je registrace nebo přeregistrace toho daného zvířete, které se dělají právě u veterinárních lékařů. A je potřeba opravdu zmínit, že jsou bohužel už v dnešní době registry, které napodobují ten registr, je to určitý druh biznisu, takže si na to dejte pozor, protože ta registrace jako samotná, stejně jako když jdeme na úřad a potřebujeme zapsat auto, nebo si třeba jdeme vyřídit cestovní pas, tak ta je spoplatněná tím úřadem, tak stejně tak bude pravděpodobně spoplatněná ta registrace vlastně do toho centrálního registru veterináře, když tam půjdete, ale to v vozovkách členství v tom registru je potom zdarma. Takže žádné roční členství ani nic takového se neplatí, opravdu jsou to jenom business plány určitých lidí. Co se týče registrace, je to o tom, buď vy přijdete jako majitel zvířete za veterinářem, že potřebujete přeregistrovat, většina veterinářů to bude mít uděláno, že bude mít vlastně formulář, který vy vyplníte, jsou tam vlastně údaje, které je potřeba pro to, abychom vlastně vás jako člověka vlastně České republiky vyhledali, ono nám to automaticky vyjede vlastně vaši adresu a už vás to potom zařadí k tomu zvířeti, které my tam zaregistrujeme, a tuto povinnost vy máte do té doby, než přijde vlastně to zvíře na vzteklinu. To znamená, i kdyby byste teďka naočkovala 3letou vzteklinu 30.6., tak následně máte vlastně 3 roky, než se zaregistrujete do té evidence. Protože aby vlastně nevznikla povinnost a úplně nutnost toho člověka za každou cenu hned letět jako k veterináři, tak to udělali takhle, že tím, že se to teďka rozjíždí, aby i v rámci toho celého vlastně procesu nedošlo k přetížení jako serveru, tak to je uděláno tak, že vlastně nejpozději při další vakcinaci, to znamená opravdu, když by se očkovala 3letá vzteklina a bylo to 30.6.2026 naočkováno, tak vy máte do 30.6.2029, do kdy vám ta vzteklina platí, možnost vlastně to zvíře zaregistrovat a nebudete po potahování, že jste nesplnili zákonnou povinnost.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Seven neboli nebe Briana Adamse teď ve studiu Českého rozhlasu Liberec střídá Hana Outvoglová a její krátké zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti, to znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech na některých místech ještě zhorší, jak upozorňuje Český hydrometeorologický ústav. Město Chrastava od ledna rozšíří provoz pečovatelské služby na víkendy a svátky. Službu posílí dvě další pečovatelky. Změnou chce radnice zlepšit dostupnost terénní péče pro lidi se sníženou soběstačností. Populace tetřívka obecného v Jizerských horách klesla o třetinu, ukázal to průzkum agentury ochrany přírody a krajiny, který se opakuje každé tři roky. Letos ochránci přírody napočítali 20 tetřívků, před třemi lety jich bylo o zhruba 10 víc. Krkonošská stezka Koruna mistrů v Jánských Lázních slaví 9 let od svého vzniku. Na dnešní den proto její pracovníci připravili speciální program. Po celé trase jsou různá stanoviště s úkoly a návštěvníky čekají medvědí kvízy, soutěže i nové atrakce. Jablonečtí fotbalisté za sebou mají přípravné utkání, odehráli ho na Turnovském stadionu proti Ústí nad Labem a zápas skončil remízou 1-1. Slovan Liberec odehraje přípravné utkání dnes, také v Turnově, od 11 hodin s pražskou Duklou. A sobota bude zpočátku slunečná, později čekáme přibývání oblačnosti a večer i přehánky. Teploty dnes 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli opravě mostu na silnici 1/35 na průtahu Libercem je až do 8 hodin uzavřená soustava okružních křižovatek pod mostem, takzvaný Sněhulák. Objížďka vede Ostašovskou ulicí, nájezd z Londýnské ulice na průtah ve směru na Chrastavu je průjezdný.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly krátké zprávy s Hanou Obtoglovou, ty další, ty velké, tu budou zase za necelou půl hodinu. No a za přibližně dvě písničky tu bude česká filmová stopa s Janem Křemenem. Tentokrát asi udělá radost všem, kteří sledovali letošní Oscary.

Myslím, že není třeba představovat, ale pro forma tohle byl František Nedvěd a samozřejmě Franky Dlouhán. 5 hodin a téměř 40 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a pokud jste ho poslouchali zhruba před 7 minutami, tak jste slyšeli takovou trošku![![![││![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: nápovědu, o čem bude dnešní česká filmová stopa. Říkal jsem, že výhodu z odpovědí na tuhle otázku budou mít ti, kteří sledovali letošní Oscary. Takže pojďme na to. Otázka zní, jakou českou filmovou stopu zanechal dokument Pan nikdo proti Putinovi. Na to nám právě teď odpoví kolega Jan Křemen a pozve nás také na filmovou novinku Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner.
1: Ten film, na který bych vás chtěl dnes upozornit a který má v sobě českou filmovou stopu, byl do kin uveden teprve nedávno. Do historie české filmografie se zapsal Oscarem. Oscar 2026 přepsal naší historii. Česko má vůbec poprvé svého zástupce mezi vítězi v kategorii nejlepší dokument. Oscara na 98. ročníku cen Akademie získal snímek Pan nikdo proti Putinovi, amerického režiséra Davida Borensteina, působícího v Dánsku, a ruského spolurežiséra Pavla Talankina. Ten tajně natáčel v pát ruské válečné propagandy do škol a když se svými záběry z Ruska uprchl, riskoval vše, co miloval, včetně svého života. Dokument produkovala také česká společnost Pink. O čem snímek vypráví? Pavel Talankin byl oblíbeným učitelem v jednom malém ruském městě. Pak ale přišla invaze na Ukrajinu. Do škol povinné válečné osnovy a atmosféra ve škole i ve městě začala houstnout. Dříve točil školní slavnosti, nově musel natáčet nacionalistické nástupy a válečnou výuku. A tak začal bojovat proti zlu tím, co uměl. Tajně natočil i to, co nemusel, a zdokumentoval, jak válka a násilná aplikace nové ideologie postupně ničí každodenní život i budoucnost příští generace. Dnes film Pan nikdo proti Putinovi v kinech nedávají, ale pozvu vás na jiný dokumentární film Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, který pro vás natočil Brian Felber, a to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Creedence Clearwater Revival nám zpívala o dešti, já o dešti nebudu zpívat, jen se o něm krátce zmíním.
1: Počasí.
0: Ještě než ale budu mluvit o dešti, podíváme se na aktuální počasí v Libereckém kraji. Co se teplot týče, ty mají poměrně vysoký rozptyl od 8 stupňů v Semilech až po 13 stupňů v České Lípě, tak to pojďme vzít pěkně zleva doprava. V Liberci momentálně naměříme 9 stupňů Celsia, v Jablonci o 2 stupínky více, 11 stupňů. Friedland hlásí 12,3 Semily, jak už jsem říkal, 8, respektive 7,8. Česká Lípa téměř 13 stupňů Celsia, zatímco v Doxech naměříme téměř 10,5 stupně. Jinak dnes bude skoro jasno až polojasno, od severu až oblačno a postupně na většině území se bude více zatahovat a během večera se může vyskytnout slabý déšť nebo přeháňky, hlavně na severu území. Ty přeháňky, respektive množství srážek, nepřesáhne 3 mm, takže to nebudou žádné velké průtrže. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 20 až 23 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 13 až 16. Teď po ránu a večer bude vát pouze slabý vítr, během dne mírný severozápadní, a to o rychlostech mezi 3 až 7 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a budou až velmi dobré a biometeorologická předpověď pro dnešek hlásí stupeň číslo 1, což je mírná zátěž. Tolik tedy počasí. My se za malou chvíli vydáme, jak už jsem předeslal, zpátky na festival do Karlových Varů. Ten začal včera, konkrétně jeho 60. ročník. Za chvilku se vrátíme ale do doby, kdy vládly úplně jiné společenské poměry než dnes a dost ovlivnili to, co kdysi právě na karlovarské přehlídce zažil režisér Jiří Krejčík. Tak si na jeho vyprávění počkejte.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Lucie Vondráčková nám zpívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec zhruba 9 minut před 6. hodinou. Po 6. hodině vás čekají další zprávy, které pro vás dnes ráno a dopoledne připravuje a bude připravovat Hana Hauptvoglová, ale já jsem vám sliboval, že se ještě na chvíli vrátíme do světa filmu. Karlovy Vary opět zažívají největší nápor návštěvníků za celý rok. Ve městě včera začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Proslulý filmař Jiří Krejčík zažil karlovarskou přehlídku už v dobách, kdy byla ještě v socialistických plenkách. O jeden zážitek se s námi kdysi podělil.
1: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené naladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta, no tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkají, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík. A ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment. To už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď, přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně, stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu, já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři, vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat, já tu Ladininu, já ji neporazil, ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a jednu firmu. Na hrad Bezděz se vrátila černá Madonna Montserratská. Na řeckém Rodosu zemřel 19-letý Čech. Skoro jasno až polojasno, postupně oblačno a teploty do 23 stupňů. To je dnešní předpověď počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Klidné sobotní ráno přeje Hana Hopfoulová. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy, které v době nehody lanovku vlastnily. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
2: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
3: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti.
2: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
4: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
2: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: V kapli hradu Bezděz dnes v poledne posvětí sochu Panny Marie Montserratské. Jde o kopii tzv. Černé Madony, kterou do někdejšího kláštera v roce 1666 přinesl řád benediktínů. Originál je ze dřeva, kopie z Labského Pískovce. Podrobnosti přidává kastelán Bezdězu Kamil Seidl.
5: Po zrušení kláštera byla přenesena do kostela. Tak jsme oslovili akademického sochaře pana Milana Váhu, který mimo jiné dělal sochy na Karlově mostě.
1: Na jediné české ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Harachovem začala hlavní část sezóny jízd historických vlaků. Na Zubačce budou jezdit od pátku do neděle až do konce letních prázdnin. Podle Petra Prokeše, ředitele železniční společnosti Tanvald, která nostalgické jízdy připravuje, se návštěvníci mohou těšit nejen na pravidelné jízdy parních vlaků, ale také na návrat ozubnicové lokomotivy Rakušanka, tematické víkendy, historická vozidla nebo oblíbenou důlní železnici. Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech. Osobním autem ho srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání.
0: Počasí.
1: Sobota bude zpočátku skoro jasná až polojasná. V severní části kraje může být až oblačno. Postupně čekáme přibývání oblačnosti na většině míst našeho kraje. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů a večer se místy může přidat slabý déšť nebo přehánky. Fouká slabý severozápadní vítr, který během dne zesílí na mírný a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v České Lípě v Purkyňově ulici hned za křižovatkou s Borskou ulicí. Je na silnici vylitý olej. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Před 4 minutami jsme načali druhou hodinu dnešního dobrého rána s datem 4. července, je sobota a 4 minuty po 6. hodině. Tato hodina bude hlavně ve znamení zajímavých informací, ať už o počasí, jako obvykle ve čtvrt a ve tři čtvrtě, samozřejmě kromě zpravodajských relací. Krátce po 6:30 to budou regionální informace, Petr Jungmann zalistuje svým kalendáriem a k počasí se vrátíme i na konci hodiny, kdy dáme slovo našim předškolákům. Začneme ale vědou. Pokud jste ochutnali kvašenou zeleninu nebo kysané mléčné výrobky a neudělali vám hned dobře, vědci radí, zkuste je znovu. Proč, to vám povíme už za chvíli. Tak tedy dobré ráno a hezký poslech.

0: Valdemar Matuška nám zpíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. No a já se teď vrátím k tomu, co jsem před chvílí nakousl. Až 9 z 10 nemocí nějak souvisí s lidským mikrobiomem. Odhalují to vědci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme a tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
2: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
2: Je to nějaký fyzikální jev,
3: ano,
2: který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost?
3: Ano, a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny. Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Mikrobiom mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír, fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: My vědci rádi říkáme titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Phil Collins, další den v ráji, no uvidíme, jaké počasí bude v tom našem ráji. Právě teď tu máme informace a předpověď.
1: Počasí.
0: Tedy, dnes bude skoro jasno až polojasno, od severu až oblačno a postupně na většině území se bude více zatahovat a během večera se může místy vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky, hlavně na severu našeho kraje. Každopádně souhrn nebo úhrn těch srážek by neměl překonat 3 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia. Teď po ránu ještě může vát slabý vítr, který se vrátí i večer. Mezitím během dne to bude mírný severozápadní o rychlosti do 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes budou dobré, dokonce až velmi dobré a biopředpověď je na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. Za malou chvíli zalistujeme s Petrem Jungmannem dnešním kalendáriem. Ještě předtím je tady ale pozvánka do našeho vysílání.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Anna Julie Slováčková nám zpívala přibližně 8 minut před 6:30. No a teď už je nejvyšší čas pro další pravidelnou rubriku. Kalendáriem zalistuje Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Bologni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno ruským jménem připomíná Pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.

0: Kapela Smoky nás dnešním dobrým ránem Českého rozhlasu Liberec doprovodila až k dalším krátkým zprávám, které pro nás má Hana Hauptvoglová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Přesto by si lidé měli otevírací dobu předem ověřit. Obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Zahrádkáři z Dox neuspěli s žalobou na tamní radnici. Město nájemníkům zahrad v kolonii nad Čepelským rybníkem předložilo nové nájemní smlouvy podle aktuální legislativy. S tím po 30 letech navýšil nájemné na úroveň stanovenou znalcem. Svaz nové smlouvy neakceptoval a podal žalobu. Okresní soud v České Lípě ji nepravomocně zamítl. Na hradě Valdštejn budou po celý víkend rytířské turnaje a představení. Od 10 hodin dopoledne začne každou hodinu vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex a návštěvníci hradu si mohou prohlédnout i novou stálou expozici barandovských kostýmů z pohádky Princezna stokrát jinak. Dnes se začíná Šrámkova sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury. Letošní 70. ročník má téma hostina. Oficiální zahajovací ceremoniál bude v 19 hodin a 30 minut v sobotecké Sokolovně. Festival v Sobotce potrvá do 11. července. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu ji čeká Karolína Muchová, která vyhrála nad Tajkou Savankevovou také 2-0 na sety. A ještě počasí, skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a odpolední teploty do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Opatrně jeďte po silnici číslo 268 v Ralsku Kuřívodech. U odbočky do průmyslové zóny je na vozovce vylitý olej.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly krátké zprávy, které připravila Hana Hauptvoglová. Co se nevešlo do těchto zpráv, to vám přineseme už za chvíli v našem regionálním servisu Českého rozhlasu Liberec.

Václav Neckář má něco s jedním pánem, tak zní název písně, ale musíte uznat, že to zní jako klepy, jako pomluvy. To my pro vás právě teď 9 minut po 6:30 máme seriózní regionální informace. Začneme v městě Desná, respektive na Desensku. Desná na svém webu informuje, že kvůli dnům zubačky, které se dnes a zítra konají právě tam, nebudou na trati Kořenov, Skarska, Poremba, Gurna jezdit běžné vlaky. Pojedou jen z Liberce do Harachova. Z Kořenov Nova do polských zastávek Polana Jakušická, Sklárska Poremba Huta a Sklárska Poremba Gurna budou jezdit náhradní autobusy. Tyto informace, jak jsem říkal, najdete na webu www.mesto-desna.cz. Na stránkách městysu Zásada jsme našli upozornění z ordinace doktora Žvaka tohoto znění. V letních měsících budeme ordinovat standardně kromě 13. až 24. července a 10. až 14. srpna, kdy budou naše ordinace uzavřeny. V těchto termínech nás bude zastupovat ordinace na Pěnčíně. I zde je potřeba se objednat předem. Zkontrolujte si prosím s předstihem zásoby trvalé medikace, aby vám běžně užívané

léky vystačily po dobu naší nepřítomnosti. Tyto informace najdete, jak jsem říkal, na stránkách www.zasada.cz. A teď si dáme ještě zábavu, jelikož máme víkend. Obec Krompach dnes pořádá slavnost Okno do prázdnin. Program začíná ve 13 hodin divadelní pohádkou u kostela, kterou tam poté vystřídají kejklíři. V parčíku TGM bude přehlídka papoušků. U rybníka se děti budou moci projet na koních a také tam hasiči předvedou ukázku své práce a odpoledne opět u kostela zakončí opékání buřtu a hraní a zpívání u táboráku. Celé odpoledne také doprovodí stánky s řemeslným zbožím a občerstvením. Tolik tedy Krompach, pojďme ještě do sousedních Mařenic. Tam si dnes přijdou na své milovníci guláše. Na dětském hřišti vedle obecního úřadu začne v 10 hodin, tedy za zhruba 3 hodiny a nějaké ty drobné akce s názvem Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Je to už druhý ročník této akce. Budete mít možnost ochutnat soutěžní guláše. Připravený je i program pro děti a od 12 hodin začnou koncerty kapel The Cubes, Country Gang a Klika. Tolik tedy krátké regionální informace. Já doufám, že jsou pro vás potřebné. Za malou chvíli určitě přijdou další užitečné informace, a to takové, že o počasí. Ještě předtím nám ale v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec zaspívá Paul Young.

0: počasí.
1: Ještě tak před 2-3 měsíci touhle dobou teplota klesala a kolem 8 hodiny byla největší zima. V touhle dobou, jelikož máme 4. července, tedy prázdniny v plném proudu a léto samozřejmě, tak touhle dobou už teploty stoupají, jelikož nám, no ne úplně paří slunce venku, ale už vyšlo a každopádně působí samozřejmě na teplotu v konkrétních městech Libereckého kraje, tedy konkrétně v Liberci, kde momentálně naměříme téměř 11 stupňů, stejně jako v Jablonci. Ve Frýdlantě dokonce najdete na teploměru hodnotu 13 stupňů Celsia. V Semilech je to 11 stupňů, v České Lípě téměř 12 a v Doksech zatím pouze 10,5 stupně. Každopádně ty teploty samozřejmě během dnešní dne budou stoupat, a to na 20 až 23 stupňů, jelikož bude skoro jasno až polojasno, od severu ale bude až oblačno a postupně se na většině území bude více zatahovat. Během večera se dokonce místy může vyskytnout slabý déšť nebo přehánky, hlavně na severu území, ale nebojte, žádné velké průtrže, mračen a rozvodnění, ty srážky budou maximálně do 3 mm. Co se větru týče, tak ten teď ráno a ještě večer bude vát pouze slabý, během dne se ale změní na mírný severozápadní o rychlostech do 7 metrů za sekundu. Aby byly informace o počasí úplné, pojďme ještě na rozptylové podmínky, ty dnes budou dobré až velmi dobré a biopředpověď pro dnešek hlásí stupeň číslo 1, což je mírná zátěž. Za malou chvíli budeme hovořit s našimi předškoláky na téma voda, tak na to jsem obzvlášť zvědavý. Ještě předtím ale nám zaspívá Jana Kirchner spolu s kapelou Jelen a ještě tady máme jednu zajímavou informaci.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak tahle spolupráce, myslím, vyšla dokonale. Myslím tím písničku Co bylo dál, kterou naspívali Jana Kiršner a kapela Jelen. Minulý víkend padaly teplotní rekordy. Pokud jste mohli, určitě jste zamířili někam k vodě. Snad se tedy všechna nevypařila. Narážím tím na jednu z replik, kterou už za chviličku uslyšíte. I nad vedrem a vodou se totiž zamysleli děti. Ptala se jich redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jak chutná voda?
2: Buď to může být slaná nebo sladká.
3: Studená voda nebo horká voda.
2: A mně chutná taková polosladká a poloslaná.
1: Potřebujeme vodu k životu?
2: Jo, protože kdybychom jich neměli, tak bychom vyschli a mohli i umřít.
3: Krev je přece voda. Taková červená. My máme v těle takový krtače, který nám čistí krev a potřebují na to vodu. Tam se to takhle nabáčí a takhle se to tam čistí ta krev. A stříká nám z těla krev.
1: Je na naší planetě dost vody pro všechny?
2: Jo, je. Protože voda se vyrábí z řeky a když se to odpaří do mraku, tak může pršet a lidi to můžou chytat třeba tu vodu do belíku.
1: A mělo by se s vodou šetřit?
3: Ano, mělo.
1: A může se stát, že na planetě voda dojde jednou?
2: No, když bude takový hodně velký vedlo, tak se to může všechno vypařit.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Stát za první půl rok vybral na dálničních známkách víc než 5 miliard korun. Dopravu v Jabloneckých Vrkoslavicích omezí forkrosový závod. Policisté v květnu a červnu kontrolovali provozovny v Libereckém kraji kvůli drogám. A čekáme přibývání oblačnosti, večer i přehánky, teploty dnes do 23 stupňů. Hana Foglová přeje hezké sobotní ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíc se podle mluvčí podniku Jany Jandové v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční.
3: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
2: V Jablonci nad Nisou bude příští víkend uzavřená část Sokolovské ulice. Pojede se tam závod světové série ve forkrosu horských kol JBC Forkross Revelations. Informovala o tom mluvčí magistrátu. Akce bude v areálu Dobrá voda od čtvrtka do soboty. Závody jsou naplánované na pátek a sobotu. Sokolovská ulice bude v těchto dnech neprůjezdná. Pro řidiče bude připravená objízdná trasa.
4: Objížďka povede v obou směrech po silnici 1/14 a dál Pražskou a Janáčkovou ulicí. Uzavřená bude taky účelová komunikace Turnovská, která vede k lyžařskému vleku. Pro tuto silnici objízdná trasa nebude. Závod organizuje český biker Tomáš Slavík. Na akci se mimo jiné představí taky český akrobatický pilot Martin Šonka. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Policie během 2 měsíců zkontrolovala 42 provozoven v Libereckém kraji a zajistila přes 13 000 produktů návykových látek. Kontroly byly součástí celostátní policejní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí a kratomu. Jak na policejním webu informoval Pavel Folprecht z krajského odboru obecné kriminality, policisté zahájili 23 trestních řízení a u 14 případů prověřují možné spáchání přestupku. V Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Hrál v něm mladého muže, který se bouří proti přetvářce. Britský herec Jesse Eisenberg dopoledne publiku představí film Dvojník a převezme cenu prezidenta Karlovarského festivalu. Adaptaci příběhů o Frankensteinovi snímek Nevěsta pak před půlnocí osobně uvede herečka, scénaristka a režisérka Maggie Gyllenhaalová.
1: Počasí.
2: Dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, od severu až oblačno a postupně se na většině území našeho kraje bude více zatahovat. Během večera se může místy vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky. Odpolední teploty stoupnou mezi 20 a 23 stupňů. Teď ráno fouká slabý severozápadní vítr, který během dne zesílí na mírný a biozátěž zůstává na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby teď potkáte na silnici 1/10 v úseku mezi Kořenovem a odbočkou na Polubný, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dnešní dobré ráno vstoupilo do své druhé poloviny, jsou 7:04, je sobota 4. července a svátek slaví Prokopové, všechno nejlepší. A teď, co nás tuto hodinu v našem vysílání čeká? Bude to Martin Písařík se svou rubrikou Co v učebnicích nebylo, bude to i písničkář Martin Horák, který vyrazil na své letní turné. Na závěr hodiny si povíme něco o soutěži Děti památkám, památky dětem, ale úvod bude jako vždy po 7. patřit sportu, konkrétně fotbalu. Jablonecké fotbalisty nakonec čeká pohárová Evropa. Přípravu ale nemění. Uslyšíte o tom už za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
1: Dobré ráno

0: Jana Kratochvílová nám zpívala jednu ze svých nejslavnějších v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. No a písničky teď v našem vysílání vystřídá sport. Fotbalisté Jablonce už mají jistotu, že si přece jen zahrají evropské poháry. Po vyřazení Karviné kvůli účasti v domácí korupční aféře si zahraje druhé předkolo konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu. O tom všem byla řeč v útrobách turnovského stadionu, kde jablonečtí v přípravě remizovali s Ústím nad Labem 1-1.
1: My jsme rádi, že máme tu šanci a tu příležitost. Samozřejmě, kdybychom vyhráli finále poháru, tak ty starosti by byly někde úplně jinde a bylo by to snazší a veselější pro nás. Ale rozhodně tohle bereme jakoby druhou mízu a druhou příležitost. Jsme za ní hrozně rádi, jsme za ní šťastní.
2: Zmínil poutkání majitel jabloneckého klubu Jakub Střeštík. Má jasno, že ty následující dny budou opravdu hektické s ohledem na brzký start v pohárové Evropě.
1: My se samozřejmě budeme snažit se nachytřit u kolegů v Hradci, podíváme se na to, co už oni měli zařízený, co měli připravený a to, co bude jakoby šance převzít od nich, tak když to bude vyhovovat, tak přemezme od nich, to by nám tu situaci mohlo asi možná malinko usnadnit. Na druhou stranu není to poprvé, když se Jablonec objevuje v evropských pohárech a ten tým a ten management už tím zkušenosti má, takže věřím, že to zvládneme bez nějakých zásadních problémů.
2: Trenér Luboš Kozel pak říká, jestli kvůli Evropě bude nějak měnit přípravu týmu.
3: Ta varianta tam ve hře byla, tak jsme zvolili to soustředění vlastně o trošku dřív než jindy třeba. Takže jakoby vlastně odjíždíme v neděli do Rakouska, vracíme se 15., což je týden před tím prvním zápasem, takže to nám jako to nějak nenarušilo, se dá říct.
2: Každopádně natěšení na pohárovou Evropu je v kabině jabloneckých fotbalistů velké. Pokračuje golman Jan Hanuš.
4: Teďka vlastně i když víme, že mohli jsme ještě jako víc, kdybychom zvládli samozřejmě finále poháru, ale i tak hrát pohár je jako skvělý a jsem hrozně rád, že tady můžu zase zažívat a zažít a uvidíme, takže jako ta motivace v tom samozřejmě je, ne, že bych ji potřeboval i tak, ale v tomhle tom to beru, že i celkově pro ten klub, že to je skvělý a že doufám, že to zvládneme.
2: Jablonecké fotbalisty ale ve druhém předkole konferenční ligy nečeká nic snadného. Chorvatský Varaždin.
1: Víme, jak ty předkola fungují, jo. Tam se velmi často objevují manšafty, které vlastně jako jsou extrémně silný. Myslím, že všichni ví, jak chorvatská liga je kvalitní, když se podíváme na chorvatský nároďák, tak to je prostě jeden z jako z nejlepších evropských manšaftů vůbec. A Varaždin skončil na třetím místě, takže to určitě nebudou žádný ořezávatka, žádný otloukánci. My do toho jdeme s pokorou, ale samozřejmě s vírou a s touhou postoupit do toho dalšího předkola.
2: Doplnil Jakub Střeštík z Turnova Pavel Petr.
5: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, od severu až oblačno a postupně se na většině území bude více zatahovat. No a během večera se dokonce místy můžou vyskytnout i přehánky nebo slabý déšť, hlavně na severu území. Předpokládané množství srážek by nemělo překročit 3 mm. Nejvyšší dnešní teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů, na horách to bude 14 až 17. Teď ráno a ještě večer bude vát slabý. Vítr během dne se změní na mírný severozápadní o rychlostech do 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď stupeň číslo 1, mírná zátěž. Tolik tedy počasí jen telegraficky, protože za půl hodiny zavoláme přímo ke zdroji, tedy do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a zeptáme se na podrobnosti.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Michal Tučný v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Co v učebnicích nebylo? Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? Několik čísel a zajímavostí nám nabídne právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Umberto Toci v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec a teď už krátké zprávy od Hany Hauptvoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Cenové stropy na paliva jsou o víkendu o něco vyšší. Benzín stojí maximálně 41 korun a 10 haléřů. Naftu čerpací stanice prodávají nejvíc za 37 korun a 16 haléřů. Vláda bude nejvyšší přípustné ceny paliv určovat nejméně do 19. července. 10. července vejde v účinnost vyhláška stanovující podmínky pro konání technoparty na území Hodkovic nad Mohelkou. Je reakcí na akci z konce letošního května, která trvala 2 dny. Nová vyhláška mimo jiné stanovuje oznámení takové akce minimálně 30 dnů předem. V zahradě Libereckého zámku bude i letos letní kino. Jde o součást prázdninového programu, který město připravilo ve spolupráci s komunitním střediskem Kontakt. Promítat se bude každé úterý od 20 hodin až do 25. srpna. Autobusoví dopravci posilují spoje do Karlových Varů, kde v pátek začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Stálé spoje jsou podle zástupců Flixbusu a Regiojetu téměř vyprodané a rychle se plní i ty posilové. Dopravci jsou připraveni kapacity ještě navýšit. Jablonečtí fotbalisté v dalším přípravném duelu remizovali s Ústím nad Labem 1-1. Utkání se hrálo v Turnově a na stejné hřiště dnes k přípravnému utkání nastoupí i Slovan Liberec v 11 hodin proti Dukle Praha. A sobota bude zpočátku slunečná, později čekáme přibývání oblačnosti a večer i přehánky. Teploty dnes 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Turnově je teď neprůjezdná ulice Na Kamenci. Na výjezdu z Turnova ve směru na Sedmihorky spadl na silnici strom, hasiči ho odstraňují.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly další krátké zprávy od Hany Hauptvoglové, tyto v 7:30. Teď máme 2 minuty po 7:30 a za malou chvíli jen co nám dospívá Hana Zagorová a po ní i Nezmaři. Si představíme písničkáře Michala Horáka, který začal včera v Jablonci nad Nisou svou letní koncertní show. Kam a kolikrát se ještě do Libereckého kraje vrátí, dozvíte se za chvíli.

0: Bodláky ve vlasech, folková klasika kapely Nezmaři nám trochu uvedla téma a také hosta, o kterém bude v následujících minutách vysílání Českého rozhlasu Liberec řeč. V roce 2021 vyhrál českého slavíka jako objev roku a dnes patří mezi nejznámější mladé české písničkáře. Řeč je o Michalu Horákovi, který rozjíždí svou letní koncertní šňůru, v rámci které několikrát zavítá i do našeho kraje. První koncert hrál včera v Jablonci nad Nisou, kde s ním mluvil i náš reportér Patrik Fischer.
1: Písničkář Michal Horák v pátek odstartoval svoji takovou tu opravdu už prázdninovou šňůru koncertů a zavítal do Jablonce nad Nisou do pivovaru Volt. Michale, vidím, že jste z té generace mladých písničkářů, tak máte taky poměrně mladé posluchače, ale ona ta hudba asi nedělá úplně rozdíly věkové. Přesto, pokud by vás někdo z těch starších posluchačů úplně neznal, jak byste se jim představil a na co byste je třeba nalákal?
2: Vycházím asi z nějaký tradice folkových písničkářů u nás, ale hudebně to mám rád rozprostřené přes víc žánrů. Vlastně i na naší poslední desce máme od folku a country přes hip-hop i punk a kapela záležitosti. Přičemž ale třeba minulý rok jsem dokonce jel turné s Filharmonií, takže se skutečně nelimituju třeba jenom na kytaru, jak to tak u tradičních folkových zpěváků bývalo. Ale máme to velmi pestré. Konec konců tady v pivovaru Volt hrajeme i s celou kapelou. A dovolím si říct, že texty jsou veselé, plné humoru a nadsázky a že pokud se stavíte na koncert, takže vám to vykouzlí úsměv na tváři.

0: Nevím, nakolik se to o vás ví, vy jste zároveň i učitel. Pomáhá vám tohle nějak třeba pracovat trošku s tím publikem a zvlášť třeba možná i s tou starší generací, když na vás přijde?
1: Když jsem šel učit, protože já teda písničkařinu jsem dělal ještě před tím učením, to dělám v podstatě od svých 13 let, tak zjistil jsem, že přístup na koncertě k lidem a přístup za katedrou k dětem nebo ke studentům na vysoké škole, protože jsem taky učil v Olomouci na Paleckého, tak je úplně jiný. Na tom koncertě jsou lidi, kteří přijdou na vás a vy je zajímáte, když učíte, tak dost často se stane, že prostě nikoho nezajímáte. A o to je vlastně zajímavější ten zájem v těch dětech nebo studentech zbudit nějakým prostě způsobem. Takže ty dvě sféry se tak jako doplňujou a z jedné čerpám k té druhé a naopak.
0: Začínáte takovou tu prázdninovou koncertní šňůru. Koncert v Jablonci nad Nisou jsou tedy posluchači už nestihnou, když to poslouchají, ale vy se sem k nám do kraje ještě vrátíte. Tak kde vás ještě naši posluchači budou moci potkat?
1: Koncertně se dneska objevíme ještě na Hejnických slavnostech, kde jsem konec konců vystupoval poprvé, když mě bylo asi 15 nebo 16. A potom budeme vystupovat ještě na Picnic Festu ve Stráži pod Ralskem. Jestli se nepletu, tak ze severu Čech je to všechno, ale určitě se sem ještě otočíme i v rámci turné, protože tady to prostě máme rádi.
0: Říká český písničkář a folkař Michal Horák.
2: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: počasí.
1: Přesně jak jsem sliboval, máme 3/4, no a k tomu tedy skoro minutku navíc. A právě jsme se dovolali do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kde už je připravena Jana Ehrtová s informacemi, jak bude dnes, jak bude zítra a tak podobně. Takže já vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tedy moje otázka už zazněla samozřejmě. Nejdříve tady nás bude zajímat zaprvé, tedy jak je právě teď a jak bude během dne?
2: Tak aktuálně teploty máme nejčastěji kolem 13-14 stupňů Celsia. Na oboze už máme takové polojasno až oblačno, dalo by se říci. A oblačnost bude od severozápadu dále přibývat, takže očekáváme, že už bude většinou oblačno, postupně až zataženo, s tím, že maximální teploty dneska vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia, na horách tam do 17 stupňů a bude přes den vát zase opět mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, na horách bude čerstvý vítr 5 až 9 metrů za sekundu, vítr nám večer zeslábne, každopádně během těch pozdějších odpoledních hodin a večerních hodin už do Libereckého kraje na severu se objeví občasný déšť a tady to počasí by vlastně mělo trvat i během dnešní noci, kdy bude převážně zataženo s občasným deštěm.
1: Říkáte občasný déšť, kolik tam tak naprší, stoupnou hladiny řek nebo to neovlivní ten déšť?
2: Tak tady ten déšť, který začne během dnešního odpoledne a večera, tak ten bude spojený s teplou frontou a na teplé frontě bývá v těchto letních měsících ten déšť sice takový, dalo by se říci, ne trvalejšího charakteru, ale bude nám vlastně pršet skoro celou noc, ale bude to opravdu slabší úhrny, takže rozhodně se nemusíme bát nějakých zvednutých toků. Každopádně během zítřejšího dne nás bude přecházet studená fronta a tam už se ten déšť, občasný déšť, změní v přehánky, může se zítra objevit i bouřka, ale stále to bude takové to, nebudou to žádné velké nebo silné bouřky v úhrnech, dalo by se říci do 10 mm, na horách kolem 15 mm.
1: Krom toho deště, jaká bude neděle?
2: Neděle s tím deštěm, nebo respektive s přehánkami, bude zpočátku teda zatažená, teplotně kolem 20 stupňů Celsia během odpoledních hodin, ranní teploty budou kolem 13-14 stupňů Celsia a během dne očekáváme potom odpoledne takovou proměnlivou oblačnost, ale ještě musíme počítat s tím, že i během odpoledních hodin budou v Libereckém kraji přehánky a až někdy později odpoledne k večeru by přehánky ustávaly, slábly a oblačnost by se dále protrhávala.
1: Na spaní pod čirákem to tedy dnes v noci nevypadá, nějaký rodinný výlet taky bych si asi rozmyslel v neděli. No, uvidíme, každého věc. Jsou lidé, kteří, mám zkušenosti, že třeba do letního kina chodí lidé s pláštěnkami a moc si užívají ten film, když na ně prší, kolem metají blesky a tak dále a tak dále. Takže, jak říkám, každého věc. Každopádně za informace o počasí dnes i zítra děkuji Janě Ehrtové. Posílám pozdravy do Ústí nad Labem a budu se těšit na zítřejší odpolední předpověď počasí. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Tolik tedy Jana Ehrtová a počasí, jak se asi dopravovala šlechta v minulých staletích, to je naše další téma. Přemýšleli o tom děti z celé republiky a dokonce na toto téma vytvořili 400 výtvarných děl. Zapojili se totiž do soutěže Děti památkám, památky dětem. Vítězná díla teď můžou vidět návštěvníci Severočeského muzea v Liberci. Více se o tom dozvíte za malou chvíli v naší reportáži.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: nás cítí.
1: Divoký byl malování v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Také o malování budeme mluvit v následujících okamžicích našeho vysílání. Jaké kočáry, balóny nebo první automobily využívala šlechta z Liberecka? Zhruba 400 výtvarných děl na toto téma připravili děti z celé republiky jako součást soutěže Děti památkám, památky dětem. Vítězné obrázky i plastická díla, třeba z drátků nebo z keramiky, teď uvidí lidé v Liberecku. Muzeu. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní památkový ústav.
2: Já jsem měla radost, i styděla jsem trošku, ale já jsem chtěla, aby na mě byli trošku pyšní. Já jsem ještě nikdy v životě nebyla na prvním místě.
3: Karolína Kucherenko je vítězkou kategorie základních uměleckých škol od 1. do 5. třídy ve výtvarné soutěži Děti památkám, památky dětem. Její obrázek uvidí lidé na výstavě v Severočeském muzeu v Liberci.
2: Ten černobílý.
4: Ale to je velký obrázek. Jak dlouho ti trvalo ho namalovat?
2: Asi 3 nebo 2 dny.
4: A jak dlouho chodíš do Zušky?
2: Už 2 roky.
4: A co na tom obrázku vidíme? Popíšeš nám to?
2: Je to prostě palác. Tam, kde je kolo. A já jsem tam přidala i kameny, i slunce, i strom.
5: Tak letošním tématem byla šlechta na cestách. My jsme se to snažili pojmout trochu obecně, takže jsme nejdřív zvolili dopravní prostředky a k tomu jsme se snažili naroubovat nějaký příběh, který je propojený s regionální šlechtou.
3: Vysvětluje letošní téma Alžběta Sakařová z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.
5: Z toho třeba vznikl závodník v Bugatti Kristián Lobkovic, který je rodákem z Turnova, nebo jsme samozřejmě neopomněli první dálkové cesty Teodora Liebiga.
3: Porotci rozdali celkově 26 ocenění. Výtvory odborně hodnotila i porotkyně Lukrécia Škaloudová-Puchmajerová.
6: Ten výběr vůbec není jednoduchý, ty techniky jsou rozmanité a některé jsou velmi těžko srovnatelné.
7: Vypadá to, že nejčastějším dopravním prostředkem je tady balón.
8: Oni si mohli vybrat, jestli budou zpracovávat ty kočáry s těmi balóny, první dopravní prostředky, včetně třeba tamhle ty krásný vzducholodi.
3: Výstavu Šlechta na cestách v Severočeském muzeu lidé uvidí do června příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Česká a turecká policie zadržela 50 lidí, kteří podvedli Čechy o víc než 500 milionů. Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a 1 firmu. Autobusové linky v Jablonci nad Nisou jezdí v prázdninovém režimu. Skoro jasno až polojasno a postupně oblačno, teploty do 23 stupňů. Takové je dnes u nás počasí. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
4: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
3: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření falešných videí v reálném čase. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a 1 firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října roku 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel strojvedoucí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. V Jablonci nad Nisou začal fungovat letní režim městské hromadné dopravy, informovala o tom mluvčí magistrátu. Aktuálně nejezdí školní linky ani linka 110 do Arbesovy ulice ve Mšeně. Na ostatních linkách nejezdí o prázdninách spoje označené čísly 40 a 44.
5: Odpolední spoje vedené přes Malé Vrkoslavice aktuálně zajišťuje místo linky 113 linka číslo 105. V Rychnově u Jablonce nad Nisou o prázdninách nefunguje poptávková doprava. Jablonecká dopravní ji tam v červnu testovala. Na rozdíl od zbylých oblastí sloužila primárně pro svoz dětí do školy a ze školy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Lidé na Slovensku dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry nebo obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska se tam koná už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003 kvůli nízké účasti voličů, která se kvůli začátku dovolených očekává i nyní.
2: Počasí.
3: Sobota bude nejdřív skoro jasná až polojasná, v severní části kraje může být až oblačno, postupně čekáme přibývání oblačnosti na většině míst našeho kraje. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů a večer se místy může přidat slabý déšť nebo přehánky. Fouká slabý severozápadní vítr, který během dne zesílí na mírný a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: S omezením teď počítejte na silnici 1/65 mezi Jabloncem nad Nisou a Rádlem. Pracovníci údržby sekají v pravém jízdním pruhu trávu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Z Jsou 4 minuty po 8 hodině, zprávy Hany Hauptfoglové zahájily poslední čtvrtinu dnešního Dobrého rána, ve které se ještě jednou vypravíme na filmový festival v Karlových Varech. Čekají nás i pravidelné krimi příběhy, ale nejdříve ze všeho si připomeneme jednu nedávnou a velmi nepříjemnou událost. Pamatujete? Nemohli jsme volat, nenabili jsme si elektroniku, neodjeli jsme vlakem v Praze ani metrem, tramvaje zastavili uprostřed silnice. Právě tak přesně před rokem vypadal blackout, který zasáhl velkou část Česka. Co přesně se tehdy dělo, krom toho, co jsem před chvílí jmenoval, a co problémy způsobilo? Za chvíli se k tomu vrátíme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.

0: Paul McCartney, Hope of Deliverance v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Dnes je sobota 4. července, přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů, hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správci přenosové a distribuční soustavy teď plánují investovat desítky miliard, aby se podobná situace jako loni neopakovala.
1: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos, 60, ale i 70 nebo 90 minut zpoždění.
2: Někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce, někteří například s plechovkou piva.
3: Na dopravním terminálu Signerova v centru Liberce, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
4: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahů a řeší.
5: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Výpadek proudu na několik hodin postihl asi milion odběratelů. Kromě domácnosti zasáhlo průmyslové podniky.
6: Své technologie musela odstavit i společnost Lovochemie, která zásobuje město Lovosice teplem a teplou vodou.
5: Nebo i obchody, restaurace a kavárny.
7: Dáváme jenom co můžem, co se týče pití. S maskou jsme museli uklidit do těch víc zmrzlých mrazáků, aby se to vlastně nerozteklo. Píšeme to do papírek, pak to snad domarkujeme a přijímat vlastně můžeme jenom hotovost, což skoro nikdo nemá.
5: Za výpadek mohl podle správce páteřní přenosové soustavy ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Minulý týden závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
5: Některá opatření ČEPS přijal hned po blackoutu, říká mluvčí Ondřej Krátoška.
9: Jednalo se například o mimořádné technické kontroly, nové scénáře pro výcvik dispečerů a oblast plánování provozu.
5: Podle ČEPS se budou nároky na dodávky elektřiny zvyšovat, a to na celém území Česka. S tím bude nutné posílit přenosovou soustavu a její kapacitu. ČEPS proto v následujících letech plánuje výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí v klíčových koridorech, například modernizace transformovny Slavětice pak umožní napojení plánovaného nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A v Praze vzniká nová transformovna velmi vysokého napětí Praha Sever.
9: Nárůst potřeby elektřiny vyžaduje nový napájecí bod. Jinak by mohlo dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do hlavního města Prahy. Stavbu jsme zahájili v loni a se zprovozněním počítáme na podzim roku 2027.
5: Uvádí Ondřej Krátoška. V příštích 10 letech plánuje ČEPS investice do rozvoje páteřní soustavy ve výši zhruba 13 miliard korun ročně. Miliardové investice do modernizace sítí plánují taky distributoři. Jakub Vik, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak se na to podívejme, jak dnes bude. Pokud jste slyšeli náš telefonát před půl hodinou s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem, jistě víte, že zítra to na výlet nevypadá, v noci to nevypadá rozhodně na spaní pod čirákem. Pokud jste na tento víkend chystali výlet, měli byste ho stihnout během dnešního dopoledne, možná ještě odpoledne, ale rozhodně nečekat do večera. Proč? Hned si to povíme. Dnes totiž bude skoro jasno až polojasno, od ale až oblačno a postupně se na většině území bude víc zatahovat. No a během večera se může místy vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky, hlavně na severu území. Srážky budeme dnes počítat maximálně do 3 mm, víc by toho napršet nemělo, to asi až zítra. Každopádně nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 14 až 17, vítr do 7 metrů za sekundu, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. To je pozitivum pro dnešek, stejně jako biometeorologická předpověď, ta je dnes na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. Teď pozvání na výlet a až hned potom po písničce od Opět a Hradeček to bude fotbal, tak si na něj počkejte.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Město Filadelfie vyhlásilo až do neděle stav nouze kvůli zdraví nebezpečnému horku. Teploty ve stínu šplhají skoro ke 40 stupňům Celsia. Pořadatelé tam kvůli tomu ruší jednu venkovní část oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti za druhou. Ovšem, fotbalisti Francie a Paraguaje budou muset dnes právě v extrémních podmínkách ve Filadelfii odehrát osmifinále mistrovství světa. Do rozpálených ulic i za hráči na stadion se vypravil náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
3: Becky a další texaské babičky, jak se jejich skupina jmenuje, zklamaně sklízejí svá chodítka ozdobená americkou trikolorou do svého auta kvůli nebezpečnému horku. Byl slavnostní průvod, ve kterém měli tady v centru Filadelfie účinkovat, zrušený. A Becky vtipkuje, že hold sebou z Texasu přivezli i počasí.
4: Dneska vedro má být až 40, takže já už jsem začal včera, už jsem začal pít, abych byl zavodněný. Dneska jsem taky pil ještě ráno, no a koupil si nějaký pití, nějaký dvě, tři flašky. Ale co je tady divný, nemají tady žádný pítka, jsem si všiml. Jako.
5: Tamhle jsme viděli, jedna je hydration station, a tamhle se dá naplnit voda, jenomže já nemám flašku, no, takže si není se naplněn. Normálně obyčejný pítka jsem tady zatím neviděl.
3: Petr starý je Čech a nově i Američan, takže si přijel vychutnat oslavy 250 let nezávislosti své nové země z Tampy, kde bydlí, sem do Filadelfie. A možná teď ani nelituje, že nevěděl o tom, že se tu bude hrát i fotbalový zápas.
4: Jako klobouk dolů před nima, co hrajou tady v tom počasí. Nebo třeba i v Miami, jo, ty týmy, co hráli. To musí být šílený, jako ještě to vlhko k tomu. Ztratit třeba 2 kila, možná zhubnout 2-3 kila za ten zápas, a nevím, hodně jako ztratí vody.
6: We are from Bolivia,
3: but... Marcelo s tatínkem jsou z Bolívie a přijeli sem na šampionát podpořit sousední zemi.
6: Paraguay is our neighbor.
3: Čekají ve frontě na prohlídku zvonu nezávislosti a Marcelo trochu doufá, že tohle ukrutné horko by při zápase mohlo trochu utlumit francouzské útočné hvězdy. Je 5 hodin odpoledne, 37 stupňů Celsia. Jsem na tréninkovém stadionu, kde právě na přímé slunce vyběhli Kylian Mbappé a jeho francouzští spoluhráči. Ze mě srčí potoky potu. Kdybych měl taky vyběhnout na trávník, tak je za 5 minut po mně. Ale Francouzi se tu chystají na zápas s Paraguají, který začne v podobných podmínkách a ve stejný čas.
7: Když hrajete v horku, mnohem více potíte, takže ztrácíte víc vody. V určitých chvílích z toho můžete být i trochu mimo. Bude velké horko, ale krůček po krůčku si na to zvykáme. Oba týmy to pocítí stejně a my budeme připraveni vydržet fyzicky celý zápas.
8: Říká na tiskové konferenci Désiré Doué, útočník Francie, a po něm přichází Didier Deschamps. Kouč země, která dala světu pařížskou klimatickou dohodu, sedí před reklamní stěnou, kde mimo jiné září název saúdsko-arabské ropné společnosti Aramco, největšího korporátního producenta skleníkových plynů na světě. Podle aktuální studie klimatologů z organizace World Weather Attribution by vlna veder v takovéto intenzitě a rozsahu nebyla možná bez změny klimatu způsobené právě hlavně spalováním ropy, uhlí a plynu. Ptám se tedy trenéra Francie, jak svůj tým na takovéto podmínky připravuje.
9: Horko zatěžuje tělo, takže je zásadní, aby hráči hodně pili a aby se řídili i dalšími radami lékařského štábu. Máme na to protokoly, kterými se řídíme. Věděli jsme to dopředu. Byl jsem tu osobně loni na mistrovství světa klubů a na to, že můžeme hrát v takových podmínkách, jsme se připravovali v předchozích dnech a dokonce týdnech. Už doma ve Francii jsme regeneraci hráčů podporovali třeba kryoterapií. Jde dělat spousta věcí, ale základ je hydratace ve dne v noci.
8: Odpovídá na otázku Českého rozhlasu Didier Deschamps. Týmy Francie i Paraguaje dnes na hřiště vyběhnou, i když kvůli extrémnímu vedru zdejší pořadatelé zrušili velkou část venkovních oslav 250. výročí americké nezávislosti. Fotbal se tu bude hrát v podmínkách, které hráčská asociace FIFPRO označuje za zdraví nebezpečné a žádá v takových případech utkání odložit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Písnička Mississippi, tentokrát v originále od kapely Pussycat. No a teď už je tu čas pro další krátké zprávy, které připravila Hana Hautvoglová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Obchody můžou zůstat v neděli i v pondělí otevřené. Svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nepatří mezi vybrané dny, kdy velké prodejny musí ze zákona zavřít. Některé obchody ale mohly dát svým zaměstnancům na svátky volno nebo změnit otevírací dobu kvůli začátku prázdnin. Město Chrastava od ledna rozšíří provoz pečovatelské služby na víkendy a svátky. Službu posílí dvě další pečovatelky. Změnou chce radnice zlepšit dostupnost terénní péče pro lidi se sníženou soběstačností. V kapli Hradu Bezděz dnes v poledne posvětí sochu Panny Marie Montserratské. Jde o kopii takzvané Černé Madony, kterou do někdejšího kláštera v roce 1666 přinesl řád benediktínů. Originál je ze dřeva, kopie z Labského pískovce. Město Jičín bude mít další chráněnou památku Lipovou alej u Valčtejnské loďie. Téměř 2 kilometry dlouhé stromořadí založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valčtejna a je považované za naši nejstarší dochovanou historickou alej. Dnes po 17. hodině začne týmovou časovkou cyklistická Tour de France. Nastoupí i 3 Češi, Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Úvodní etapa Tour startuje v Barceloně. A ještě počasí, skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a odpolední teploty do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor dejte, v České Lípě v Borské ulici, což je silnice 1/9, v kopci v části Lada se srazila 2 osobní auta a na silnici se pohybují lidé.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly krátké zprávy, které připravila Hana Hautvoglová, jsou 2 minuty po 8:30, no a nás za malou chvíli čekají další krimi příběhy. Tentokrát se podíváme do České Lípy, kde tamní strážníci zasahovali během městských slavností, no a měli plné ruce práce.

0: Tak tohle byly jednohubky. Mimochodem, všimli jste si, že tahle písnička nemá refrén? Zkrátka první sloka, mezihra druhá sloka, mezihra třetí sloka, mezihra a tak dál a tak dál. No ale myslím, že to vůbec nevadí. Inu, Vladimír Mišík. No ale teď už pojďme za trošku jinou tematikou. Městské slavnosti. Ty bývají většinou velkolepou událostí. Centrum města je plné zábavy, dobrého jídla a pití, jednohubek a hlavně lidí. A také jsou signálem pro policii a zdravotníky ke stavu pohotovosti. Jaké byly letošní městské slavnosti v České Lípě očima strážníků městské policie, se dozvíme v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
0: Každá hromadná veřejná akce má dvě tváře. Zatímco zúčastnění si užívají, ať už koncert, demonstraci nebo nějakou jinou show, pro policisty, zdravotníky a leckdy i hasiče začíná práce. Jeden příklad za všechny, Silvestr. To se zblázní celý národ. Ale ony stačí takové městské slavnosti, třeba ty nedávné českolipské. Policejní zpráva o nich by nám pohodlně pokryla celý týden Krimi příběhů, takže to vezmeme víceméně telegraficky a jen výběr toho nejlepšího. Nejdřív tu máme dvě opilé dámy. Ta jedna terorizovala osazenstvo jednoho tamního baru, slovně i fyzicky napadala nejen obsluhu a hosty, ale i samotné strážníky, kteří přijeli zjednat pořádek. To se jim taky nakonec povedlo a spoutaná opilka putovala na záchytku. Další dáma pod vlivem se po slavnostech potácela dokonce s dítětem v náručí a se 2,5 promile v krvi. Strážníci je oba, ženu i dítě, předali jejímu manželovi. V podobném

0: stavu přistihli strážníci dvě nezletilé dívky. Jedna ležela na trávě, obklopená svými kamarádkami, ovšem test na zakázané látky dopadl negativně. Na dívčině stavu se podepsala jízda na jedné z pouťových atrakcí. Druhá dívka byla dokonce v bezvědomí. Policejní zpráva neříká, o jakou atrakci šlo, ale možná to ani nechci vědět. Mně by stačil obyčejný řetízkáč. Já mám ze všech atrakcí nejradši gauč. Strážníci také budili jednoho opilce, který si ustlal nedaleko obchodního domu, ale možná ho radši měli nechat spát. Jakmile totiž procitl, dostal hlad a začal obcházet stánky a krást lidem jídlo přímo z tácků. To další pobuda dokonce napadl jednu z účastnic slavností, z ničeho nic jí uhodil do hlavy. Strážníci je oba, hrubiána i hladového opilce, vyvedli z místa oslav a po zbytek odpoledne hlídali, aby se tam nevrátili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak ještě jednou se v našem dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec podíváme, jak dnes bude. No, mně stačí podívat se tady z okna našeho studia Českého rozhlasu Liberec, jelikož tam zrovna teď svítí slunce. Jenže to nemusí být úplně jaksi směroplatné, jak říká klasik. Pojďme se podívat na oficiální předpověď. Dnes bude skoro jasno až polojasno, od severu až oblačno a postupně se na většině území bude víc zatáhnout. No a během večera se dokonce místy může vyskytnout slabý déšť nebo přehánky, a to hlavně na severu území, tedy na severu Libereckého kraje. Těch srážek by nemělo napadnout moc, maximálně do 3 mm, i to ale stačí, pokud budete spát pod širákem. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 20 až 23 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia. Teď po ránu a hlavně večer bude vát slabý vítr, během dne se ale změní na mírný severozápadní o rychlosti do 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes dobré a dokonce až velmi dobré. No a biometeorologická předpověď udává stupeň číslo 1, což je mírná zátěž. No a co nás čeká dalšího? Za malou chvíli si připomeneme včerejší show, kterou ještě Karlovy Vary neviděli. Zahajovací večer filmového festivalu otevřelo 10-minutové vystoupení shrnující 60 let, po které se festival vrací do lázeňského města. Reportáž z něj uslyšíte už za malou chvíli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Dalibor Janda v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. No a teď už slibovaný filmový festival, který se vlastně odehrával alespoň prozatím jako velkolepá oslava narozenin. Tak přesně totiž začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na letošní ročník přijeli světoví herci, o které festival podle organizátorů usiloval roky. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
1: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými.

0: Catfish.
1: Chodil do kina.
2: A právě Marek Eben pak jako tradičně provázel večerem.
3: Když mě bylo 60, tak jsem se z toho vzpamatovával do 62. Musíte všecky pozvat, nesmíte na všecky zapomenout. Pak jsou ti, které nechcete pozvat, ale musíte z nějakého důvodu. A doufáte, že nepřijdou.
2: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
4: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
2: Gyllenhaalová v řeči vzpomínala na to, jak studovala v Praze a jak ji tehdy zaujala hra herců z divadla Na zábradlí. Tehdy ale netušila, koho sleduje.
4: Hráli experimentální verzi Racka, ale milovala se mi a doteď si ji pamatuju. A minulou noc mi řekli, co jsem nevěděla, že ten herec, který tehdy hrál Trigorina, byl Jiří Bartoška.
2: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
5: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla. A pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji.
2: Hoffman na festivalu taky uvede svůj průlomový film Absolvent z konce 60. let. Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Český rozhlas.
6: Takové tedy bylo zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A takové tedy bylo dnešní dobré ráno s datem 4. července. Co vás čeká dál? Za necelých 7 minut je tu 9. hodina a po ní to budou pravidelné pořady. Nejdříve Mezi nebem a zemí, po 10. hodině Hobby magazín, po 11. úžasné životy a v 11.30 další vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem. Já tedy, Miroslav Holubec, se s vámi budu těšit naslyšenou zase zítra v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Do té doby vám přeji příjemný poslech naší stanice, tedy Českého rozhlasu Liberec, a krásný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, upozorňují na to meteorologové. Radnice v Doxech není spokojená s prací firmy na údržbu zeleně. Centrum vojenské kynologie pod hradem Grabštejn se dnes otevírá veřejnosti a čekáme přibývání oblačnosti, večer i přehánky, teploty dnes do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké sobotní dopoledne přeje Hana Hopfoglová. O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují předtím meteorologové. Lidé by proto měli dodržovat preventivní opatření, používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, pokračuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu Kateřina Kibicová.
2: Měli bychom na klíšťata myslet, i když se jdeme projít se psem do parku a zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
0: Podle dat Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliózy na 4násobek. Je to ale hlavně kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Údržbářům zeleně v Doxech hrozí pokuty. Radnice oznámila, že už nově najaté firmě nebude tolerovat zpoždění v plánu údržby zelených ploch ve městě. Kvůli opožděnému startu sečení se navíc museli odložit složitější zahradnické práce.
3: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt jmenoval například výsadbu nových květinových záhonů. Veškeré kapacity městské ekoložky totiž odčerpaly kontroly nové firmy v terénu a ladění systému sečení. Do budoucna město uvažuje o zajištění údržby zeleně vlastními silami. Technické služby města už teď sekají trávníky na hřbitovech, plážích a dalších vybraných místech. Z Doxy Jelínek, Český rozhlas.
0: Vojáci v kynologickém centru pod hradem Grabštejn budou dnes celý den zájemcům předvádět ukázky práce se psy, například vyhledávání munice a zbraní, a bude tam otevřené i veterinární muzeum. Centrum vojenské kynologie Chotyně se veřejnosti otevírá každoročně, dnes to bude už za půl hodiny a přístupné bude do 16 hodin. Spojené státy americké slaví 250 let nezávislosti a zároveň bojují s rekordní vlnou veder, která zasáhla celý východ země. Washington překonal rekord starý 154 let, 38 stupňů Celsia, hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní průvod i pouť všech států zrušil také Washington.
1: Počasí.
0: U nás je skoro jasno až polojasno, na severu může být až oblačno, postupně se na většině území našeho kraje bude více zatahovat a během večera se může místy vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky. Odpolední teploty dnes stoupnou mezi 20 a 23 stupňů Celsia, fouká slabý severozápadní vítr, který během dne zesílí na mírný, biozátěž zůstává na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Opatrně jeďte po silnici číslo 268 v Ralsku Kuřívodech. U odbočky do průmyslové zóny je na vozovce vylitý olej a silnice tak může být kluská. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy, upravili ji, vysázeli tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zjeba, který tady působil asi 25 let, a protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase ji třeba kolem 5-6 hodiny večer zavře. Protože máme trošku o ní strach a jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou. Vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady nádherné květiny. No oni to tady úplně božský, musím říct. Co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipáno, květí, akát. A teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky. V podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko, vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec, a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
2: No je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je sucha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
2: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
1: Tak.
2: A když bychom měli říct, kde ji najdou přesně posluchači?
1: Je to ulice Na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
2: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Broukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
1: Děkujeme.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly, především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila ji pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle vše si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu, té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky, je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Mm-hmm. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuků a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zas protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
1: ano.
2: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužili?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti, ano. Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby, takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře, no a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček a ano. To je taky jako detailní práce. Jako
2: určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou. Tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase pokračuje.
1: Zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany. To je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci, bylo to ceněné, cené je to i dnes. Oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti většinou na podzim.

0: Také Věru Špinarovou jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Novým prostorem pro evangelizaci se staly mezi mladými křesťany The Chosen Clubs, které vznikají pod Křesťanskou akademií mladých. Jedná se o nový způsob přiblížení Ježíše Krista srozumitelným a inspirativním způsobem mladým lidem, a to pomocí populárního seriálu The Chosen. Jeden takový klub navštívila a s manželi Hanou a Matyášem Hájkovými si v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli povídá redaktorka Víta Balcarová.
1: Paní Hájková, povězte mi, co je vlastně Chosen Club?
2: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem a o životě Ježíše Krista.
1: Obracím se na Matyáše Hájka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
3: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom se naskytla tahle příležitost, kde vlastně je takhle hezky připravený program, kterého se dá chopit a společně diskutovat nad těmi díly seriálu. A tak jsme toho využili, takže teď jdeme vlastně primárně tohle sledování.
1: Jaká je věková kategorie?
3: Jsme otevření věkově 13 až 20 let v tuhle chvíli a v dalším roce plánujeme otevřít Chosen Club i pro dospělé.
1: Jak si tedy mám představit váš páteční večer, když budete promítat?
3: Půl hodiny před samotným začátkem sem naběhnou děcka z klubu, aby připravili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli si na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
1: No a když skončí promítání, co je dál?
3: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
1: A jedna dobrá rada nakonec?
2: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeložená síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamo, té Křesťanské akademie mladých, máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
1: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán vydržela co nejdéle.
2: Děkujeme.

0: magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že se byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že to zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy, zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
2: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
1: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
2: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
1: Byly tam zbytky gotické, středověké hrádek, tam byly nějaké. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením a tam se dával olej a k noc se tam položil.
2: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
1: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
2: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
1: Jo, no on to právě není dodělaný ještě, že v části některý by měly být zabedněny a zůstala by jenom ta hvězda. A z ní by byl taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
2: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
1: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
2: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
1: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když se začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých zbyly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
2: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
1: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře. Přímo na vrcholu toho kopce.
2: Takže ona má nové místo.
1: Jo.
2: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec. Prázdniny, léto, dovolené. A také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metoděje je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy. A na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace. Každému je přece jasné, jak to je. Nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých. Pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově, krátce před smrtí, říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova, protož věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady, a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Policisté v květnu a červnu kontrolovali provozovny kvůli drogám. V Libereckém zámku začne v půlce července pravidelné letní kino. Skoro jasno až polojasno, postupně oblačno a teploty do 23 stupňů, to je dnešní předpověď počasí. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké dopoledne přeje Hana Hubfoglová. Obchody o rozloze nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na červencové svátky nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu obchodu ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišice může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Policie během 2 měsíců zkontrolovala 42 provozoven v Libereckém kraji a zajistila přes 13 000 produktů návykových látek. Kontroly byly součástí celostátní policejní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí a kratomu. Jak na policejním webu informoval Pavel Folprecht z krajského odboru obecné kriminality, policisté zahájili 23 trestních řízení a u 14 případů prověřují možné spáchání přestupku. V zahradě Libereckého zámku budou moct lidé i letos navštívit letní kino. Jde o součást prázdninového programu, který město připravilo ve spolupráci s komunitním střediskem Kontakt. Promítat se bude každé úterý od 20 hodin. V nabídce budou české i zahraniční filmy, jak říká zástupkyně ředitele komunitního střediska Kontakt Marie Matějíčková.
3: Tak aby si opravdu každý přišel na své, takže máme 7 úterních večerů, kdy budeme promítat a startujeme 14. července filmem Mamma Mia, který je, myslím, kouzelný a k tomu létu se krásně hodí.
0: Před rokem zasáhl Českou republiku rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl 1 000 000 odběratelů v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Způsobilo to výpadky ve výrobě i v dopravě a omezení provozu služeb. Mezinárodní expertní skupina minulý týden potvrdila, že šlo o souběh několika nezávislých technických závad. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
1: Počasí.
0: Skoro jasná až polojasná obloha nad naším krajem se postupně bude zatahovat a to na většině míst. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia a večer se místy může přidat slabý déšť nebo přehánky. Fouká slabý severozápadní vítr, který během dne zesílí na mírný a biozátěž je i dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v České Lípě na sídlišti Špičák v Purkyňově ulici hned u křižovatky s Borskou ulicí je na silnici vylitý olej a může to tam klouzat. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na Jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Doby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný. Takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 cm.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pád do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek. A tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí, nebo na grilech plynových. Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, poškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky, očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéfkuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hospodářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hnijí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral víc než 5 miliard korun. Dopravu v Jablonských Vrkoslavicích omezí forkrosový závod. Ve druhém ročníku dotačního programu Liberecký kraj podpoří 5 amatérských divadel. A čekáme přibývání oblačnosti, večer i přeháňky, teploty dnes do 22 stupňů. Hezké sobotní dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči zaplatili za dálniční známky víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíc se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční. Pokračuje mluvčí podniku Jana Jandová.
2: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
1: V Jablonci nad Nisou bude příští víkend uzavřená část Sokolovské ulice. Pojede se tam závod světové série ve forkrosu horských kol JBC Forkross Revelations. Informovala o tom mluvčí jabloneckého magistrátu. Akce bude v areálu Dobrá voda od čtvrtka do soboty. Závody jsou naplánované na pátek a sobotu. Sokolovská ulice bude v těchto dnech neprůjezdná. Pro řidiče bude připravená objízdná trasa.
3: Objížďka povede v obou směrech po silnici 1/14 a dál Pražskou a Janáčkovou ulicí. Uzavřená bude taky účelová komunikace Turnovská, která vede k lyžařskému vleku. Pro tuto silnici objízdná trasa nebude. Závod organizuje český biker Tomáš Slavík. Na akci se mimo jiné představí taky český akrobatický pilot Martin Šonka. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj finančně podpoří ochotnická divadla z Liberce, Semil, Hodkovic nad Mohelkou, Desné a Prisku. Rozdělí mezi ně téměř 245 tisíc korun. Je to už podruhé, co kraj vypsal dotační program pro ochotníky. Podle náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové ze starostů pro Liberecký kraj byl letos zájem o dotaci menší než v loni, kdy kraj podpořil 14 projektů. České amatérské divadlo je na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Funguje nepřetržitě víc než 2 století. V Libereckém kraji je podle databáze Amatérské divadelní asociace víc než 400 amatérských divadelních souborů. Zhruba 1/5 Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce 2/5. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivaci lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce zhlásili zhruba rok před penzí.
0: Počasí.
1: Od severu se postupně na většinu území našeho kraje více zatahuje a během večera se může místy vyskytnout i slabší déšť nebo přehánky. Teploty odpoledne stoupnou mezi 18 a 21, na Českolipsku 22 stupňů Celsia. Fouká slabý severozápadní vítr, který během dne zesílí na mírný a biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Jestřebí. U křižovatky u kostela srazilo osobní auto chodce. Policisté jsou na místě s velkou opatrností, tam projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Úžasné životy.
1: Pavel Pecháček podle Lídy Rakušanové.
2: Dobrý den, jmenuji se Lída Rakušanová, jsem novinářka a na podzim roku 68, kdy do Československa vpadly ruské tanky, tak jsem emigrovala se svým tehdejším přítelem, pozdějším manželem Josefem do Německa, kde jsem pak od poloviny 70. let pracovala v československé redakci Rádia Svobodná Evropa. Jejímž ředitelem se v přelomovém roce 1989 stal Pavel Pecháček, který podle mě teda se zasloužil o to, aby Rádio Svobodná Evropa hrálo dost významnou roli při přechodu republiky od komunismu k demokracii. Takže já si na Pavla Pecháčka, mého kamaráda, ale také zároveň šéfa, velice ráda vzpomenu.
3: Tak pro můj život asi to jsou nečekané změny. Já vím, že v tom 68. jsem rozhodně odcházet nechtěl, ani jsem nečekal, že budu odcházet. Odešel jsem.
2: Pavla Pecháčka já jsem poprvé viděla hned na začátku 70. let, když jsme přijeli s manželem do Mnichova, kde jsme se pak usadili. A musím říct, že můj manžel měl kolem pořadu Mikroforum, právě tedy původně Československého rozhlasu, řadu známých, například Slávu Volného, Karla Jezdinského, ale i Milana Šulce třeba, no a pak taky Pavla Pecháčka, který tady v 60. letech pracoval jako režisér. A musím říct, že já jsem ho teda viděla poprvé, Pavla Pecháčka, ale bylo to strašně zajímavé setkání, protože zatímco ty ostatní kamarádi nás většinou zvali někam na mejdan nebo do hospody, tak Pavel Pecháček řekl, že by bylo hezký, kdyby jsme si taky prohlídli ty Alpy například. A vzal nás na výlet, vzal ještě svého tehdy asi dvouletého syna Pavla. To bylo skutečně takový od něj opravdu autentický, opravdu nám to chtěl ukázat všecko, protože věděl, že nemáme moc peněz, tak nám zaplatil lanovku. To byla opravdu příjemná záležitost. Pak mi došlo později teda až, že on byl velmi aktivní katolík. A to byl asi ten důvod, předpokládám, staral se o nás opravdu jako samaritánsky, bych řekla.
3: Tak já se snažím příliš si ty věci nepřipouštět k tělu. To znamená, samozřejmě všechny ty úkoly, před kterými člověk stojí, tak je dělám, ale snažím se je dělat nějakým způsobem, který mě přímo neničí. Já vlastně taky tak trochu relaxuju někdy tím, že pouze přejíždím z jednoho místa na druhé. Když dělám nějakou práci v Praze, tak pak je třeba něco jiného, když jsem ve Zlíně a dělám tam nějakou práci, nebo když jsem v Americe, nebo když jsem třeba v Bavorsku. Prostě už jen tím přejížděním z místa na místo někdy relaxuju. No a prostě dělám to, jak nejlíp umím, ale jsem si vědom, že některé věci se samou sebou nemohou podařit.

0: My jsme si byli nejen blízcí názorově, ale my jsme si byli především blízcí generačně, protože na rozdíl od jiných šéfů mých v rádiu, tak on byl vlastně první a dá se říct, že i poslední ředitel československé sekce Rádia Svobodná Evropa, který opravdu se narodil až po druhé světové válce, tudíž nebyl z té generace emigrantů z roku 48, což znamenalo, že daleko spíš rozuměl té novinářské práci, dá se říct, a to bylo velice vzácné, dokonce rozhlasa. To byla úžasná věc.
1: Já jsem se narodil, když můj táta už byl zatčen nacisty za války a prožili v koncentráku. Potom v tom 48. by tátovi a mámě nezbylo zase nic jiného. Táta by, který tehdy pracoval na předsednictvu vlády, zase skončil ve vězení. Takže oni vlastně neměli řešení. Oni odcházeli na varování před zatčením a s námi dětmi malými se to prostě nepovedlo. A to si člověk nějak vyrobí takovou určitou slupku, která ho brání, protože od malička je na to zvyklý, že je nějak jiný, že si, jak si může k němu leckdo třeba nějak taky dovolit. A to jsou takové obranné látky.
0: Pavel Pecháček to měl rozhodně mnohem jednodušší než já, když emigroval, protože v cizině měl rodiče. A musím říct, že Pavel Pecháček, já teda si myslím, že to muselo být pro ně docela rána. Měli 3 děti a odešli s manželkou do Německa, potom dál teda samozřejmě. A ty 3 děti zůstaly u babičky. A posléze teda, když babička zřejmě zemřela, u tety Bláži. A já vím, že Pavel vždycky na tu tetu Blážu vzpomínal. Myslím, že povahově musela ta dáma být velice vstřícná vůči těm dětem a neměla jsem pocit, že by Pavlovi někdy scházelo teplo domova. To teda vůbec ne.
1: Jako jsem měl místy problémy kvůli tátovi tady, když byl za hranicemi, tak jsem je potom měl i venku, protože například v roce 74 jsem musel odejít ze Svobodné Evropy právě kvůli svému otci, protože tam se propouštělo a první samozřejmě odcházel syn. Tak jsem odešel do Hlasu Ameriky, ale vidíte, zase to bylo k něčemu dobré. Za prvé, těžko bych se kdy stal ředitelem Svobodné Evropy, kdybych nepřišel odjinud. A za druhé, potom po mnoha letech, po roce 1989, jsem se v Praze dověděl, že tady byly návrhy na mou fyzickou likvidaci v Mnichově a na únos mého tehdy 5letého syna. A k tomu prostě nemohlo dojít už z toho důvodu, že jsem se musel přestěhovat do Ameriky, že jsem musel začít pracovat v Hlasu Ameriky, protože jsem už nemohl pracovat ve 74. roce ve Svobodné Evropě.

0: Bylo zajímavé, že on vlastně o tom svém otci zřejmě moc nevěděl. Až někdy do roku 66, kdy se pak setkali teda snad někde v Jugoslávii. On vlastně ale neměl nějakou afinitu vůči tomu otci, nebo neměl pocit, že to opuštění bylo nějaké zásadní. A taky se mi nezdálo, že by ho to nějak trápilo. Měl ještě dva sourozence, bratra a sestru, pak těm rodičům se narodila ještě jedna sestra, kterou teda neznal vůbec. Až někdy v 16 letech, když bylo tedy 16 let té dívce, tak se s ní seznámil. Samozřejmě ten jeho otec byl v té době ředitel československé sekce Svobodné Evropy, takže ho tam zaměstnal, ale to určitě nebylo z nepotismu, to určitě bylo prostě proto, že to byl velice schopný rozhlasák.
1: Pak jsem byl 15 let v Hlasu Ameriky, žil jsem ve Washingtonu a v 89. na začátku roku za mnou překvapivě přišli, abych šel dělat ředitele do Mnichova, do Svobodné Evropy. No a pak ta čtvrtá změna, tak to už je ta, že se vlastně kruh uzavírá, jsem zpátky v Praze. Ale to jsem si vlastně zavinil do značné míry sám, protože ten nápad přestěhovat Svobodnou Evropu z Mnichova do Prahy byl můj, takže nečekané změny asi tak.
0: Pokud šlo o Pavla Picháčka, tak jsme se moc v 70. letech neoťukávali, protože záhy po tom výletu, 2-3 roky, on musel pak odejít do Ameriky s manželkou a s těmi dětmi. Celkem jich měl 5. Jako správný katolík, že? Ale v podstatě tam šel hned do Hlasu Ameriky. A tam působil nejdřív jako sportovní redaktor a právě jako sportovní redaktor se v roce 86 dostal dokonce do Moskvy. Hry dobré vůle, to se tam tehdy konalo, a pak se tedy zastavil také v Praze, kde taky něco reportoval z Fed Cupu a dokonce z Popradu, ještě taky nějakou sportovní záležitost. Tam se potkal se svojí tetou Blážou, v Praze teda myslím, a hlavně mluvil tenkrát o tom, jak všichni možní estébáci jeho sledovali. Dokonce existují i fotky, v archivech se pak našla spousta zajímavých záležitostí, protože oni ho opravdu nevzpustili z očí celou tu dobu, co byl v Československu. Ale samozřejmě v té Moskvě tam zřejmě si ho asi nikdo moc nevšímal, já předpokládám teda, protože z archivu ruské KGB k tomu jsme se samozřejmě nedostali zatím doposud.

té Americe se samozřejmě okamžitě velmi dobře aklimatizovaly jeho děti. A jedna z dcer, měl 4 dcery, tak jedna z těch dcer se dokonce stala velmi významnou osobností v rámci americké armády, přímo námořnictva snad. On se v uvozovkách hrozně vytahoval touhletou dcerou a představoval ji tady všem po roce 89, když už byl zase tady v České republice potom, jako byl na ní pyšný. Myslím, že tohle bylo pro něj docela uspokojící, že ty děti se tam dobře etablovaly.

0: Já si myslím, že Pavel Pecháček byl úžasně spjatý se svojí prací v tom rádiu. To určitě byla jeho hlavní doména a rodinný život trochu asi tím trpěl, protože si dovedu představit, že musel mít problémy s manželkou. Soudím tak podle toho, že se takhle choval v Svobodné Evropě, když tam v roce 89 přišel. On se totiž do té Svobodné Evropy ve Mnichově vrátil opravdu až na poslední chvíli, dá se říct. Ale já bych řekla, že v pravý čas.
1: Přizpůsobovat se musíte určitě, protože ten národ, mezi který přijdete, ten se samozřejmě nebude přizpůsobovat vám, jednotlivci. Ale když bych třeba srovnával Českou republiku s Bavorskem, tak je to vlastně velmi obdobné. Ti lidé, myslím, mají docela podobné povahy, přístup k životu, způsob zábavy. Něco úplně jiného je Amerika. Tam mi trvalo skutečně 5 let, ano, než jsem si zvykl. Teď jsem v Americe taky jako doma, zrovna tak jako tady, takže pouze, když letím přes ten oceán, tak se tedy změním v tom smyslu, tedy přizpůsobím, aby mě dobře, tedy moje chování, dobře chápali tedy lidé té země nebo toho kontinentu, na kterém se zrovna pohybuju. Ten rozdíl je spíš mezi Amerikou a Evropou jako takovou. Lidé jsou si velmi nápomocní. Tam se člověk velmi často stěhuje, třeba 14krát, 18krát za život, jde za zaměstnáním a je docela normální, že se přistěhujete někam a vyběhnou sousedi a říkají, co potřebujete, v čem potřebujete teď pomoct. Večer samozřejmě jdete k nám na večeři, protože nemáte čas se pořádně najíst. To tam přetrvává z té doby, kdy se vlastně Amerika osidlovala, protože ta spolupráce byla naprosto nutná.
0: Dovedu si představit, pokud jde tedy o jeho životního pocitu v té Americe, že to asi bylo tak, že víte, v Americe, když jste, tak vás překvapí, že mají jiný smysl pro humor Američani, jsou daleko méně jaksi ironičtí, všechno říkají tak jakoby naplno, ale vlastně primitivně. Mně se to aspoň tak zdálo a dovedu si představit, že tohle se mohlo zdát i Pavlovi, ale díval se na tu druhou stranu oceánu s tím, že je potřeba s tím komunismem pokud možno něco dělat.

0: Jemu se povedla neuvěřitelná věc. On totiž skutečně spacifikoval ty emigranty z 48., kteří pořád měli takovou averzi vůči komunismu, ale v tom smyslu, že aby jako si nezadali s těmi komunisty. Byli prostě úplně mimo realitu. Například odmítali se nějak vůbec angažovat pro lidi v chartě 77. Takže oni tvrdili, že ti chartisti chtějí ten komunismus vylepšovat a ne zničit. A tohle se mu nějak podařilo spacifikovat, protože to byl problém. Takový pod povrchem v tom rádiu, ale existoval. Bylo těžké třeba prosadit do vysílání právě osobnosti, které byly buď v exilu, ale byly to reformní komunisti, byly to původně i třeba v těch 50. letech to mohli být lidé, kteří 48. vyháněli, kvůli nim vlastně odešli taky, že jo.
1: Chce to přece jenom nějaký čas. Nemůže se člověk změnit přes 24 hodin. Chce to čas, než se dojde k tomu, co opravdu lidi tady uspokojí, že nebudou tak frustrovaní, jak jsou, že budou šťastnější. Ale zase na druhé straně, nikde na světě není ráj, není to úplně ideální.

Pavel Pecháček byl férový šéf, právě protože byl katolík, tak například přesně věděl, jak důležité je taky náboženství. Velmi spolupracoval s Rádio Vatikánem, což bylo také ku prospěchu věci, protože tam byli lidé jako Petr Kolář třeba. Vnesl do svobodné Evropy i nejen teda katolickou víru, ale taky evangelickou víru. A tím pádem myslím, že rozšířil to spektrum tak, aby to skutečně lidem k něčemu bylo.

0: Na začátku roku 89 nám sdělilo americké vedení, že přijde Pavel Picháček z Ameriky a že se stane ředitelem Svobodné Evropy. Já jsem z toho měla velkou radost, protože jsem Pavla Picháčka předtím znala jako vstřícného, rozumného člověka, a takže jsem se na něj vysloveně těšila, jenomže on pořád nejel. A přijel prostě až za řadu měsíců. Důvodem bylo to, že se rozvádí v Americe a že to nějak musí prostě dospět k nějakému konci, což jsem chápala. Taky jsem chápala, že jako aktivní katolík asi bude to mít s tím rozvodem docela obtížné, že to nebude něco, co tak snadno přejde. Takže on přijel až v srpnu 89. Tedy opravdu za 5 minut 12, ale jak jsem řekla, v pravý čas, protože se to všechno už začalo i v Československu řítit směrem k změně, k přelomu.
1: Krásný je vzduch, krásnější je moře,

0: Praze.
1: Já jsem Pavla Pecháčka úžasně obdivovala. Sice on dostal vízum, protože předtím bylo svatořečení Anežky České ve Vatikánu, kam on odjel a reportoval z Vatikánu.
2: A řekl jsem si, že to svatořečení Anežky pojedu do Říma odreportovat sám, protože jednak jsem měl zkušenosti z tisíců reportáží a potom to téma mi bylo taky blízké, takže jsem požádal o akreditaci a začátkem listopadu byl v Římě, kde jsem reportoval to Anežčino svatořečení. Teď už vám neřeknu přesně, ale myslím, že jsem byl živě ve vysílání asi 2,5 hodiny.
1: A pak ale si zažádal o vízum do Československa, protože v rámci toho svatořečení se měla konat velká mše v chrámu svatého Víta.
2: A 25. listopadu už svobodná oslava Anežčina svatořečení v chrámu svatého Víta v Praze.
1: Tak především Pavel Pecháček měl asi ten rozhlas strašně rád. A mělo to obrovskou cenu pro československé obyvatelstvo. To byl takový signál, že se děje něco dost závažného, že už nic nebude jako dřív a že tedy ti komunisté to mají spočítáno.
3: Hlásím se vám z Václavského náměstí v Praze. Právě před malou chvílí začala další velká manifestace. Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Právě hovoří Václav Havel. Manifestace dnes začala písní Marty Kubišové, modlitbou pro Martu, a poté se Václav Havel ujal slova. Hovořil o tom, že po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Havel říká, že za to díky studentům, mladým lidem vůbec, děkuje také divadelním umělcům, kteří se vzbouřili proti 20 letům ponižování. Hovoří o tom, že občanské fórum je bráno vážně i státní mocí.
0: Velká je zem, šplouchá na ní voda,

0: Ke konci života už byl hodně nemocný a se nedivím, že se vzdal tady zdejšího pobytu, protože v té Americe měl celou rodinu a samozřejmě se o něj velmi pečlivě starali. On potom bydlel v takovém komplexu vlastně chráněného bydlení s absolutní péčí, protože přímo v tom komplexu a snad přímo i na tom oddělení, kde on byl, tak byl nějaký jeho zeť nebo prostě někdo a to byl lékař, takže měl nejlepší péči, jakou mohl mít. A musím říct, že mi napsal jeden moc hezký dopis ještě na Vánoce, to už muselo být tak asi možná 2 roky před smrtí, ale nebo rok možná. Na každý pád to byl moc hezký dopis a já jsem se na něj chystala odpovědět, až jsem to nestihla. A to mě mrzí. Taky jsem mu nestihla poslat knížku o svobodné Evropě, kterou jsem napsala, která pak vyšla. A myslím ale, že mi psali přátelé z Kopřivnice, kam on často jezdil, na jejich shromáždění vždycky jednou za rok. Myslím, že mi potom napsal jeden z těchto lidí, že mu tu knížku poslal. Takže snad si ji ještě mohl přečíst, doufám. Pavel Pecháček byl pro mě jeden z nejlepších, možná vůbec nejlepší šéf, kterého jsem kdy měla. Byl velmi vstřícný, obětavý a především byl velký mediátor. Dokázal prostě sklidnit v redakci různé vlny a protivlny do takového jemného vánku. A vůbec se nedivím, že Radio Free Europe, Radio Liberty nazvalo svá nová studia, která na Hagiboru v té budově mají, o Pavlu Pecháčkovi.
1: V dalším díle pořadu Úžasné životy na novináře a manažera Pavla Pecháčka, jehož nedožitých 86 let připadlo na 2. července, vzpomínala jeho někdejší kolegyně, ale i kamarádka, rozhlasová komentátorka Lída Rakušanová. A po písničce nás Pavel Petr pozve na zubačku do Kořenova a na projížďku speciální lokomotivou, která tam jezdí. Říká se jí Rakušanka. Vídáme se i do muzea a za průvodčí Soňou Troutnarovou.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem vás tentokrát pozve do místa, které z našeho vysílání moc dobře znáte. Totiž na Zubačku do Kořenova pro jížku speciální lokomotivou, která tam jezdí, říká si Jara Kušanka. Průvodcem nám bude strojvedoucí Karel Hanuš. Já jen připomenu, že železniční trať Tanvald Kořenov Harachov je nejstrmější v Česku. Stavitelé si podle dostupných informací pomohli ozubnicí, ozubeným pásem mezi kolejemi, do kterého zapadá ozubené kolo lokomotivy. Pravdou je, že pravidelné vlaky tento doplněk, řekněme, nepotřebují. Naštěstí jsou tady nadšenci ze železniční společnosti Tanvald a také možnost při nostalgických jízdách svést se vlakem, který vede nebo je na postrku ozubnicová lokomotiva. Tak Karle, můžete představit vlastně tuto dámu s červeným nátěrem, říká si tedy Rakušanka, tak co je to za lokomotivu?
2: To je světový unikát už jenom z toho důvodu, že motorové zubačky ve světě nikde moc nejsou. Známe parní, známe elektrické a dieselové zubačky ve světě prakticky neexistují. A tady ten typ lokomotivy je unikátní v tom, že jí bylo vyrobený 8 kusů, do dnešních dnů se zachovaly dvě tyto lokomotivy, obě máme tady, obě jsou funkční.
1: Jelikož se jí přezdívá Rakušanka, tak tuším zemi původu.
2: Ano, byly vyrobené v roce 1961 ve Floridsdorfu, což je dneska součást Vídně.
1: Můžete ji trošku představit po té technické stránce, říct třeba, jakou rychlostí může jezdit, jaké jsou její přednosti?
2: Vzhledem k tomu, že lokomotiva byla vyrobená speciálně pro takovéhle náročné tratě, tak ta rychlost není závratná v alezním provozu, to znamená, bez té ozubnice může na běžné trati jet rychlosti 50 km/h, na té ozubnici 20 km.
1: Můžete laikům přiblížit, jak vlastně to funguje, kdybych to dal do uvozovek spolu práce lokomotivy s tou vlastně ozubnicí, jak to vlastně v praxi vypadá?
2: Prakticky to je čistě na strojvedoucím, jaký zvolí pohon. Dá se jet jenom na tu adhezi, na ty běžný kola, nebo jenom na tu ozubnici, což se nevyužívá. Jezdíme jako na smíšený pohon, že jezdíme na adhezní i ten ozubnicí pohon najednou. Když se na tu ozubnici najíždí, tak ten strojvedoucí má plno práce sladit ty rychlosti, najíždí se 5 km rychlostí a musí vlastně ty oba pohony splňovat tuto rychlost, aby ty ozubnicí kola plynule zapadly na té ozubnice na trati.
1: Kolik brzd má ta lokomotiva?
2: Nezávislých brzdových systémů je 5. Je tam vzduchová brzda na ty ozubené kola, brzda vzduchová na ty běžné kola, na vlak potom je tam hydraulická brzda, je tam ruční zajišťovací brzda, takže ta lokomotiva jako je bezpečná.
1: Pro vás osobně Rakušanka, co znamená?
2: Určitě je to velice srdeční záležitost. Už jako malý kluk jsem se na nádraží motal, nechal jsem se od těch chlapů vozit, co na tom jezdili, a takže od malinka jsem věděl, že prostě tohle bych chtěl taky jednou zkusit.
1: Strojvedoucí také?
2: Určitě jezdím v běžný provozu u ČR a tohle je prostě koníček, abych z toho nevypadl.
1: Je spousta vlastně strojvedoucích, kteří v běžném civilu pracují třeba na českých dráhách a pak i svůj koníček vlastně věnují té profesi strojvedoucího, takže tady je relax takový, jo? Je to tak?
2: No, relaxy.

0: Magazín Vlkem Libereckým krajem pokračuje ve své zastávce přímo Kořenově. Tentokrát je mým hostem Pavel Šturm ze železniční společnosti Tanwald. Těch akcí tady je skutečně hodně. Když se zaměříme na letošní rok, rok 2026, co už je za vámi, co už jste letos třeba tady připravili?
1: Tak letos už jsme uspořádali třeba dětský den. To byla akce pro děti, připravili jsme pro ně soutěže, zvláštní jízdu vlaků, ale třeba už máme za sebou i první parní jízdy a jízdy historických motoráčků.
0: Kromě toho tady vidím důlní železnici, která je kousek vedle a myslím si, že ta se také brzo dočká nějaké premiéry, otevření.
1: I důlní železnice se teďka probouzí k životu po dostavení vlastně nový expozice, která vyrostla v prostorách důlní železnice, kde bude taková expozice světa zubaček, tak i důlní mašinky se brzy rozjedou a plánujeme, že během měsíce července se zde již svezou první cestující.
0: Co depo, co výtopná, jaké tam jsou nové přírůstky, protože už jsme se zbavili třeba o motorovém vozu Hydra, který se dočkal rekonstrukce a vlastně byl představený v Liberci v dopravním podniku.
1: Kromě již zmíněných Hydry, zde ještě máme nově vozidlo řady 714, takzvaná Veselá kráva. Ta zde slouží jako technologické vozidlo pro různé přesuny. Je vlastně vystavena před výtopnou, lidé si ji určitě můžou prohlídnout.

0: No, samotný výtopně potom přibyly vlastně exponáty motorový vůz řady 810, 157, ten má vlastně od letošního roku také nový lak, byl na vyvazovací opravě hlavní, takže teďka se s ním lidi budou moci potkat na historických jízdách motoráčků.
1: Bavili jsme se o tom, co už máte za sebou, ale spousta akcí hlavně během léta je před vámi, tak co můžeme zmínit, protože tady jsou tradiční akce s názvem třeba Borůvková sobota, Bramborová sobota, tak můžeme vysvětlit to, co jde a kdy se třeba na to milovníci železnice třeba právě Kořenova mohou těšit.
0: Připravujeme jízdy samozřejmě s ozubnicovou lokomotivou, ty budou doprovázeny doprovodným programem zde ve stanici Kořenov a připravujeme akce typu Za pohádkou na zubačku, kde je pro děti připraven takový vyhlídkový okruh, kde sbírají různé indicie, plní úkoly, nebo také připravujeme akci typu Modelový víkend na zubačce, kdy vlastně ve výtopně budou k vidění různé modelové kolejiště různých měřítek, ale potom už velmi oblíbený akce Borůvková nebo Bramborová sobota, kdy vlastně během celého dne jsou podávány pochoutky z jak borůvek, brambor a různý další výrobky. Každý druhý víkend mezi akcema potom jezdí historický motoráček a historický parní vláček a ten jezdí v úseku mezi Kořenovem a Harachovem.
1: Musíme zmínit, že pokud je třeba Borůvková sobota nebo Bramborová sobota, že tady jsou obrovské návaly lidí a že člověk se kolikrát ani k těm borůvkovým knedlíkům nedostane.
0: Ano, nás to samozřejmě těší, samozřejmě se snažíme, aby se na každýho dostalo, takže vlastně každý rok bereme ještě těch borůvkových knedlíků, koláčků, koláčů, koblížků, zmrzlin, pořád víc a víc, aby se na každýho dostalo. Chviličku to sice trvá ve frontě, ale na každýho se vždycky dostalo a každý odchází spokojený a s pořádnou dávkou borůvek k sobě.
1: A nezmínili jsme také samotné muzeum, které je tady otevřené, tak co tady návštěvníci mohou vidět?
0: Tak samotné muzeum je otevřené potom každý den o prázdninách, máme otevřeno od 10 hodin do 5 a od středy do neděle je potom otevřena i výtopna Kořenov s průvodcem, který vám vysvětlí historii a ke každému vozidlu poví nějaké další zajímavosti. Samozřejmě v muzeu je možnost k zakoupení různých upomínkových předmětů a drobného občerstvení a celé muzeum potom seznamuje s historií a současností provozu na ozubnicové trati Stanvaldu do Kořenova Harachova.
1: Říká Pavel Šturm z této části magazínu Vlakem Libereckým krajem. V Kořenově a na Zubačce ještě zůstaneme. Zase po písničce.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V závěrečné části dnešního vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem zůstáváme na trati mezi Tanvaldem, Kořenovem a Harachovem, to se průvodčí s paní Soňou Troutnarovou. No a budeme si povídat o té jízdě samotné. My se nepotkáváme zdaleka poprvé, ale vždycky vidím úsměv na vaší tváři, tak to je předpoklad pro tu práci průvodčího.
1: Já si myslím, že by to neměl být předpoklad, že by to měla být samozřejmost.
0: Cestující potřebují ten vlídný úsměv, protože přece jenom je to tady něco jiného než běžné jízdy vlaku.
1: Určitě, já si myslím, že lidi sem jezdí nejenom za zážitky, ale taky právě proto, že to je něco jiného, než na co jsou asi zvyklí. A já si myslím, že zrovna mě ten úsměv jde tak nějak přirozeně, protože tu práci mám ráda, baví mě a jsem tady, protože chci tady být.
0: Když jste tady jako průvodčí, tak to znamená, že stejnou profesi děláte i v civilním zaměstnání?
1: Rozhodně ne. V civilu jsem stavař, jsem dozor kvality na stavbách.
0: Tak jak se člověk dostane vlastně k práci průvodčího?
1: Naprosto jednoduše, před správnými lidmi ve správném momentu řeknete, že to byl váš největší dětský sen.
0: Povídejte.
1: Takhle jsem stála na nástupišti v Harachově a před našimi mašinfíry Kájou a Tomášem jsem řekla, že být průvodčí na zubačce je můj největší sen od 3 let. Bylo mi sděleno, že jich je málo, ať příští rok přijedu, tak jsem přijela.
0: Takže já, kdybych něco takového řekl, tak se mi to taky může splnit.
1: Záleží, co byste řekla.
0: No, řekl bych, že to byl můj velký sen od malička, zase se vrátit k profesi průvodčího.
1: Zkuste, třeba vás pan ředitel pozve na casting. Ne, tady castingy nejsou. Myslím si, že kdybyste ukázal, že opravdu tu práci máte rád a že máte asi ty správné předpoklady věnovat se cestujícím a být příjemný a milý a ochotu asi se i něco naučit, takže by to mělo být bez problémů.
0: Už jste to trošičku zmínila, takže opravdu vřelý vztah této trati, na které se dnes nacházíme.
1: Ten nejvřelejší, je to moje srdcovka.
0: Je tady nějaká oblíbená stanice, oblíbené místo, které si třeba během té jízdy nenecháte ujít, i když samozřejmě první a prvořadá je ta péče o cestující.
1: Já mám asi nejradši úsek Kořenov-Harachov, protože k tomu se váže nejvíc vzpomínek z dětství a tomu času, který jsem tady trávila se svojí rodinou. Takže ten mám nejradši. Ten si nenechám ujít, když je k tomu příležitost.
0: Vy jste zmínila také cestujícím nějakou historku nebo něco jste jim říkala o té trati, tak co to bylo?
1: Historka se týkala našeho nejdelšího tunelu. Vyprávěla jsem, jak dlouho se razil, kolik tun trhaviny bylo spotřebováno, kolik vrtáků bylo nabroušeno, proč se musel razit ten stanovený čas, protože císař František Josef I. měl narozeniny a byl to závazek prorazit to přesně na ty jeho narozeniny.
0: Jaký je tedy ten nejdelší tunel, jak je dlouhý?
1: Původně byl dlouhý 932 metrů, dneska už je to 940 metrů.
0: Ten vlak, v jaké soupravě vlastně se dnes nacházíme? Viděli jsme tady Hydru, viděli jsme tady samozřejmě Rakušanku na Postrku, tak co je to za vagóny, co je to za soupravu, kterou dneska jedeme?
1: Já bych řekla, že to je asi trošku výjimečná souprava. Dneska Rakušanku tu všichni znají. Sice je taky výjimečná, ale cestující tady vídají celkem běžně na našich jízdách, ale výjimečná je právě ta Hydra.
0: Kolik lidí se dnes tady odhadem objevilo, protože je velké vedro?
1: Nedokážu říct, tady kolega mi napovídá 200. Já si teda všímám spíš toho, aby cestující měli veškerý komfort, aby všechno probíhalo hladce, takže na počty úplně, ať jsem stavař, nejsem.
0: No a speciální lístky jste měla také pro ty nejmenší cestující, je to tak?
1: Přesně tak, děti do 6 let jedou zadarmo, aby jim nebylo líto, že nemají svoji vlastní jízdenku, tak jim dávám speciální barevný lístek.
0: To byla tedy paní Soňa Troutnarová, průvodčí speciálního vlaku, který se vydal z Tanvaldu do Kořenova a následně pak jezdil mezi Kořenovem a Harachovem. To už byla poslední informace dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Radnice v Doxech na Českolipsku už nebude benevolentní k nové firmě na údržbu zeleně. Hodkovice nad Mohelkou novou vyhláškou omezí konání technoparty. Autobusové linky v Jablonci nad Nisou začaly jezdit v prázdninovém režimu. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, později s občasným deštěm a teploty 18 až 22 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. Údržbářům zeleně v Doxech na Českolipsku hrozí pokuty. Radnice oznámila, že už nově najaté firmě nebude tolerovat zpoždění v plánu údržby zelených ploch ve městě. Kvůli opožděnému startu sečení se navíc museli odložit složitější zahradnické práce.
2: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt jmenoval například výsadbu nových květinových záhonů. Veškeré kapacity městské ekoložky totiž odčerpaly kontroly nové firmy v terénu a ladění systému sečení. Do budoucna město uvažuje o zajištění údržby zeleně vlastními silami. Technické služby města už teď sekají trávníky na hřbitovech, plážích a dalších vybraných místech. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: 10. července vejde v účinnost vyhláška stanovující podmínky pro konání technoparty na území Hodkovic nad Mohelkou. Podle starostky města Heleny Řezáčové z budoucnosti pro Hodkovice je vyhláška reakcí na akci z konce letošního května, která trvala 2 dny. Její organizátoři si pronajali pozemek od soukromého majitele a městu ji nahlásili až v den zahájení. Nová vyhláška mimo jiné stanovuje oznámení takové akce minimálně 30 dní předem. V Jablonci nad Nisou začal fungovat letní režim městské hromadné dopravy. Informovala o tom mluvčí magistrátu. Aktuálně nejezdí školní linky a taky linka 110 do Arbesovy ulice ve Mšině. Na ostatních linkách nejezdí o prázdninách spoje označené čísly 40 a 44.
3: Odpolední spoje vedené přes Malé Vrkoslavice aktuálně zajišťuje místo linky 113 linka číslo 105. V Rychnově u Jablonce nad Nisou o prázdninách nefunguje poptávková doprava. Jablonecká dopravní ji tam v červnu testovala. Na rozdíl od zbylých oblastí sloužila primárně pro svoz dětí do školy a ze školy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Asi 20 tisíc lidí v ulicích východoněmeckého Erfurtu protestuje proti dnešnímu sjezdu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Demonstranti několik míst ve městě zcela zablokovali. Dočasně byla taky neprůjezdná dálnice, která vede kolem Erfurtu. Část protestujících chtěla zabránit účastníkům sjezdu dostat se do výstavní haly, kde se akce odehrává. AfD je v současnosti největší opoziční stranou ve spolkovém sněmu. Nynější průzkumy ji přisuzují 26 až 29% hlasů. Volby by tak teď vyhrála.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká oblačno až zataženo, k večeru od severozápadu by se mohl objevit déšť, teploty 18 až 21, na Českolipsku mohou teploty vystoupat až k 22 stupňům, na horách 13 až 16 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu. Bio je dnes na jedničce a rozptylové podmínky by měly být dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Se zdržením počítejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce na Turnov. Před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se tvoří kolona. Začíná už u křižovatky Rádelský mlýn. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hodně štěstí a zdraví všem Prokopům, kteří dnes slaví svůj svátek, přeje Český rozhlas Liberec a spolu s ním i Jana Fričová. No a co tak dát k tomu svátku? Tak třeba hezkou písničku. Svá přání můžete volat a psát už za chvilku. Příjemný poslech.

Petr Kotwald zahájil dnešní první písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Máme 8 minut po 12. hodině a vy si můžete přát to, co nabídne hudební archiv Českého rozhlasu. No a jak si přát? Tak buď to zavoláte sem k nám do studia na číslo 22 155 37 22 nebo nám pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04 a to ve tvaru zahrajte Liberec, Mezera a pak teprve napište název písně a třeba krátké přání. No a k využití je také naše e-mailová adresa a to zahrajte.liberec@rozhlas.cz. My rádi čekáme na vaše přání.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání a právě dozněl Kamelot a píseň Pálava. No a my už máme před sebou první přání a je to přání narozeninové, nikoli tedy k svátku všem Prokopům, ale přání k jubilejním narozeninám, a to 50. od paní Aleny pro bratra Davida. No a přání zní: milý Davide, přejeme ti, abys měl sílu splnit si všechny své sny, abys ve zdraví užíval každý den a měl důvody k úsměvu a radosti. No a tady je hudební dárek.

Tak to byl narozeninový dárek v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. No a my budeme plnit samozřejmě další přání, tentokrát paní Pavle. Ta by si chtěla nechat zahrát jen tak sama pro sebe a vybrala si píseň Emy Drobné Vo vlnách.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byla Roberta Fleck, je sobota 4. července a vy posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už ve vysílání vítám naši stálou posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Jano, tady já tě sídlám tu. No víte, Jano, já znám Prokopa, který hraje v ulici jako herec, učitele. V ulici na Nově. Teďka mají prázdniny. Takže jasne. Ten hraje Prokopa. Takže to bych možná poslal taky písničku. Tomu herci nevím, teda se jmenuje, ale říkají mu Prokop.
0: Taky momentálně nevím, jak se jmenuje.
1: Taky nevím, ale to nevadí. A ono se mu to tam donese, že nějak že učí, dělá, jako hraje
0: dobře.
1: Prokopa.
0: Dobře.
1: A bude to jako poděkování vám, že jste mi pomohla. Pak vašim kolegyním a kolegům, všem, co dneska tam sloužíte, i co nemají službu, tak i těm vašim všem kolegům, kde máte váš rozhlas po celé republice. A bylo by to pro Haničku Básničku do Bíliny, paní Evě do Turnova, pak by to bylo Šárce do Liberce, Božence taky do Liberce, paní Jindřišce na Bromovskou, panu Vlastimilovi do Rochlic a panu Loďkovi do Rochlic, Adamovi do České Lípy, Ale a Petrovi do Stelčevce, Silvě a její mamce do Prahy a pro mě všechny sourozenci a všem příbuzným s rodinami a pro všechny, co poslouchají. To posílám všem, ať mají krásný prodloužený víkend.
0: Dobře, děkuji za zavolání a my si dáme Mám malý stan. Tak naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Valdemar Matuška a Karel Štědrý v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. A právě ve vysílání vítám další naši posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, paní Jano, takže písnička bude pro všechny známí a přátelé, taky pro vás do rády, ať vám to uteče ještě kolegům. A dneska má narozeniny kamarádka Zdeňka Marečková, takže z Rochlic, takže všechno nejlepší od ní, zdraví, štěstí a lásky, a protože má ráda Karla Zicha, tak jsme vybrali Léto, jak má být.
0: Tak snad bude Léto, jak má být. Já vám děkuji za zavolání a těším se zase na slyšenou.
1: Děkuji, na slyšenou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Denu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Stále jsou s vámi písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Máme 6 minut po půl jedné. No a další přání už přišlo na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, čili do naší e-mailové pošty. No a já z ní čtu. Hezkou sobotu 4. července. Dnes v USA slaví Den nezávislosti 250 let existence. Mou maminku Jarku napadla skotská melodie, kterou zná z různých amerických filmů, no a česky se jmenuje Valčík na rozloučenou. V podání Karla Gotta třeba. Může být v jakémkoliv provedení, píše paní Sylvie, a píseň posílá Prokopům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům. No a právě v provedení Karla Gotta jsme Valčík na rozloučenou vybrali.

Dozněl valčík na rozloučenou, ale my se ještě neloučíme. Před námi je ještě 20 minut písniček na přání a to další přání čteme opět z e-mailové pošty, kam napsal pan Petr z Liberce a píše: zahrajte prosím všem pro radost jednu moc hezkou zapomenutou písničku od Hanky Zagorové. No a píseň se jmenuje Potulní kejklíři.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc

čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Stále jsou s vámi písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. To další přání napsala naše posluchačka paní Ingrid. A hrát budeme Parole, což je slavný francouzský duet, který v roce 1973 naspívala zpěvačka Dalida s hercem Alainem Delonem. No a Dalida ta vyčítá Delonovi prázdné lichotky a Delon jí odpovídá svůdnými šepoty. Tak posuďte sami, jak moc je tahle píseň svůdná.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

emporte au loin le parfum des roses.

Dalida a Alain Delon v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. Jednou všecko musí skončit, stejně tak i písničky na přání. A pokud jsme snad náhodou nezahráli právě tu vaši dle vašeho gusta, tak máte další možnost dnes ještě jednou, a to po 17. hodině, kdy budou další písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Ale teď už musíme vysílací čas uvolnit dalším pořadům. No a Jana Fričová, ta se s vámi na hodinu rozloučí, aby udělala právě místo, a těší se s vámi naslyšenou opět po 14. hodině.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policisté v Libereckém kraji v květnu a červnu kontrolovali provozovny kvůli drogám. Kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021 podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a jednu firmu. O červencových svátcích zůstanou obchody v Česku otevřené. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, později s občasným deštěm teploty vystoupají k 22 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Policie během 2 měsíců zkontrolovala 42 provozoven v Libereckém kraji a zajistila přes 13 000 produktů návykových látek. Kontroly byly součástí celostátní policejní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí a kratomu. Jak na policejním webu informoval Pavel Folprecht z krajského odboru obecné kriminality, policisté zahájili 23 trestních řízení a u 14 případů prověřují možné spáchání přestupku. Státní zástupce podal žalobu na 3 lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvočí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Rytířské turnaje a představení uvidí o tomto víkendu návštěvníci hradu Valštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Lidé si můžou prohlédnout i novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Pokračuje Radim Štícha ze zprávy hradu.
2: Hrad Valštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna.
0: Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišice může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká oblačno až zataženo, k večeru od severozápadu déšť, teploty 18 až 21, na Českolipsku mohou teploty vystoupat až k 22 stupňům a na horách 13 až 16 stupňů. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulici Purkyňova v České Lípě si řidiči musí dát pozor. Na vozovce je rozlitý olej a vozovka je kluská. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný muster, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj starali vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka,

0: zlo a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlá židle.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
0: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
1: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
0: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: svůj dům. Barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne. Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály

0: dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
1: Kolik je na zámku obrazů?
0: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
1: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
0: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
1: To je šťastný číslo?
0: No právě proto.
1: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
0: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
1: Provedete i nás?
0: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo netryská?
5: Tryskal.
3: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma.
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji. Což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale hejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. Přesně před rokem zasáhl Česko výpadek proudu. Dnes nás čeká oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty mezi 13 až 10 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Šest přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím na Máchově jezeře na Českolipsku. Mírně zhoršená voda pro koupání je také v zákupech ve Stráži pod Ralskem, ve vodní nádrži Mšeno v Jablonci nad Nisou a také v Nedamově v Sedmihorkách.
2: Šířením pečovatelské služby radnice reaguje na rostoucí potřebu terénní péče mezi obyvateli. Každodenní provoz má pomoct zejména seniorům a lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc při běžných činnostech. Díky rozšíření služby budou moct déle zůstat doma a nebudou se muset stěhovat do domova s pečovatelskou službou nebo domova seniorů. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny tehdy bylo několik hodin asi milion odběratelů. A to hlavně v Praze a středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje přenosovou soustavu posílit, jak uvedl jeho mluvčí Ondřej Krátoška. 10. července vejde v účinnost vyhláška stanovující podmínky pro konání technoparty na území Hodkovic nad Mohelkou. Podle místostarostky města Heleny Řezáčové v budoucnosti pro Hodkovice je vyhláška reakcí na akci z konce letošního května, která trvala 2 dny. Její organizátoři si na akci z konce letošního května na pozemek pronajali od soukromého majitele a městu ji nahlásili až v den zahájení. Nová vyhláška mimo jiné stanovuje oznámení takové akce minimálně 30 dnů předem.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás v noci čeká oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty poklesnou na 13 až 10 stupňů. Zítra tedy v neděli nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by zítra měly být převážně velmi dobré, biometeorologická předpověď pro zítřejší den je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V ulici Ještěcká v Liberci havarovalo osobní auto a cyklista. Nehoda teď překáží na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. Dále na silnici první třídy číslo 9 u obce Dubá na Českolipsku došlo k nehodě, havaroval tam motorkář. Místo je průjezdné s opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dobré odpoledne, s Českým rozhlasem Liberec vám přeje Jana Fričová. V následující hodině vám děti poradí, jak se chovat na plovárně. Martin Písařík bude mluvit o tom, jak rychle či pomalu přivádí některá zvířata na svět své potomstvo a jak si dle počasí naplánovat dovolenou na stíní meteorolog. Už za chvíli se spojíme s naším reportérem Patrikem Fischerem, který je právě na Grabštejně. Tak příjemný poslech.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Kapela Činasky a Josef Laufr zahájili odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Psobodi z Centra vojenské kynologie v Chotyni cvičí armádní psy pro vojenské jednotky po celém světě. Dnes ve spodní části hradu Grabštejn pořádají den otevřených dveří, aby svou práci prezentovali i zájemcům. Do Chotyně proto vyrazil také reportér Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer, který už se hlásí do vysílání. Patriku, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne z Chotyně, v podstatě z podhradí státního hradu Grabštejn. Ten areál, ve kterém my se nacházíme, tak on teda historicky přímo ke Grabštejnu také patřil. Nicméně, jak už zaznělo, tak dneska ho využívá Centrum vojenské kynologie tady v Chotyni, které otevřelo svoji hlavní bránu taky návštěvníkům. My jsme tady našli v podstatě takové, dá se říct, jediné klidné místo, protože lidí přišlo opravdu hodně. No a na co se sem přišli podívat, tak to už nám řekne přímo náčelník Centra vojenské kynologie, podplukovník Oldřich Trtílek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak pane podplukovníku, představte trošku obecně, na co všechno se tady návštěvníci mohli a mohou ještě těšit.
2: Tak jako každý rok, první víkend v červenci jsme opět otevřeli brány Centra vojenské kynologie, tak aby jsme návštěvníkům ukázali naše zázemí, které se týká prioritně služebních psů. Připravili jsme pro ně statickou a dynamickou ukázku a ukázku veterinární ošetřovny, která se stará o zdraví našich pejsků.
1: Dynamické ukázky jsou celkem jasné, statické ukázky, to je taková klasicky zkouška nějaké výzbroje, výstroje. Nicméně možná zajímavá bude ta veterinární ošetřovna. Já můžu říct, že my už jsme si tady nějakou dobu před vstupem povídali a vy jste říkal, že to není taková ta úplně běžná veterina, jak to známe se svým domácím mazlíčkem, případně když nějakého máme, tak ona asi předpokládám bude hlavně ta ošetřovna větší.
2: Přesně tak, hlavně jednak je větší, jednak je vybavená na péči o služební psy, nejenom naše, ale o služební psy celého rezortu, je nově postavená, funguje zhruba 3 roky a mimo běžné oddělení, tak samozřejmě je vybavená špičkovým zařízením, operačními sály, hospitalizací pro nemocné pejsky, rentgeny a samozřejmě certifikovanými laboratořemi a v neposlední řadě je potřeba říct, že je vybavena oddělením, které řeší rehabilitaci pro naše služební psy, aby bylo o ně postaráno i v průběhu jejich výkonu služby.
1: Mimochodem, tady ještě udělám takovou rychlou pozvánku, pokud byste někdo byli poblíž, tak můžete přijít ještě na rychlou prohlídku v 15 hodin. Dynamické ukázky, tak ty už nám tedy bohužel skončily, nicméně je tady se mnou i náčelník úseku kynologického výcviku, major Petr Dam. Pane majore, představte trošku ty ukázky, protože vy jste je mimo jiné dole i komentoval.
3: Ano, dobrý den, takže co se týče těch ukázek, tak v podstatě jsme připravili takový průřez veškerého toho našeho konání, co provádíme se služebními psy, to znamená výcvik poslušnosti, potom výcvik různých speciálních cviků obran a výcvik speciálních cviků ve vyhledávání a celé se to vlastně propojilo s takovou závěrečnou scénkou, chcete-li, kdy vlastně v podstatě se nasimuloval jakýsi zákrok, kdy byla zachraňována zájmová osoba a při tomto zákroku byly využiti samozřejmě i naši služební psy.
1: To je za mě vždycky takový zajímavý kontrast mezi tím, že pes, dokud nemusí do akce, tak je to krásný miláček, ale ve chvíli, kdy přijde na nějakou ať už ukázku nebo ostrou akci, tak prostě klidně zakousne člověka. Povídali jsme si tedy s náčelníkem Centra vojenské kynologie, podplukovníkem Ondřejem Trtílkem a o dynamické ukázce mluvil náčelník úseku kynologického výcviku major Petr Dam.
0: Z Chotyně se přihlásil do vysílání Českého rozhlasu Liberec náš reportér Patrik Fischer. Patriku, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké víkendové odpoledne.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Jak bude, to už je otázka, kterou pokládám Janě Ehertové, meteoroložce, kterou právě teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak teď, jak je teď vlastně v Libereckém kraji?
2: Tak aktuálně teploty se nám pohybují nejčastěji od 17 do 21 stupňů Celsia a máme tam takovou oblačnost zaprvé vyšších pater, ale takovou i tu střední. Máme většinou tedy oblačno a ta oblačnost nám bude v nejbližších hodinách přibývat od severozápadu a tady ta oblačnost bude spojená s přechodem teplé fronty, takže teď ještě máme v Libereckém kraji bez srážek, ale každopádně na té teplé frontě se nám srážky objevovat budou a vypadá to, že dnešní večer a noc by v Libereckém kraji měla být deštivějšího charakteru.
1: To znamená, že v noci by mělo pršet, když říkáte oblačnost?
2: Ano, v noci by mělo být dokonce i zataženo a s občasným deštěm, anebo taky s přeháňkami. Na horách a na severu ty srážky budou četnější, ale vypadá to, že by zapršelo téměř, neříkám úplně všude, ale zkrátka, jak projde ta teplá fronta, tak by se aspoň minimálně nějaký slabší déšť měl objevit na více místech v Libereckém kraji.
1: No, v noci déšť mám velmi ráda, to se hezky spí. A jaká bude neděle?
2: No, tak za tou teplou frontou bude pokračovat zápětí hned studená fronta, takže co se týče teplot, tak během noci teploty kolem 12-11 stupňů Celsia, zítřejší maximální hodnoty očekáváme nejčastěji od 17-18 do 21 stupňů Celsia, ale bude zpočátku rozhodně zataženo buď s deštěm, anebo s přeháňkami a ty přeháňky ještě během těch poledních, odpoledních hodin budou intenzivnějšího charakteru od severozápadu. Očekáváme, že budou četné přeháňky. Může se vyskytnout i ojedinělá bouřka a zítřejší ještě vítr, dneska taky 3,7 metrů za sekundu, mírný severozápadní a zítra to taky tak vypadá a ještě se můžou přidat nárazy kolem 55 km za hodinu. To je právě počasí spojené s přechodem studené fronty.
1: Uh-huh. A když jen tak nahlédneme trošičku do příštího týdne, druhého prázdninového, oteplí se trošku?
2: No, pondělí, úterý zůstane poměrně dosti podobné. Vypadá to, že bude hodně oblačnosti, budou se vyskytovat četné přeháňky nebo taky občasný déšť a teploty v Libereckém kraji do těch 22, maximálně 23 stupňů Celsia, ale v polovině pracovního týdne to vypadá, že by se pomaličku oteplovalo a že by ty srážky nám slábly nebo dokonce ustávaly a zase by svítilo více sluníčko, takže minimálně středa a čtvrtek a víkend to vypadá celkem slibně, teploty polezou rozhodně nahoru, jak ty odpolední, tak ty ranní a vítr se nám uklidní, změní směr a budeme mít více sluníčka a méně srážek.
1: Tak to je krásná předpověď počasí, já vám za ní mnohokrát děkuju. Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem byla naším hostem. Příjemné odpoledne a naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Nestárnoucí Jiří Korn a další z jeho také nestárnoucích hitů píseň Neplakej. Posloucháte Český rozhlas Liberec, je 3:07. No a před námi je pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. V té dnešní se vypravíme do fascinující říše zvířat. Jak rychle nebo naopak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy, tak pokud to nevíte, pozorně poslouchejte, protože právě o tom bude mluvit už za chvíli Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla americká skupina Blondie a asi její nejznámější hit Maria. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Ať už máte dovolenou, anebo jste doma, tak možnost jít k vodě tu vždycky je. Tedy pokud k tomu nahrává počasí, zvláště ty teploty. A ty teď úplně k chladivé vodě nezvou. Ale je mezi námi i řada otužilců, kteří se noří do daleko chladnějších vod. No a i když právě dnes na nejbližší koupaliště zřejmě nezamíříte, přesto pro vás máme teď pár rad, jak se na takové plovárně chovat. Tedy ne přímo my, ale poví vám to děti, které si už užívají prázdniny a s nimiž mluvila redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je plovárna?
2: To je bazén. Takhle, když někdo přijde, tak tam je strašný holko a mě si dá dobrého klémem namazat, aby se nespálil a jít hub do vody.
1: Musí tu plovárnu někdo hlídat?
3: Jo.
2: Plavčík. Když se někdo topí, tak mu pomůžou.
1: Co plavčík na plovárně nesmí dělat?
2: Nemůže v bačkolách jít do vody, musíš je sundat.
1: A co nesmí na plovárně dělat děti?
4: Skákat do vody asi, že by se pak třeba mohl rozrazit tělo jako můj děda, že mu pes podrazil kolo.
2: Nesmí se jít po břichu na tý malý klouzačce.
1: A už plovárny otevřeli?
2: I ne, až bude úplný léto.
5: My půjdeme v létě s mamkou někdy na plovárnu.
6: I za babičkou. A tam je to moc fajn.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Liberec má pro vás teď jednu pozvánku. V Hrubé Skále dnes zahajují sezónu letního kina. U Bystra Tenis začne v 21.30 besedou s místním horolezcem Mírou Bojsou Dětkem o hruboskalském skalním městě a potom se bude promítat film Jak dostat tatínka do polepšovny. Připravené bude občerstvení a sedět se může buď na lavičkách, nebo si sebou můžete přinést i vlastní židličku. A podrobnosti najdete na www.obec.hruboskalska.cz.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Hodkovice nad Mohelkou novou vyhláškou omezí konání technoparty. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a jednu firmu. Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Zítra nás čeká zataženo, postupně na většině území přehánky a teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. 10. července vejde v účinnost vyhláška stanovující podmínky pro konání technoparty na území Hodkovic nad Mohelkou. Podle místostarostky města Heleny Řezáčové z budoucnosti pro Hodkovice je vyhláška reakcí na akci z konce letošního května. Ta trvala 2 dny. Její organizátoři si pronajali pozemek od soukromého majitele a město ji nahlásili až v den zahájení. Nová vyhláška mimo jiné stanovuje oznámení takové akce minimálně 30 dnů předem. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na ještě 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou dětskýma očima vidět, jak cestovala šlechta na Liberecku v minulých staletích. Nová výstava tam nabízí vítězná díla soutěže Děti památka, památkám, památky dětem, kterou každoročně pořádá Národní památkový ústav. Celkem se zapojilo kolem 400 výtvarníků, doplňuje organizátorka soutěže Alžběta Sakařová.
7: My jsme se to snažili pojmout trochu obecně, takže jsme nejdřív zvolili dopravní prostředky. Z toho třeba vznikl závodník v Bugatti Christian Lobkowicz, nebo jsme samozřejmě neopomněli první dálkové cesty Theodora Liebiga.
2: Výstava bude přístupná do června 2027. Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce 2/5. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, kterou se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy.
3: Počasí.
2: V noci nás čeká oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty poklesnou na 13 až 10 stupňů. Zítra tedy v neděli bude zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území pak přeháňky, ojediněla i možnost bouřek. Teploty zítra 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Mějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Druhou polovinu dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec ovládne svět stříbrného plátna. Ať už půjde o sledování filmových stop nebo připomínku Karlovarského festivalu, který včera slavnostně začal. Rozhodně nepřijdete ani o putování libereckým krajem s Markem Řeháčkem. No a za chvíli přivítáme ve vysílání naši reportérku, která se vypravila do Jizerských hor, aby se přesvědčila, jak lidé na horách parkují. Zda dodržují nebo nedodržují předpisy a zákazy.
3: Pohodové odpoledne s Janou Fričovou.

0: Je sobota 4. července a s vámi je Český rozhlas Liberec. O víkendech vyrážejí stovky lidí do hor na túry nebo na kola. Na některých exponovaných místech ale mívají potíže s parkováním. A to se stává proto, že řidiči porušují předpisy a nechávají auta tam, kde nesmějí. Třeba na Jizerce nepomáhají ani zábrany. Detaily teď probereme s redaktorkou Českého rozhlasu Liberec Johanou Tománkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pokud se chce někdo vydat na Jizerku, na túru nebo na kola, měl by si raději přivstat. Kolem poledne třeba na parkovišti Jizerka Mořina už pravděpodobně nezaparkuje. Já jsem tam byla dnes dopoledne, přijela jsem poměrně včas, ale jen asi půl hodiny po tom, co jsem zaparkovala, už tam nastávaly komplikace. Lidé si navzájem bránili ve výjezdu a parkovali i tam, kde by neměli.
0: A to třeba kde?
1: Třeba přímo u plotu, před toaletami nebo na zastávce. Když je ještě lepší počasí než dnes a do hor vyrazí ještě víc lidí, potíže se stupňují. Řidiči nechávají auta podél cest, na výhybnách nebo dokonce na chráněných loukách. To je problém v létě a ještě větší v zimě, když tam tudy mají projíždět pluhy a rolby. Lidé také porušují zákaz vjezdu přímo do osady.
0: Jak se proti tomu samosprávy brání?
1: Třeba vedení obce Kořenov spolu s obecně prospěšnou společností Jizerky pro vás vystavili několik zábran, aby tam lidé neparkovali. Kromě toho tam také hlídkuje policie a někdy i dobrovolníci ze správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Ani to ale moc nepomáhá, personální kapacity jsou občas omezené. Podle ochránců přírody je nejhorší, když lidé dávají auta na louky. Hned vedle parkoviště Mořina je totiž velmi vzácná chráněná pralouka a auta ji samozřejmě poškozují.
0: Co se proti tomu dá podle vedení obce nebo chráněné krajinné oblasti dělat?
1: Pomoct by mohl třeba plánovaný navigační parkovací systém, jde o digitální tabule, které v kraji najdeme třeba před příjezdem do Bedřichova. Lidé tak budou vidět už třeba při odbočce z Kořenova na Jizerku, jestli má smysl tam jezdit. Parkovací systém samosprávy teď projektují, stavba by mohla začít příští rok, pokud se podaří sehnat dotaci.
0: O ukázněnosti řidičů v Jizerských horách jsme mluvili s redaktorkou Johanou Tománkovou. Děkuju a příjemné odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Sobotní odpoledne v Českém rozhlase Liberec časem putování libereckým krajem. A i pro červenec pro nás naši cestovatelé Marek Řeháček a Jaroslav Hoření mají tipy na zajímavé výlety. Tento měsíc nás zavedou do Českého Dubu.
2: Minulý měsíc jsme se toulali v Jablonném v Podještědí a jeho okolí a já jsem se podíval nad tím, jak daleko se vlastně ještě říká v Podještědí, ale teď jsme úplně přímo v Podještědí, vlastně v jeho srdci, dá se říct, v Českém Dubu.
3: Já jsem si vlastně pro naše posluchače připravil takovou sérii českodubských zastavení a to zejména právě v kontextu s tím, co si říkal, protože vlastně přes Český Dub vedla stará zemská stezka, která vlastně přicházela od Prahy a přes Český Dub a následně přes to zmíněné Jablonné vedla do Žitavy a vlastně přecházela ten hraniční hvoz, takže my jdeme vlastně proti proudu té stezky, jdeme vlastně směrem ku Praze a Český Dub je vlastně takovou další zastávkou. Jablonné Český Dub má spoustu společného. Byly to malá střevěká městečka, hodně spojená s rodem Markvarticů. Ten rozvoj tady opravdu byl spojen s tou tehdejší takzvanou dálnicí středověkou. Měly obě dvě ty města hradby, to znamená, byla opevněná. Z hradeb se zachovalo v Českém Dubu podstatně více než v Jablonném. Je tady dokonce jedna hláska, která sloužila jako šatlava potom. Ale samozřejmě jsou tady i památky na ten středověk, které jsou, řekl bych, podstatně více využity než třeba v Jablonném. Máme tady Johanickou komendu, kam se určitě půjdeme podívat. Je tady gotický kostel svatého Ducha, u kterého teďka momentálně stojíme. Ten je i zajímavý tím, že vlastně se do něj vstupuje takovou jako zvláštní branou.
2: On je tak trošku skrytý. Když přijedeš na náměstí, tak ten kostel jako není úplně vidět na první dobrou.
3: Není, ale ta výrazná věž mu dominuje, ale když se vlastně podíváš, tak ta věž v té horní části je klasická barokní kostelní věž, kterou máme skoro v každém českém městě, ale ten kostel samotný je vidět ta jeho prastarost. Jo? Je to kostel seslání svatého Ducha, který byl vlastně mnohokrát přestavován, ale ta gotika tam vevnitř ještě je pořád vidět. Je tam vlastně i gotická brána, kterou se chodí dovnitř a je tady taková jedna kuriozita. Na druhé straně věže je vlastně vidět taková rytina, řekněme, která tam byla zachována a je to rytina lebky, která se tam nachází, hlavy zubaté, takže doporučuji, když bude někdo navštěvovat Český Dub, tak ať se určitě přijde podívat ke kostelu seslání svatého Ducha a podívá se na tu kuriozitu tady nahoře na věži.
2: Už to vidím, to je vlastně tady na rohu té věže, ale tamhle už vidím taky hradby.
3: Je tady skutečně ten klasický středověk, mimochodem ten základ té věže je také vlastně historický a je to právě to místo, kde ředitel, bývalý ředitel zdejšího muzea objevil gotickou skříň, která je vlastně dneska vystavena na Velkém Polštěckém muzeu, takže toto místo je opravdu plné překvapení, plné tajemství a konec konců ty hradby symbolizují vlastně opevněnost tohoto celého jako ostrohu, ale ta opevněnost vlastně byla spojena také s tím, že vlastně zde byli řádoví rytíři, kteří zde měli svoji komendu, na kterou se za chviličku půjdeme podívat.
1: No a ta zmíněná chvilička pro nás potrvá do příští soboty, kdy uvedeme další putování libereckým krajem s Markem Řeháčkem.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: Kvítek Mandragory patří k dalším písním, které nestárnou. Tuhle písničku naspívala Helena Vondráčková v roce 1972. A Kvítek Mandragory napsal Neil Sedaka a Howard Greenfield a českým textem ji opatřil Zdeněk Rytíř. Že i sama zpěvačka patří k těm nestárnoucím, tak o tom svědčí fakt, že stále aktivně koncertuje a příští rok oslaví své kulatiny, a to 80 let. Helena Vondráčková určitě patří k těm, které jezdí a možná, dokud to bude možné, tak jezdit budou do Karlových Varů. Právě Karlovy Vary opět zažívají největší nápor návštěvníků za celý rok ve městě. Totiž včera začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Proslulý filmař Jiří Krejčík zažil karlovarskou přehlídku už v dobách, kdy byl ještě v socialistických plenkách. O jeden zážitek se s námi kdysi podělil.
1: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu, a už taková trošku byla v povznesené naladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkají, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě tovaryši a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment. To už mě nepotká nic takového v životě. No jak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No, přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. S Jiřím Krejčíkem jsme byli na Karlovarském festivalu, který právě včera v lázeňském městě začal a připomíná si už 60. ročník. Patrick Swayze nás pozval do filmu Hříšný tanec svou známou melodií. No a u filmu zůstaneme i nadále, protože budeme hledat českou filmovou stopu. A jakou českou filmovou stopu zanechal dokument Pan Nikdo proti Putinovi? Na to nám za chvíli odpoví kolega z Českého rozhlasu Jan Křemen a pozve nás zároveň na filmovou novinku Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: Ten film, na který bych vás chtěl dnes upozornit a který má v sobě českou filmovou vstupu, byl do kin uveden teprve nedávno. Do historie české filmografie se zapsal Oscarem. Oscar 2026 přepsal naší historii. Česko má vůbec poprvé svého zástupce mezi vítězi v kategorii nejlepší dokument. Oscara na 98. ročníku cen Akademie získal snímek Pan nikdo proti Putinovi, amerického režiséra Davida Borensteina, působícího v Dánsku, a ruského spolurežiséra Pavla Talankina. Ten tajně natáčel vpád ruské válečné propagandy do škol a když se svými záběry z Ruska uprchl, riskoval vše, co miloval, včetně svého života. Dokument produkovala také česká společnost Pink. O čem snímek vypráví? Pavel Talankin byl oblíbeným učitelem v jednom malém ruském městě. Pak ale přišla invaze na Ukrajinu. Do škol povinné válečné osnovy a atmosféra ve škole i ve městě začala houstnout. Dříve točil školní slavnosti, nově musel natáčet nacionalistické nástupy a válečnou výuku. A tak začal bojovat proti zlu tím, co uměl. Tajně natočil i to, co nemusel, a zdokumentoval, jak válka a násilná aplikace nové ideologie postupně ničí každodenní život i budoucnost příští generace. Dnes film Pan nikdo proti Putinovi v kinech nedávají, ale pozvu vás na jiný dokumentární film Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, který pro vás natočil Brian Felber, a to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
3: No a abych v Českém rozhlase Liberec zachovala tu filmovou náladu, tak budu ještě chviličku pokračovat. Na zahájení sezóny letního kina v Hrubé skále jsme vás už dnes pozvali. Ta začne v 9:30. Naopak letní kino v Jablonci nad Nisou začne promítat ve 22 hodin a dnes má na programu film Po večerce. Tak to je jenom krátká pozvánka do filmového světa, ale pokud snad jste fanoušky spíše koncertů, tak pro vás máme v Českém rozhlase Liberec také jednu pozvánku. A ta míří do Lomnice nad Popelkou. Tamní římskokatolická farnost totiž pořádá dnes v rámci Dvořákova festivalu varhaní koncert. V kostele svatého Mikuláše v Lomnici nad Popelkou začíná v 18 hodin a na varhany tu zahraje, myslím si, že mistr nade vše, totiž Přemysl Kšica.

Máme si co říct, zpívala Jitka Zelenková v Českém rozhlase Liberec. Už v plném proudu, už od 13. hodiny je 18. křižanský mejdan. Ten pořádá obec Křižany spolu s dobrovolnými hasiči Křižany. Je to tradiční festival hospodských kapel a na pódiu už se vystřídala hrádecká kapela, tedy kapela z Hrádku nad Nisou, Bobuty, domácí kapela 205 pomlčka a nebo liberecká kapela BG3. Ta začala chvilku před 16:30, takže ještě do 16:30 vystupuje. No a od 16:30 potom můžete vidět Chrastavské krávy bez medu. V 17:40 se představí kapela Stenben z Bílého kostela nad Nisou. V 18:50 potom Blue Apples z Jablonce nad Nisou. No a vyvrcholením ve 20 hodin bude liberecký Lesiho Boheň. Tak to byla pozvánka na 18. křižanský mejdan. No a co vás čeká v Českém rozhlase Liberec po 16. hodině? Tak stálí posluchači už vědí, že to budou hvězdné návraty. A dnes se můžete těšit na životní příběh herce, který se zapsal do povědomí dětí i dospělých. Vyprávět ho bude Patrik Rozehnal a půjde o Josefa Bejvla. Dozvíte se, kde se narodil, kolik divadelních scén vystřídal, než zakotvil v městských divadlech pražských, i to, jak se točil seriál Chalupáři. Ten je spíše pro dospělé, ale Josefa Bejlva můžete znát také z pohádky O Bušku z pytle ven z roku 1955. No a Jana Fričová se bude těšit znovu naslyšenou po 17. hodině.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů. Teď ale hledá brigádníky na pořádání sbírky. Policisté v Libereckém kraji v květnu a červnu kontrolovali provozovny kvůli drogám. V Libereckém zámku začne v půlce července pravidelné letní kino. Zítra nás čeká zataženo, postupně na většině území přehánky a teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory ne pro děti z dětských domovů. Například upozornil ve čtvrtek Český rozhlas. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas nyní zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci víc vyjadřovat. Během dvou měsíců zkontrolovali policisté 42 provozoven v Libereckém kraji a zajistili přes 13 000 produktů návykových látek. Kontroly byly součástí celostátní policejní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí a kratomu. Jak na policejním webu informoval Pavel Folprecht z krajského odboru obecné kriminality, policisté zahájili 23 trestních řízení a u 14 případů prověřují možné spáchání přestupku. V zahradě Libereckého zámku budou moci lidé i letos navštívit letní kino. Jde o součást prázdninového programu. Připravilo ho město ve spolupráci s komunitním střediskem Kontakt. Promítat se bude každé úterý od 20 hodin. V nabídce budou české i zahraniční filmy, říká zástupkyně ředitele komunitního střediska Kontakt Marie Matějčková.
2: Tak, aby si opravdu každý přišel na své, takže máme 7 úterních večerů, kdy budeme promítat a startujeme 14. července filmem Mamma Mia, který je, myslím, kouzelný a k tomu létu se krásně hodí.
1: Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ni nominaci na Oscara.
3: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
0: Počasí.
1: V noci nás čeká v Libereckém kraji oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a teploty poklesnou na 13 až 10 stupňů. Zítra tedy v neděli čekejte zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a to na většině území. Teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu a bio zítra bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na trase Liberec-Turnov u obce Lažany probíhá vyšetřování nehody. Havarovala tam 2 osobní auta a překážejí na vozovce. Dále ulicí Na Roli v Jablonci nad Nisou projíždějte se zvýšenou opatrností. Havaroval tam koloběžkář. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují 2 druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
5: Tak on to taky zadarmo nedělá.
4: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
5: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
4: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
5: No, to je celý on.
4: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
5: Že už je neměl kam dát?
4: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
5: No, to je celý on.
4: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
5: To je celý on, jak povídám.
4: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
5: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
4: No. Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
5: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
4: Ale křcuš, potichu bude písnička. Bohat?

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý.

písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Ty chtěl bys? Ví?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to prusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, tak ty se zbál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sadr se a hajdu zpátky do mlejna. Kveruce.
4: Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu, kdy si mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání, režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
8: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
9: Kdo vám tohle říkal?
8: Tam, přeci jeho šofér.
9: Ministru?
8: Ano.
9: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
10: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
11: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
9: No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
9: Ale já... Jak v práci, soudruhu řediteli.
11: V práci.
9: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
11: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vítaj, nůstkáři.
9: Já přesto připomínám.
11: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: ti iskrmlý chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

місця біду танцкриту вирушило. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě.

0: я беду скриту вирушила.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No. No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co tím myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej
3: no.
4: Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum sem. Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej ten? Jako ten velký, podle vás.
4: Ten velký.
3: No, vypadal.
4: Tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor. Co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte. Teď si vzpomínám. Na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře. To jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfredem Doolittlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdyše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak. Co vám mám povídat? Moje stará už ji tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
8: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
8: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
10: Obětuj dámu.
8: Jak myslíš? Ale teď. Aha. To byl tak.
11: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
8: Dobrý den. Ale teď.
10: Jsem počestná žena.
8: To jo.
10: V sobotu nemohu?
8: Tak to ne.
10: Snad v pondělí odpoledne.
8: A jo, ono by to šlo.
10: Pro Bůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
8: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
12: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
8: No tak co děláte, člověk?
12: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
10: Ano, že tady máme volné.
12: Děkuji vám.
8: Jo, ale to je po partii.
12: Děkuji vám.
8: Uložte figurky.
10: Ano.
8: Tady budete mít místečko, habaděj.
12: Děkuji vám.
8: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
10: Ano.
8: Bude se balit. Pane Vrtní.
13: Oh. Prosím.
8: Platím, nebo se ztratím.
13: Už jsem tady, prosím. Pane. Tak vám 4 pívečka, prosím.
8: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
10: Ale to si tě napadlo, že tady vůbec v žádném případě se tady vůbec jít.
8: No mi tělo stavě, ale já vůbec
10: vám pozor na tady.
14: A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem.
10: Ale co by se právě dělat, co budu
14: dělat, co budu dělat, co budu dělat, co budu dělat, co budu dělat, dejte to jasný.
8: Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasný jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
14: Teď mě to došlo. Co ty to děláš? Co ty si to děláš?
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
15: Paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
16: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
15: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
16: To jsem dělala skoro sama, že?
15: No, abyste ve byla taková boubelka.
17: Jemu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
15: Pane Medrindáček.
17: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
18: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Boušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, paní Ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
1: Dobrý den.
2: Dobrý.
1: Co pak? Rádi bychom koupili trošku vínka, viděl, tak 15 litrů.
2: Moment.
1: Pojď.
2: Ty, kvasnička, přijeli z Ostravy, potřebuji trochu na svatbu a já mám sotva tak pro sebe.
3: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
3: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
3: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
3: Děkuji.
2: No.
4: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
5: Na zdraví.
4: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
4: Neměli bychom
5: zjistit. Není to bude stačit.
3: Pro boha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
4: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě nevíc, co kupujete, víte?
4: To je pravda.
5: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
0: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drouda!
4: Dobrý den!
2: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
4: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
8: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla se mu buchtino, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchtino? Jaké?
2: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
4: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
8: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
8: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Ano.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
4: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
4: To se navím.
2: Co chceš dělat, droha?
4: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
4: Ach, ty můj.
2: Ty jako víš, mě sebe krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch. Miláčko, všem neví, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
4: Ach, ne, bože, To jsem nechtěla.

0: Slavný soude! Beru žalobu zpět.
1: Prosím.
0: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
0: Ach, ty můj.
3: Ach, ty moje.
0: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
2: To jsou radost.
4: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Na Věžinovo městské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníkova dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní od Ignáce z kázání. Vždy, když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

0: Lepuský, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu troubu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem čestný.
4: O to by se tak někdo drál.
6: Peťo!
5: Čestný.
3: Prachy jde. Tak jste neviděli, že to berou v takový tý? Jako rouře? Aha. Proč asi?
7: Roura, to je pouzdro.
5: Utrál.
7: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
7: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
6: No, když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
5: a děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
5: Počkej, co je tohle tady, no třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
5: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
5: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
5: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tadyhle přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku a ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, vidíš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion, ne?
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: To se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Dopravu v Jablonských Vrkoslavicích příští víkend omezí forkrosový závod. Radnice v Žoksech na Českolipsku už nebude benevolentní k nové firmě na údržbu zeleně. Dnes je to přesně rok od rozsáhlého výpadku proudu. Energetické firmy kvůli němu naplánovaly velké investice. Zítra nás čeká zataženo, postupně na většině území přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. V Jablonci nad Nisou bude příští víkend uzavřená část Sokolovské ulice. Důvodem je závod světové série ve forkrosu horských kol JBC4 GBC Forkross Elevation, informovala o tom mluvčí magistrátu. Akce bude v areálu Dobrá voda od čtvrtka do soboty. Závody jsou naplánované na pátek a sobotu. Sokolovská ulice bude v těchto dnech neprůjezdná. Pro řidiče bude připravená objízdná trasa.
2: Objížďka povede v obou směrech po silnici 1/14 a dál Pražskou a Janáčkovou ulicí. Uzavřená bude taky účelová komunikace Turnovská, která vede k lyžařskému vleku. Pro tuto silnici objízdná trasa nebude. Závod organizuje český biker Tomáš Slavík. Na akci se mimo jiné představí taky český akrobatický pilot Martin Šonka. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Udržbářům zeleně v Doksech na Českolipsku hrozí pokuty. Radnice oznámila, že už nově najaté firmě nebude tolerovat zpoždění v plánu údržby zelených ploch v městě. Kvůli opožděnému startu sečení se navíc museli odložit složitější zahradnické práce.
3: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt jmenoval například výsadbu nových květinových záhonů. Veškeré kapacity městské ekoložky totiž odčerpaly kontroly nové firmy v terénu a ladění systému sečení. Do budoucna město uvažuje o zajištění údržby zeleně vlastními silami. Technické služby města už teď sekají trávníky na hřbitovech, plážích a dalších vybraných místech. Z Doksiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Kraj finančně podpoří ochotnická divadla z Liberce, Semil, Hodkovic nad Mohelkou, Desné a Prisku. Rozdělí mezi ně téměř 245 tisíc korun. Je to už podruhé, co hejtmanství vypsalo dotační program pro ochotníky. Podle náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové ze Starostů pro Liberecký kraj byl letos zájem o dotaci menší než loni, kdy kraj podpořil 14 projektů. České amatérské divadlo je na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny tehdy několik hodin byl asi milion odběratelů, a to hlavně v Praze, ve středních Čechách, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje přenosovou soustavu posílit, uvedl jeho mluvčí Ondřej Krátoška.
0: Počasí.
1: A v Libereckém kraji nás v noci čeká oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a teploty se budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni. V neděli, tedy zítra, nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16, vítr bude vát mírný od severozápadu a bio zítra bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulicí Na Roli v Jablonci nad Nisou budou řidiči muset projíždět se zvýšenou opatrností, havaroval tam koloběžkář. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne. 4 minuty po 17. hodině jsme v Českém rozhlase Liberec připravení znovu plnit vaše písničková přání. Tak tedy neváhejte, volejte a nebo pište. Příjemný poslech.
0: Písničky na přání s Janou Fričovou.

Úvodu dnešních druhých písniček na přání Českého rozhlasu Liberec se s šarmem sobě vlastním zhostil Václav Neckář. No a na mě zbývá, abych vám řekla kontakty, které vám pomohou si tu některou z písničkových přání nechat splnit. Tak stálí posluchači už určitě vědí, mají kontakty zapsané, ale pro ty ostatní z vás jsou tady. Tak tady je telefon sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec je 22 155 37 22. Další číslo 90 011 04 slouží k zasílání SMS-kových zpráv, které posílejte ve tvaru zahrajte Liberec, Mezera, název písně či váš krátký text a prosím nepoužívejte háčky a čárky. No a pro psavce je tady e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Tak to byla slovenská kapela Elán. Vy posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už ve vysílání vítám našeho posluchače. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Janičko, Petra, Alena ze Strelčevce, zdraví do Liberce. A dneska dáme písničku jako překvapení, který jsme spolu vybrali, takže necháme písničku zahrát a potom by se na to od vysílání řek název a kapela, jaká to je. A bude to hlavně poděkování. Já i Alenka děkujeme, co nám dali psát k narozeninám a k svátku všem, co máme v Liberci, tu naší partu. Takže děkujeme Božence, Šárce, Jarče do Friedlandu, Silvě z Jarkou do Prahy, Marušce do Děčína, no a Hanka a Harry do Bíliny a celou tu naši velkou partu a přejeme příjemný poslech.
0: Tak děkujeme za zavolání, přeji příjemný zbytek soboty, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujeme.

Abych tedy splnila slib pana Petra ze Stehlčevsi, tak prozradím, že právě jste slyšeli jabloneckou kapelu Country Sisters a píseň Krajky. I nadále posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec, no a já tady mám přání, které došlo na naší e-mailovou adresu. Hezký podvečer, tak se nám vdala Taylor Swift a dnes má 31. narozeniny její kolega Post Malone. Mají společný duet a ten by teď mohl být. Tak Prokopům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům, tak kdo jiný než s paní Sylvie z Prahy.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Karel Gott zpívá o holce v domě tvém a jak je to složité. Stále jsou s vámi i před půl šestou písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já vybírám z dalších vzkazů, které nám došly na e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Pan Jan Sklatov chce nechat zahrát všem posluchačům i samozřejmě sobě, a to Dangerous od kapely Roxette.

0: Tak to byla kapela Roxette v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už ve vysílání vítám naši další posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Odkud voláte a kdo?
1: Z Nahozevce a Anna.
0: Anna, tak. Tak a paní Ano, co byste chtěla zahrát a komu?
1: Já bych chtěla zahrát Siháka Lázeňskýho, Synovi Zaskovi, který je toho času vlázní.
0: Dobře, tak Švihák Lázeňský už je připravený, tak já vám děkuju za zavolání a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, naslyšenou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak to je výsledek, když se spojí pop a jazz. Adam Ďurica a Petr Lipa, myslím, že velmi zdařilé. Máme tu další přání, které je zaslané do písniček Na přání Českého rozhlasu Liberec. Poslal nám ho pan Richard, zvolil SMS-kovou poštu a přání bylo velmi krátké. Annie Lennox a Dark Road.

Naladěný máte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání, což je hodinový pořad hudby dle vašich požadavků, dle vašich přání, dle vašich předností. No a paní Míla napsala, že by ráda slyšela píseň Goodbye v podání Rybiček 48 a Marka Ztraceného.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jan Smigmátor, Daša a Markéta Smejkalová. Kvando, kvando, kvando. Posloucháte stále písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a sem k nám napsala paní Irena, že by ráda slyšela, jak pokračuje Charlotte Gottová ve své pěvecké kariéře. Tak tedy, Charlotte odstartovala svou solovou kariéru přesně v den svých 20. narozenin 30. dubna tohoto roku debutovým singlem Into Deep. A tak my si ho teď pustíme.

jsem v tom až po uši, zpívala Charlotte Gottová, tak uvidíme, jak se dál bude kariéra téhle mladé zpěvačky vyvíjet. Takové byly dnešní druhé písničky na přání. Jana Fričová vám přeje krásný zbytek sobotního odpoledne, večera, podvečera a samozřejmě se těší s vámi na to, že zítra, tedy v neděli 5. července, budeme společně s Českým rozhlasem Liberec vstávat. Tak tedy příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů, teď ale hledá brigádníky na pořádání sbírky. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a jednu firmu. Na Valštejně v Českém ráji lidé o víkendu uvidí rytířské souboje. Zítra nás čeká zataženo, postupně na většině území přehánky a teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký podvečer. Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Český rozhlas. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas nyní zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci víc vyjadřovat. Kvůli zrušeným táborům začali lidé dětem přispívat v několika sbírkách. Jednu spustil právě i prověřovaný spolek. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
2: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
3: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
2: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
4: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
2: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Rytířské turnaje a představení uvidí o tomto týdnu návštěvníci hradu Valštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Lidé si můžou prohlédnout i novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Pokračuje Radim Štícha ze zprávy hradu.
5: Hrad Valštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás v noci čeká oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty poklesnou na 13 až 10 stupňů. Zítra, tedy v neděli, nás v Libereckém kraji čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území počítejte s přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 13 až 16, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být převážně velmi dobré a bio na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jirásková. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2013 v 18. ročníku ankety převzal dendrolog Václav Větvička.

0: večer.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás tady v sále Králové Hradecké filharmonie.
2: Příjemný večer, na kterém dnes vyhlásíme vítěze už 18. ročníku ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Jak už jsem říkala, naše anketa je 18-letá. Když jsme se nad tím zamysleli, tak jsme si říkali, no 18-letá, ona je plnoletá. Ona už je to krásná dáma, která si může dovolit třeba zajít do kavárny, dát si tam dobré víno nebo dobrou kávu, seznámit se a případně už se může i vdávat. Garde nám bude dělat orchestr Blue Star, který má ta 30. léta přímo v žilách.
1: Blue Star Václava Marka. Dobrý večer.

0: Václava Marka.
1: Pojďme připomenout pravidla, jen tak jako zběžně, každý už to zná, a zavzpomínáme na některé osobnosti, šarmantní.
2: Tak já bych zavzpomínala asi nejradši na rok 1996, kdy jsme anketu vymysleli a kdy za námi přijel Marek Eben. Po něm to byl Zdeněk Svěrák, ten ale přijel do Nového Města nad Metují, protože tam hodně často předváděl své filmy také. Ráda vzpomínám například na Miroslava Antla, třetího vítěze, který tu dnes je s námi, teď už to mohu říct.
1: To je on, to je jediná šarmantní osobnost v sále v tuto chvíli.
2: Ale ráda bych zavzpomínala také na pana Radovana Lukavského, paní Jiřinu Jiráskovou.
1: Tak, a mohli bychom tady být...
2: Juchovou, která ano. Tu byla nedávno.
1: Prostě 18, Marie Rotrová, že jo? Karel Gott je taky šarmantní osobnost roku 2008, tuším.
2: Ano.
1: Ono na tom nesejde, hlavně, že je šarmantní. Víte, to je jenom pro vás, kteří byste tady snad byli poprvé. Pravidla jsou taková, že kdo jednou se stane šarmantní osobností, už to nikdy nemůže zopakovat. Už se nikdy nemůže dostat mezi těch 10 vyvolených, protože zkrátka jednou podle posluchačů a čtenářů šarmantní prostě je. Ale zase na druhou stranu musíme říci, že jsou tady tací, kteří se vždycky dostanou do té desítky a skončí třeba na druhém, na třetím místě, a ty tady prakticky mohou být pořád.
2: No a díky tomu tu můžeme také přivítat osobnost, která už po několikáté u vás sbírá hlasy, a tím je pan Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, Jan Přeučil!
3: Milá paní Lado, vážený pane Mirku, vážení dámy a pánové, rozhlasoví posluchači, přeji vám všem krásný, hezký, dobrý večer a, jak já často říkám, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smekám.
1: Promluvil pan Šarm prostě.
2: No, my se u toho klobouku zastavíme, protože pokud se řekne 30. léta, pane Přeučile, tak si myslíme, že tam nosil klobouk snad každý muž. Nechybí nám právě v současné době víc mužů s podobnými klobouky?
3: No tak byla by to konkurence, ale klobouk je krásná věc a jedna moje paní učitelka říkala, s kloboukem v ruce projdeš celým světem. To je nádherné. Proto já mám doma, moje milovaná Evinka to může potvrdit, 60 klobouků.
1: A to je 60 klobouků.
3: Ano. No ale já myslím, drzí přátelé, když jsme takto odstartovali tento večer a když se sejdou dobří přátelé, takže by se měli všichni pozdravit. Pojďte všichni říct si hezký dobrý večer. Pozor, teď.
4: Hezký dobrý večer.
3: Toto zní. A vidíte, to je magie slova. A pojďte to, přátelé, říct ještě jednou, a protože se blíží máj, dejme tomu obsah a pojďme to říct si lehce, mile, zamilovaně. Pozor, teď. No to nám moc nevyšlo.
1: Oni mluvili jenom ženy.
3: Ano. Ale to nevadí, ale i přesto ten krásný večer doufám bude dneska a že si ho všichni krásně užijeme.
1: My jsme říkali, že té naší slečně 18 let.
3: Ano.
1: Může 18-letý člověk už mít šarm?
3: Mm-hmm. No je to možné, proč ne? Šarm je odjakživa, ale mít i ten vnitřní šarm, to je zajímavé.
2: No vy ho určitě máte také a vy nás každý rok překvapujete i tím, že si pro nás připravíte něco nového.
3: Já jsem si připravil pro vás takový přípitek na začátek toho dnešního večera.
1: To začíná dobře, to
2: těšíme
1: je v pořádku,
2: se. Ano.
3: Sedím u vína, zve dobré druhy, dobrá hodina a já jsem sám. V tom náhle nadstrání kulatý měsíc se mi uklání, já jemu. Se mnou v modrý nebesklín můj kývá stín. Společnost poklonami nešetří, tak byl jsem sám a teď jsme tři. Chce měsíc pít, stín zdvíhá pohár. Co pak nevidíš, že dneska za vás za oba pít musí moje hříšná nádoba? Co je to, chlapci rozbilí? Já piju, vy jste z toho opilí. Měsíce motá žvatlá ke stínu, ten si zas se snítkou tančí jasmínu. Jen já tu klidně sedím při víně, jim připijím a dobré hodině. Tož, loutnu sem a píseň se mnou noťte. Pak na kutě mě chlapci doprovoďte. Vždyť do jedné se vejdou postele, kumpáni světlé noci veselé. A zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína v loubí se šarmantními osobnostmi u Českého rádia nashledanou.
0: Jan Přeučil.
2: Speciálně pro Český rozhlas. My vám za to děkujeme. Krásná čeština.
3: Děkuji.
2: Pane Přeučile.
1: Dámy a pánové, dnes je tady také Věra Martinová.
2: Dobrý večer. Zpívat bude dnes Věra Martinová. Než se tak stane, tak se přece jenom ještě zastavíme u vaší hudby, protože my tu opěvujeme hudbu 30. let. Uvažovala jste někdy, že byste místo country třeba zkusila také tuto hudbu, když jste začínala?
5: No tak když jsem začínala, tak jsem tak neuvažovala, protože se mi to samozřejmě zdálo starý, že jo, 30. léta, i když byly krásný, tak já když jsem začínala, tak jsem byla mladá holka a chtěla jsem být progresivní, jako každý mladý člověk, že.
1: Když se řekne třeba 30. léta, nebo tamhle orchestr, to je šarm sám o sobě, že jo, mají motýlky, i ty dámy, já si neumím představit šarmantního kauboje třeba.
5: Jak to?
1: Jo?
5: Holky, co třeba takový Bronson, že jo. To byl přeci šarm jak hrom. Mezi kovboji, aspoň hollywoodskými tedy, určitě bylo šarmantních mužů velmi mnoho.
2: Dobře, Věra Martinová nás teď přesvědčí o svém šarmu a o tom, že country muzika má také šarm.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2013, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Věra Martinová, další šarmantní dáma dnešního večera. Věra Martinová živě.
2: V poslední době, a my z toho máme opravdu velkou radost, se hodně dostávají také osobnosti, které nejsou až tak vidět v rozhlase v televizi, ale jsou to například vědci, jsou to lékaři a jedním z lékařů, který právě v letošním roce získal obrovské množství hlasů od posluchačů Českého rozhlasu a také deníku a týdeníku Rozhlas, je pan profesor Pavel Pavko.
1: Dámy a pánové, pan profesor Pavel Pavko.
2: Pojďte mezi nás, pane profesore, vítejte v Hradci Králové. Jsme velice poctěni, že jste přijal pozvání. Protože víme, jak to u lékařů je, že toho času je vždy velmi málo. Máte 5 vnoučat, když tak mě opravte,
3: ano.
2: 3 dcery a tedy jednu krásnou manželku.
1: Jednu manželku, to je také unikum, zatleskejme, ano, dobře. U tak úspěšného člověka, jako jste vy.
3: To jsem myslel.
2: Děláte třeba s rodinou rodinné výlety a propagujete ten zdravý životní styl i v rodině?
4: Snažil jsem se o to, ale popravdě řečeno, lékař tím, že má noční služby, soboty, neděle a celý život jsem pracoval, tak mnoho času na takovéhle akce nebylo. Je mi to skoro líto dneska zpětně, ale i můj učitel a předchůdce říkal, nedá se stihnout všechno, buď děláte profesi, nebo jistíte tu rodinu. Možná geniálně lidé dokážou obojí, ale já musím říct s tou studou, že jsem to nedokázal. A je mi líto mladých lidí, kde oba chtějí vyniknout. Já nemyslím, že jsem vynikl. Moje žena je také vysokoškolačka. A potom doma mají nástěnku v kuchyni, kde si píšou, zajdi na poštu, vyzvedni dítě ve školce, zajdi do čistírny. Prostě oba pracují naplno. V České republice na rozdíl od světa, kde jsem byl, málo párů vydělá takové peníze, aby mohlo zaplatit třetí osobu, která se jim o všechno bude starat. Takže je dobré, když se mladí lidé domluví na tom, jak to vlastně bude. A my jsme se s mojí ženou dohodli, jak to bude, kdo bude dělat víc profese a kdo bude dělat víc rodin.
1: No taková absurdka, vy jste se fakt dohodli, opravdu jste se dohodli?
2: To je ta paní, paní jakhle kývá, že
1: zatím
2: ano.
1: Kývala na všechno teda, tak dobře, tak ano.
2: Ano, ano.
1: No stejně, ale čím si to vysvětlujete, že vy jste podle našich posluchačů v podstatě nejšarmantnější, protože těch typů přišly stovky, ta desítka je pak až od ledna, vy jste prostě podle nich šarmantní člověk a přitom jste operatér, profesor
4: medicíny. Já si to tak předně, můžete se stát šarmantním, jenom když jste známý. Je mnoho šarmantních lidí, které nikdo nezná a tím, že se člověk stane jakoby známým, tak najednou je zván tam, dostane nějakou cenu, nějakou rouru, ale je to nespravedlivé vůči těm ostatním, kteří dělají také dobře svou práci, ale nejsou známí. A člověk se stane známým někdy opravdu náhodou, já to nechci tady rozebírat, náhodou, že jsem operoval pana prezidenta Havla, tak od té doby jsem známý. Tak to je.
1: My se tady dneska zabýváme těmi 30. lety, jako kdybyste sem spadl z těch 30. let. Nakonec nebavila by vás ta doba víc?
4: Já velmi rád poslouchám muziku, kterou hraje pan Marek a Blue Star. Já mám rád 30. leta.
1: My jsme moc rádi, že se vám líbí zrovna tahle ta kapela,
4: určitě.
1: Protože my jsme ji objednali hlavně kvůli vám. Takže pane profesore,
4: děkuji.
1: Vemte jedno křeslo a kapela Blue Star Václava Marka hraje v tuto chvíli v živém přenosu rozhlasovém i na YouTube jenom pro vás.

0: Richard Václav Marka v živém přímém přenosu, rozhlasovém i na YouTube pro pana profesora. Další host doslova vtančí na pódium.
1: Ano, dalším hostem, který přitančí, alespoň doufáme, bude také osobnost, která je tu už poněkolikáté, a to je tanečník Vlastimil Harapes.
0: Dámy a pánové, Vlastimil Harapes! Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: 30. léta, ta byla pro tanec ideální, ne? Mně připadalo, že tenkrát ještě tanec měl alespoň nějaká pravidla, to znamená nějaké kroky, na rozdíl od dnešních nových tanců třeba.
2: Dneska má každý svoje pravidla, myslím, že?
1: Zeptám se na to, když se díváte na ty tance současné, jak je vnímáte vy jako mistr svého oboru? Takové ty, které přicházejí, ty nové, takové ty unikátní, ty točení
0: ty slušné,
1: se na hlavě
0: jako,
1: a podobně.
2: Ty, no. Jo, tak to je skvělé.
1: Breakdance jako, a další.
2: To zkuste, že jo? Tak,
1: no nám to právě moc nejde, no, takže proto se na to ptáme.
2: No tak právě, tak to zas každý nemůže, že? Ten valčík skoro každý může.
1: Tak?
2: A ano. Tak dále a polku a tak. Tak to, proto to vlastně tím sítem nepropadlo a proto pořád existují ty tance a proto je valčík král tance, že jo?
0: Tak, ale jste ve východních Čechách, tady kousek vznikla ta polka, ano. Takže hned na druhém místě by měla ta polka zůstat.
2: Tak. Já souhlasím. Jasný.
0: Přesto, já si myslím, že ale vy teď dáte přednost valčíku, mám pravdu?
2: Určitě.
3: Tam ve Vídni jsem uslyšel klavír, byl to valčík, ale zněl.

0: Dámy a pánové, Vlastimil Harapes. Výborný tanečník, výborný zpěvák. Vemte místo v naší kavárně z 30. let. Teď přijde žena, která je opět po několikáté v té desítce, podle vás, podle posluchačů. A musím říci, že minulý rok nás hodně překvapila. My jsme také byli v retru minulý rok, ale to byla ta 60. léta. A ona přišla oblečená právě ve stylu 60. let. Musím teda říct, že jsem za prvé zvědavý, jestli přijde ve stylu 30. let, a za druhé já to stejně nepoznám. Ona se to vrací, tak určitě ji ale teď zatleskáme. Dámy a pánové, Tereza Kostková! Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já asi vás zklamu, já myslím, že tohle nejsou 30. léta.
0: Dobře, musím teda říci, že vy jste asi nejmladší úřadující osobnost, která se vždycky dostane do té desítky. Od kolika vůbec člověk může být šarmantní?
1: Jo, to já myslím, že to vůbec není limitované. Já myslím, že už třeba v bříšku si někdo nese svůj šarm, akorát to ještě možná ten ultrazvuk tak nerozlišuje. Ale právě si myslím, že kategorie šarmu je oproti kráse. Má tu výhodu, že se opravdu může vztahovat úplně ke všemu té osobnosti v jakémkoliv věku. A dokonce já se domnívám, už jsem to párkrát říkala, že si myslím, že věk hraje velice výhodnou roli. Myslím, čím větší věk, tím více může podpořit ten šarm, nebo tím více je šarm vidět. Právě protože ustupuje taková ta prvoplánová krása a nastupuje cosi hlubšího. A je to tedy díky tomu víc vidět.
0: Star, jenom pro vás, tedy pro Terezu Kostkovou.
2: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2013, který je ohlédnutím za 30-letou historií této posluchačské ankety.

0: Děkujeme, pánové a dámo.
1: Dívka v modrém.
0: A teď se nám chce říci dobré ráno, nebo lépe dobré jitro.
1: A nebo květinové jitro.
0: Květinové jitro, ano. Protože máme tu čest přivítat mezi námi dalšího nominovaného autora dobrojitrských knížek, pana Václava Větvičku.
1: Václav Větvička, dámy a pánové, moderátor Českého rozhlasu Dvojky, botanik. Je to také doktor, ale on nechce,
0: abyste říkalo,
1: že je doktor. Že nechcete, aby se vám říkal doktore?
2: No, mně se nemůže tak říkat, Aně.
1: A dobře, tak jak se představujete, když přijete do společnosti, kde vás náhodou neznají, a řeknete, já jsem Václav Větvička?
2: No a to musí stačit.
0: A ono to stačí.
2: Obvykle.
1: V každém případě musíme říct, ale na to určitě budete hrdý. Vy jste to tady mám napsáno, zahradník ve Štiříně. Je to pravda, platí to pořád ještě?
0: To máte rád, že?
2: No, Štiřín mám rád, tam působím velmi dlouho. Posledních 7 let dokonce za peníze.
1: Ale?
2: Předtím 25 let zásky. A zahradník, to já nevím.
1: Taky ne.
2: To asi taky ne, taky protože ne. Já jsem taková dívka na zavolání. Jako například dnes, když už jsem byl na cestě sem, mě volal pan ředitel, že potřebuje zkouknout nějaký text, který bude jako reprezentační pro Štiřín, takže já jsem musel v autě ještě upravovat text, tak na tohle já se tam používám a v loňském roce jsem byl použit na sepsání knihy, jakou cenu má rozkvetlý Štiřín. A co jsme napsali víceméně ve spolupráci s tehdejším panem ministrem zahraničních věcí, který toužil Štiřín prodat za levný peníz.
1: Mhm. Takže tak, vy jste tu cenu musel dát co nejméně, jako, že jo?
2: My jsme si dali tu práci, že jsme dali dohromady všechny ty účty, té 1,5 miliardy, které do toho stát nastrkal, takže ta cena by bývala byla adekvátní, když to chtěli za 328 milionů prodat.
1: My jsme rádi, že jste ta dívka na zavolání, že jste reagoval, pane Větvičko, na naše zavolání. Teď prosím reagujte na výzvu, abyste vzal v naší kavárně jedno místo, kdekoliv třeba tady. A my bychom teď rádi přistoupili k takové už také tradici.
0: Ano, před 2 lety jsme se rozhodli, že budeme také udělovat cenu Českého rozhlasu. Je to mimořádná cena šarmu, dalo by se říci za celoživotní dílo a také za to, že nás naši rodáci proslavili nejen za hranicemi regionu země, ale třeba i v zahraničí.
1: Musíme připomenout, že jako první, vy si to určitě pamatujete, kdo se tady byli, tu cenu dostala Soňa Červená.
0: Tím potom druhým byl, ano, loutkový režisér Josef Krofta, to bylo minulý rok.
1: A dnes bychom rádi na toto jeviště pozvali paní Lubu Skořepovou.
0: Skořepová, rodačka z Náchoda, kam velmi ráda jezdí. Přijela dnes na čas, velmi se sem těšila a jak vidíte, právě přichází. Paní Luba Skořepová.
1: Paní Lubo, ale je to pravda, že vy jste jediná asi v tomto sále, která pamatuje ta léta, na která my si tady celou dobu hrajeme. Ta 30. léta, kolik vám bylo?
3: No, tak to mě bylo tak téměř 10. A já se na to pamatuju, protože jsem byla prvně zamilovaná hrozně.
1: Do nějakého náchodáka.
3: No jo, ale to byla obecná škola ještě. No, ale to už bylo takový prudký zamilování a to jsme měli náboženství a místo náboženství jsme chodili povinně do kostela a my jsme tam lezli do těch lavic takhle a tam jsme se po čím líbali teda a maminka se to dozvěděla a hrozně mě střískala.
1: To je hezká vzpomínka.
0: To jsou vzpomínky.
3: No, no. To si pamatuju a pak jsme chodili, jak je Náchod a pod tím jsou ty šeříky, tak tam se chodilo na rande a my jsme se to dozvěděli a taky jsme chodili na rande, jenže tam chodili i psi.
1: Jo.
3: A takže maminka to poznala, pak mě seřezala taky.
1: Taky to poznala.
3: No, no, no.
1: Vy jste měla veselé dětství, že jo, s
3: no,
1: maminkou.
3: No, měla, ale...
1: Celkově ta 30. léta byla jako hezká? Byla jste dítě, že jo? Tak...
3: No, nevím, tak to každé jako dítě je rád, že jo? A pak se na to vzpomíná, že to bylo krásný, to se pamatuju, ale pamatuju se, že už jsem tenkrát začala s tím herectvím. To jsem ještě nevěděla, že nějaký divadlo, že za to dostávají se peníze a že si berou šaty jiný. A tak jsem začala úplně sama u babičky na samotě dělat, jako cítila jsem nějaký divný, je takový zapalování. A pak
1: Lejtka.
3: Cože?
1: Ne, to byla legrace, jo.
3: Ne, to nevím, to jsem...
1: Lejtka, já jsem jako
3: vzpomínal lejtka. Jo, lejtka, jo, ty se mě zapalovali, ale taky. Já jsem si totiž myslela, že to zamilování je totéž jako to divadlo. A později zase to divadlo, že je něco takové jako zamilování.
1: A ne?
3: A jo, jo. Je to.
0: Víme o vás, že jste nafotila nádherný kalendář ve svých 90 letech. Říkala jste, že nám ho přinesete ukázat. My jsme na to asi zapomněli.
1: Ale schválně řekněte tady všem, co je to za kalendář?
3: Ta Alena, to je moje dvorní fotografka. A ona mě ráda jako fotila a pořád jako, že bychom něco zvláštního jako udělali, tak ona, když jsem tu poslední knížku, když jsem vydala, tak tam mluvím o tom, v čem to herci je a co se v herci děje, co lidi nevědí a tak dále. Takový to tajemství. A jednou mi řekla, že zkusí to tajemno nafotit. Právě, a tak se jí to trošku povedlo, tak já jsem k tomu psala takový glosky, které měly obrátit tu absurditu, to dada, do něčeho hlubšího, do nějakou takovou lidského života a tak.
1: A proto vám teď přichází jako dárek zaspívat a zahrát Gentleman Singers.

0: Mazokis.
1: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2013, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
2: Teď, jak už tradice velí, při udělování šarmantních osobností sem měla přijít vlastně úřadující osobnost.
3: Ano, my jsme se velmi těšili, že mezi nás přijde publicista Jan Petránek, loňský vítěz 17. ročníku ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ale zdraví zazlobilo a pan Petránek nemohl přijet, přesto se nám podařilo ho navštívit v Motolské nemocnici a on byl tak laskav, že pro vás všechny tady v sále připravil malou zdravici a z té zdravice se také dozvíte, kdo se stal vítězem letošního 18. ročníku. Takže dovolte nám, abychom vám teď pustili pozdrav od publicisty Jana Petránka.
4: Vážení a milí přátelé, jsem velice rád, že mohu aspoň takto být v kontaktu s vámi, i když hrozně rád bych byl přímo osobně přítomen. To víte, Hradec, to je moje srdeční záležitost a Filharmonie dvakrát. Jsem v duchu aspoň teďka s vámi a mám velikou radost z toho, jak dopadla volba šarmantního muže na další období. Co to je, když má být člověk šarmantní? No především měl by být gentleman, měl by být noblesní, měl by umět potěšit jiné, zvednout jim náladu, nikdy nebýt ve smutku. A myslím si, že tentokrát se to dokonale daří. Novým mužem je, a předávám rád tuhle štafetu, doktor Václav Větvička. Je to člověk, o kterém jsem v jeho první knížce, kterou vydal, je to člověk, který má na rozhlasových vlnách renomé muže, skvělého vypravěče. Je to člověk, který umí předvést, co všechno ve své hlavě má, jak miluje tuhle zem. A on umí o ní mluvit způsobem. Jestli jsou lidi, kteří mají rádi jiné lidi, protože je neznají, on má rád lidi, i když je zná. A vždycky to bylo veliké potěšení. Jeho pořady, Květinová dobrá jitra, to jsou pořady, které patří k perlám Českého rozhlasu. Je to člověk, který umí se dívat po lidech, umí je ocenit a umí to udělat i kriticky a vždycky nádhernou češtinou. Dovolil jsem si tedy jeho první knížce říct, že má v sobě geny Karla Čapka a myslím si, že Karel Čapek by byl velice spokojen, že má takového, tak říkajíc, souspisovatele. Václave, velice ti blahopřeji, jsem velice rád, že ty přebíráš štafetu šarmantního muže a moc tě prosím, napiš ještě mnoho nádherných, krásných rán, dobrých jiter, oslav tuto zemi způsobem, jak to umíš jenom ty. A je mi líto, že jsem ten, kdo tě může zatím pozdravit jenom z nemocničního oddělení. Vymysli si, Václave Větvičko, nějakou větvičku, která by mě i vrátila pro mé plíce dost zdraví. Děkuji a přeju nádherný večer, který máte dneska teď zrovna. Váš Honza Petránek.
2: Dámy a pánové, slyšeli jste to od Honzy Petránka. Šarmantní osobnost roku 2013 je Václav Větvička. Já bych poprosil Petra Duhana, generálního ředitele Českého rozhlasu,

ale také Miroslava Dittricha, šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojky, Pavla Kudrnu, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice a v neposlední řadě Hanu Hasalovou, zástupkyni generálního partnera Czech Tourism, aby přišli k nám na jeviště a už tradičně Gentlemen Singers by měli uspořádat v živém vysílání Vinč pro Václava Větvičku.

0: zlaté slunce.
1: Mám radost.
0: Následuje gratulace Pavla Kudrny, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice.
2: Gratuluju. Užijte si toho roku v plném zdraví.
0: Další gratulující je Miroslav Dittrich, šéf-redaktor Českého rozhlasu Dvojky.
1: Pane Větvičko, já nejdu bez dárku. Podívejte se, co jsme vám přinesli.
3: Úžasné. Pro rozhlasové posluchače musím to okomentovat svůj k svému. Dostávám velkou troubu na staré lepice gramofonu. To je úžasné.
0: Retro gramofon a retro radiopřijímač. Václav Větvička, šarmantní osobnost roku 2013.
2: Pane Větvičko, ještě něco z vašeho oboru. Škoda, že rozhlasoví posluchači nemohou vidět tu nádhernou kytici, kterou máte a která určitě vám zkrášlí váš domov, aby to bylo nejenom na tom Štíříně. Máte vůbec vy doma nějakou květinu?
3: Já si práci domů neberu.
2: Tak tady už od nás máte malý závdavek.
3: Děkuji.
0: Děkujeme Pavlovi Kudrnovi, Miroslavu Dittrichovi, Petrovi Duhanovi. Tak co tomu říkáte, šarmantní osobnosti?
3: Jak vidíte, jsem skutečně překvapen. To není hrané, protože tady je ještě 9 šarmantních lidí a mezi těmi 9, jaksi jsem já, zahradník s prstama od hlíny, jaksi omylem. Ale aspoň takhle já to cítím, protože to je pro mě nezvyklé prostředí. Nicméně teda, když už, protože to je rozhlasová posluchačská záležitost, jsme-li u toho, tak kdyby nebylo rozhlasových posluchačů, tak bych tady nemohl asi stát, zatímco ostatní se uživí ve svých oborech a na divadlech a podobně, tak já opravdu jenom díky tomu rádiu, ale já jsem za něj vděčný, já jsem kvůli rádiu zběhl z botaniky. Já jsem propadl kouzlu té měkké koule už před mnoha lety, ještě kdysi v Meteoru. Já jsem více staniční, teda i v Leonardu jsem působil na regionu a tak dále. Ale nicméně tedy mám takový drobný pocit dluhu právě vůči rozhlasovým posluchačům, který bych si dovolil zademonstrovat na kratinkém příběhu Mohuly. Kolik máme času?
0: Strašně málo.
3: Tak až jindy.
0: Ne. Máte takovou, doufám, že pro vás milou povinnost. Vy musíte teď jednou větou vyhlásit anketu Šarmantní osobnost roku 2014, když s tím budete souhlasit.
3: Takže pozor, prosím, rozhlasoví posluchači, i vy v sále. V této chvíli vyhlašuji 19. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Doufám, že je vám jasné, že roku 2014.
0: Děkujeme. Dámy a pánové, Václav Větvička, už teď úřadující šarmantní osobnost. My jsme moc rádi, že jste přišli, jsme moc rádi, že jste nás poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, Českého rozhlasu Pardubice, že jste nás i sledovali na YouTube kanálu Českého rozhlasu.
4: Ano, jsme velice rádi, těšíme se, že se za rok opět setkáme a já jsem velmi ráda, že pozvání jako poslední hosté dnešního večera přijali šansonierka Jana Richterová, dobrý večer, a její kolega Vladimír Ilič Pecháček, dobrý večer. Ono je to symbolické, Jana je přítelkyní, jak Jana Petránka, tak Václava Větvičky mají krásné společné programy, tak kdo jiný by měl nakonec dnešního gala večera zahrát a zaspívat?
0: Takže to je dárek od Honzy Petránka Václavovi Větvičkovi a konec konců i vám tady v sále ještě jednou. Děkujeme, že jste byli s námi. Dobrý večer.

0: To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2013, kterou se stal dendrolog Václav Větvička. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy gala večera.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Autobusové linky v Jablonci nad Nisou začaly jezdit v prázdninovém režimu. Radnice v Doxech na Českolipsku už nebude benevolentní k nové firmě na údržbu zeleně. Zítra nás čeká zataženo postupně na většině území přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký večer. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: V Jablonci nad Nisou začal fungovat letní režim městské hromadné dopravy, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Aktuálně nejezdí školní linky a taky linka 110 do Arbesovy ulice ve Mšeně. Na ostatních linkách nejezdí o prázdninách spoje označené čísly 40 a 44. Odpolední spoje vedené přes Malé Vrkoslavice aktuálně zajišťuje místo linky 113, linka číslo 105. V Rychnově u Jablonce nad Nisou o prázdninách nefunguje poptávková doprava. Údržbářům zeleně v Doxech na Českolipsku hrozí pokuty. Radnice oznámila, že už nově najaté firmě nebude tolerovat zpoždění v plánu údržby zelených ploch ve městě. Kvůli opožděnému startu sečení se navíc museli odložit složitější zahradnické práce.
3: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt jmenoval například výsadbu nových květinových záhonů. Veškeré kapacity městské ekoložky totiž odčerpaly kontroly nové firmy v terénu a ladění systému sečení. Do budoucna město uvažuje o zajištění údržby zeleně vlastními silami. Technické služby města už teď sekají trávníky na hřbitovech, plážích a dalších vybraných místech. Z Doxy Jelínek, Český rozhlas.
0: Asi 20 tisíc lidí v ulicích východoněmeckého Erfurtu protestuje proti dnešnímu sjezdu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Demonstranti několik míst ve městě zcela zablokovali. Dočasně byla taky neprůjezdná dálnice, která vede kolem Erfurtu. Část protestujících chtěla zabránit účastníkům sjezdu dostat se do výstavní haly, kde se akce odehrává. AfD je v současnosti největší opoziční stranou ve spolkovém sněmu. Nynější průzkumy jí přisuzují 26 až 29% hlasů. Volby by teď vyhrála.
1: Počasí.
0: V noci nás čeká v Libereckém kraji oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, teploty poklesnou na 13 až 10 stupňů. Zítra tedy v neděli zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být převážně velmi dobré, bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už pojede na 80. konal Mezinárodní folklorní festival. Největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější, a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích, spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnějším. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladím.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje, na místo těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a na místo vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedkou. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka a do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stát. Potom jdem na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme, já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení

Závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškeřík, dobrý den. S Velkem nad Veličkou, Horňácko. A jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné, já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě, každý jsme úplně s jinama, jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové, to by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal dead metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškeříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj. Za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem. Jmenuji se Maxim Medida.
2: Říká sebevědomě náš dnešní host. V rozhovoru nám přiblíží Benin, africkou zemi, kde se narodil, a možná vás překvapí, odkud čerpal své znalosti o našem státu. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
1: Přijeli jsem v roce 88, 3. září, studovat novinářinu.
2: Jméno herce Maxima Medidy je dobře známé především v českém divadelním prostředí. Během své kariéry vystupoval na jevištích celé řady divadel. Začínal v divadle Y, později hrál v Minoru, divadle ABC, divadle Bez hranic, Národním i v Klicperově divadle.
1: Tam jsem hrál 11 let nebo 12 let, jinak tam pořád jezdím. Protože tam mám dvě sochy, které byly udělány kvůli nějaké přestavení, a vždycky mě někdo odtamtud píše, že mě viděl v divadle, tak to mě potěší vždycky.
3: Novinářina se nějak ztratila, i když oficiálně my jsme kolegové, že jo?
1: No, vystudoval jsem žurnalistiku jako by sportovní komentátor v televizi, tak to vůbec nedělám, ale stává se, že někdo, třeba v Francii, jak se nějaký článek, se nějakou informace, já musím to napsat, nebo také z našeho státu Beninu, no. Však je nějakou informaci, ale jinak ta novinářina je úplně okrajově. Kromě toho, teď máme o sportu podcast o futbolu, který děláme mezi námi, no. Což je nová forma, jakoby, informace.
3: Rok 1988 je především rok z minulého století. Vy jste už občanem České republiky?
1: Ano, ano, už jsem občanem České republiky a žiju tady déle než v státu Beninu, kde jsem se narodil. Já jsem z 12 dětí, z toho 4 chlapí a 8 žen. My jsme vždycky říkali, že tam máme ženský parlament, jo, a my chlapi, tak jsme se snažili jakoby participovat, jo, dělat to, co říkají ty ženy. Takhle to fungovalo, dokud jsem neodjel. Teďko nemůžu říct přesně, jak to funguje, akorát, že s rodinou jsme pořád v kontaktu, no. A jsou po celém světě taky. V Beninu tam zůstalo pár, s kterými jsem každý den v kontaktu.
3: Pochopila jsem, že u vás v rodině byla parlamentární demokracie. Opravdu ženy měly rovnocenné postavení?
1: U nás v Africe každá rodina má svoje tradice. I jsou rodiny, kde ten muž je jakoby chlapa zase, jo, ale u nás, kde jsem se narodil, tím, že jsme tam měli ty Amazony, žena má tam jako přední místo v rodině. Většinou je to, že žena je ministr finance. A jak se to říká, kdo má ty finance, asi, no, řídí všechno.
3: To platilo i v případě

0: tatínek, maminka?
1: Ano, určitě, protože tatínek byl zemědělským inženýrem, ten pořád byl někde na poli. Tak z toho důvodu maminka byla ta, která všechno řídila. A aby vám řekl, no všichni jsme se báli maminky. Protože byla tak hodná, že když zvědá hlas, víme, že něco není v pořádku a musíme všichni už se schovat, no.

0: Z ženského parlamentu, jak vtipne říká rodine Medvedových, odešel Maxim Medveda ve 23 letech. A teď príde prekvapení.
1: Aby vám řekl pravdu, kdysi v Africe jsem poslouchal Radio Prague International. Až do dneska ještě vysílá a my jsme vždycky posílali, jaká frekvence funguje, jaká nefunguje a tak dále. A když jsem studoval dějepis a zeměpis, jsem se zajímal o těchto státech, které jsou na druhé straně toho bloku. A vždycky můj sen byl, abych normálně byl v Radio Prague. A dokonce mě furt doma nazývali Čekoslovaky, Čekoslovaky, Praga, Praga, Praga. Pak když už byla ta příležitost studovat opravdu tu novinářinu, tak já jsem ani neváhal. Protože v tom momentě jsem mohl jít do Francie, do Kuby, do Ruska ještě. No ale vybrali jsem Českou republiku a opravdu nelituju. To byl můj sen prostě, no. To byl stipendium vlády, jo. A proto i po revoluce my jsme neměli žádný problém studovat dál v klidu.
0: Potvrdili se té představy o Československu, když jste sem přišel?
1: Když jsem přišel, první věc, co mě překvapilo, je to na letiště. My jsme museli z letadla a už tam byla zima, nebo foukalo. Protože my jsme odjeli a bylo 29, jsme si vzali jenom košily a flanely a tak dále a jsme se krásně oblékali a teprve tady jsme zjistili, že no, tak to není vhodné. Další věc je to, že i jsme jeli do Marinské lázny. Bylo to, že musíme tam čekat, až opraví Poděbrady. Jo, a tam už měli zakázány nosit boty. Před dveřma musíme sundat boty, pak vzít ty baškory a tam už jsme si říkali, tak nebude to sranda, no. V Africe tak my nosíme furt baškory. Jo, to bylo v září a už foukalo a my jsme si cítili, že je zima. A musíme sundat ty boty před, kde je zima a pak dovnit, jo, tak no, pak jsme jeli do Poděbrad potom.
0: A tam jste zažili první zimu opravdovou a sníh?
1: Dokonce jsme si fotili a psali jsem mamince a ona mi řekla, prosím tě, hlavně v tom se neválej. Já jsem říkal, že tady padá normální led, že jak máme v Africe fabriky na led, no a že to tady padá. Nikdo neví, co s tím, to padá všude. Jestli by to nebylo možné posílat nebo něco a tak dále, to byla taková sranda. No.
0: A jak dlouho jste byl v Poděbradech?
1: My jsme tam byli asi 9 měsíců. Byla to jazyková škola. No.
0: A potom už jste se stal studentem žurnalistiky v Praze, že jo?
1: Ano.
0: Dnes si povídame s hercem Maximem Medvedou o jeho migrační skúsenosti. Do Prahy neprijel studovať dámu, ale žurnalistiku na Karlovie univerzite. Za chvíli uslyšíte, jakou nečekanou událost zažil brzy po svém príjezdu.
1: Tak hned v listopadu přišla revoluce.
0: A jak jste se díval na tu revoluci? Zúčastnil jste se jako student na národní?
1: Bylo to, že my jsme dostali pokyny z ambasády, že si nemáme do toho vůbec ples, že máme chodit do školy a tak dále. Všechno bylo zrušeno jakoby a pak jsme začali jakoby šikny znovu. A bylo to opravdu hezký moment.
0: A byl jste na ulici?
1: Byli jsme tam. Několikrát, akorát, že jsme nevěděli, co, protože jsme si říkali, dobře, ty naši nechodí do školy, nebo tam chodí, aby tam něco se dělo. A pak na kolej, vždycky jsme měli každý večer nějakou schůzku, jak to půjde dál a tak dále. Pak po týdnu a nějak mám pocit, že už se do toho dali šikny a pak už to bylo úplně velké. No. Nebyli už to jenom studenti, už to bylo pracující lidi a všechno. Už to měli úplně jiný.
0: Tak jste se dostal i na Václavské náměstí.
1: My jsme se tam dostali, jsme tam chodili se podívat, jak se to děje. Protože jako novinář, být u toho, kde něco se děje, to má být jako první věc, co novinář má dělat. Má být u toho, o tom referovat, aby potom řekl, jo, byli jsem tam, viděli jsem to svýma očima, můžu o tom mluvit, no.
0: A jak jste vy jako cizí student vnímal tu změnu? Pocítil ste, že se opravdu něco ve vztazích mění i na té fakultě?
1: Ono se to tam změnilo. A hned po té revoluce šlo o to, že už ten způsob na ty studijní oddělení bylo úplně jiný. To nebylo už direktivní, že máte tohle dělat nebo nemáte tohle dělat. Třeba já jsem měl několik příležitost jet mimo České republiky, na stáže a tak dále. I když ta druhá strana občas nechtěla, protože mě vždycky považovali jako by cizincem, ale ta fakulta vždycky v tom mě vyslala vstříc, že prostě on je jeden z nás, pokud on nepojede, my taky nepřijdeme. To znamená, že je to Čech a jede z naše fakulty. Tím to končí. A opravdu, zažili jsem to několikrát. No.
0: A bylo to fajn?
1: Bylo to fajn. Já jsem si říkal, tak cítím se tady dobře.
0: V podstatě jste asi byl spokojený, jak to studium probíhá a vystudoval jste.
1: Ano, vystudoval jsem se a měli jsme to štěstí, že jsme byli jakoby skoro první promoce. My jsme první bakaláři, první magistři, pak jsme mohli dělat postgraduální a tak dále a tak dále. A já tu fakultu vzpomínám dobře.
2: My a oni.
0: Jak se objevilo to divadlo na vlně těch dobrých vztahů?
1: Divadlo se objevilo asi omylem.
0: Osudový omyl přišel v Soběslavi. Na plese pořádaném pro diakonii se měl Maxim Mededa představit malým dětem jako živá ukázka pestrobarevnosti našeho světa. Setkání vyvolalo velké nadšení, splnil kamarádovi svůj slib a shodou okolností se seznámil s produkční divadla Ypsilon. Slovo dalo slovo a...
1: Tak já říkám, kdysi v Beninu jsem hrál divadlo a náš prezident tam byl. A byl to marxista a tak dále, od té doby už nikdy jsem nebudu hrát divadlo. Pak po roce skoro přijdu do práce a tam mám napsáno, Maxime, zastav si ve Psilonce, máš roli. Tak jsem si tam zastavil, režisér si na mě podíval, řeknete nějakou větu, řekl jsem, všichni tam si smáli, protože s tou mou češtinou oni tam úplně lehli. No a takhle to začalo, v roce 99.
0: Jaká to role byla?
1: Role byla voják, francouzský, že? A byl jsem šéf voják.
0: Takže tu bylo několik vět, nejenom jedna.
1: Byla několik vět, no. Tam byly slova, která mi nešly, tak jsme to nějak opravili, aby mi šlo na jazyk, no.
0: Jak se to dál vyvíjelo?
1: Režiséři začali nějak mě všimnout. My jsme si udělali jeden festival, ten o lidských právech.
0: Aha.
1: A pak z tohohle začalo, že mě normálně vzal jakoby do minoru. Pak už to šlo. A pak šel do Hradce Králové. No a pak ty další divadla, třeba Ústí nad Labem, nebo v Národním divadle a tak dále, a tak dále, a tak dále. Až do dneska. No.
0: Nebo jinak řečeno, do letošního roku. Maxim Mededa se stal laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. Děkuji za věnovaný čas a věřím, že nás v pokračování rozhovoru čekají další zajímavá témata z jeho života. Od mikrofonu vás zatím zdraví Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Klíšťata budou v Česku v nejbližších dnech aktivní, varují meteorologové. Olomoucký kraj investuje na Jesenicku do rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Tenisté Nosková, Bousková i Lehečka postupují do osmifinále wimbledonské dvouhry. A počasí v Česku zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Meteorologové v České republice varují před klíšťaty. Na většině území republiky je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko. A situace se v nejbližších několika dnech na některých místech ještě zhorší.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Dopravní policie nabádá k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Bezpečný odstup je takový, když řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení vozidla před ním. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si řidiči mohou pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
5: Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
0: Olomoucký kraj připravuje velkou modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Současné prostory už totiž nevyhovují. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové kromě toho také vznikne zcela nová základna, a to v Mikulovicích.
6: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030. Sport.
0: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková postoupily do osmifinále wimbledonské dvouhry. Mezi muži pak uspěl i Jiří Lehečka. Už ve třetím kole naopak vypadly dvě obrovské favoritky turnaje. Jelena Rybakinová z Kazachstánu a také loňská vítězka Iga Świąteková z Polska.
1: Počasí.
0: Do Česka míří déšť, v noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně na většině území občasný déšť, pouze na jihozápadě republiky srážky ojediněle, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky, večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, pouze na jihu Moravy až 26. Mírný severozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na západě Čech, na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov za Plzní za nájezdem na dálnici D5 na rychlostním úseku silnice havarovala dvě osobní vozidla. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec tu nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako lehodlince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono ty Kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj starali vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela, no.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, tak říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z bal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům, ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička

0: je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bistu tady mít nechci.
1: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
0: Tak ať si ji dají kam chtějí.
1: Kde to nejvíc klouže?
0: Po Kaiserbartu dolů.
1: Kde máte na zámku televizi?
0: Nemám.
1: Který strom v parku je nejstarší?
0: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
1: Kolik je na zámku obrazů?
0: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
1: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
0: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
1: To je šťastný číslo?
0: No právě proto.
1: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
0: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
1: Provedete i nás?
0: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: E-Radio. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď srovna tryská, nebo?

0: teď je Tryskal, není?
1: Tryskal,
0: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
0: Největší kniha, tak jako tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
1: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
0: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
1: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
0: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. Rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
1: To vám zabere běžný stůl doma?
0: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
1: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili Kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
0: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji. Což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
1: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
0: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni, popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě tenhle, ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo, takže a ten Lobkovic samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
0: To je, víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo v části Moravy kriticky nízkých hodnot. V Praze je ode dneška výluka metra na lince C a potrvá týden. A počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V půdě na Hané a také v části jižní Moravy je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Podle Miroslava Trnky z Intersucha množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině tohoto týdne. V části Moravy ale pršelo méně nebo se jí bouřky zcela vyhnuly. Pražské metro ode dneška nejezdí v části linky C, a to kvůli obnově zabezpečovacího zařízení. Dopravu v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do příštího pátku 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
0: Přesně před rokem zasáhl část České republiky rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo přibližně milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
4: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
5: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
6: Podle těch na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
7: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahu.
5: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
5: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Maroka jsou velmi blízko k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. V 98. minutě utkání vedou nad Kanadou 3-0. Druhé dnešní osmifinále mezi Paraguají a Francií začne ve 23 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek, zítřejší maxima většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem do Brna na úrovni odbočky na Průhonice. Na 6. kilometru stojí osobní vozidlo a kamion po nehodě v odstavném pruhu. Jeďte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se zapěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou. A jsem si téměř jistý, že opad plodu má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broskev?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keřičkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 cm.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

někdo dream, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek. A tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí, nebo na grilech plynových. Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobby redaktor.

0: pečení nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečením, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No a pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
1: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
0: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
1: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
0: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
1: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
0: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
1: Přiuzujete také?
0: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř, a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
1: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
0: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrové kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
2: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmena, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek 7 bratří a to se říká, že prší-li na 7 bratří, 7 neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na 7 bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní, na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skuter, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
4: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky výrobné krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení. Což nastal půl roku zpoždění tyhle záležitosti, které nastaly, a nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit navíc.
2: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze zprávy hradu.
5: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna. Sport.
2: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay.
0: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky. Večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
7: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
6: Proč myslíte?
7: Televize je totiž fotbal.
6: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
7: Teplo, žár.
6: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
7: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vlastníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
6: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
7: To jsem viděl v televizi.
6: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mi pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo co vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten figumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na Státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení. Dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukány
7: a Václav Krovka, vydalbe.
8: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
7: Já už má všechno, to víš, teď už snažím se být dobřilý. Ahoj.
8: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
7: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
8: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
7: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, aby jsi je potěšil, aby jsi přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
8: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
7: No, víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
8: Nevím.
7: Si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
8: Textů?
7: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300x4.
8: Co jde?
7: Dobrý počtář.
8: No dobře, no když vím ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
9: Že no. Jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
8: Nápoj lásky číslo 10.
7: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
9: No, to je dobrý hál, jo? Máš třeba věc drážistu?
7: No, asi ne.
8: Na co? Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růz, jo?
7: Ne, to je...
8: Je živej ten vizážista?
7: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem jí začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeše, když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Boták
2: asi. Říkal Mikeši, musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu Horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Můžeš ale to je nějak... Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: Ne, no,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí kysničková. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Co toho neumíš.
3: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
5: Ano.
6: No prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
4: K majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple-Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křítil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže mi přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se, Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kucí, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš
4: jsme,
3: nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom jsem si, já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím, tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milý. Byl to můj kamarád. On miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlejch záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, odtamtať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, puč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle byl, to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková lidra, my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozeových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum dum. A on mi napíše dum dum.

0: hádám, dělete? Dum dum a zase dum dum. Hrozný.
1: On neví, nebo, co je dum dum.
0: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba. Třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
1: Ano.
0: A já říkám, počkej, až tě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
1: Jako na té klávesnici.
0: Ano, ano. Ať lidí.
1: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
0: To je obžaloba, to je zpět.
1: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
0: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
1: Ano.
0: A já ho teda musím psát na něm.
1: Na počítači.
0: Na počítači, no a...
1: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
0: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží na nově nebublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak ono nezapomeňte, že komik... Jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent. Pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
0: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
0: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
4: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
0: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
4: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
0: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... Mohla bys mít miminko.
4: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
0: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do březového háje a když tě chytím...
4: No když mě chytíš, tak co?
0: Ale já tě stejně nedohoním.
4: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
0: Když tě chytím... Nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
4: Tak ctěrade, já se teda otočím,
0: tak
4: jo?
0: Tak se otoč.
4: Tak.
0: Ale je to síla, Šárko.
4: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
0: Když tě chytím... Taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
4: Víš co, do toho háje si jdi sám.
0: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
4: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
0: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma, když jsou na řípě.
4: Na řípu jako na hradu.
0: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
4: Myslíš Germáni?
0: Ne, myslím, sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vememe sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
4: Moudrosti toho domýšlivýho starého papriky. Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
0: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
4: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvochla jste jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas, Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu. Tak prosím, pěkně pojďme si
2: jen předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty, a má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od Batí, jo, ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka, a koupila jsem si nádherné lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže. Jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásné boty, ale teď už nenosím ty vysoké podpatky. Jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem milovala, já jsem nosila mini sukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými teď slovy už se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásný kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherný kabelky. A
0: no, tak to máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Ivetka,
0: ještě
2: boty,
0: se tam dá
2: kabelky,
0: něco dopočítat.
2: No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, že jsme ve spojení hned. Takhle
2: chlapa.
0: Na úvod beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobrý, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko. Jo. Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju. Já je poslouchám. Tak, Honzičku Macovne, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, ty drobky na lince, já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic. No tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale... Pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám linka dnes při sobotě, ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu, taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je
1: tak
0: moc.
1: Mě, to jsem já s delší odmlkou, protože jsem měla telefon zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, já mám Jarmila možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišuju rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuji poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku.
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo jako...
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, moje... ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám úchylky už odmala.
0: No ani tak kolik. Píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jak udělám se dost, že to mě strašně naplně a
0: taky vám rozumím, jakoby... taky bych to nevyslovil...
1: odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní tnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy v Noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Takže já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla náruby, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala Ježíšmarjana, já chcu, vždycky na mě volala Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chcu zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak to jsem si vzala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím, jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježišmarja, no to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky a když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, onko, ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: A dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám. To ne.
0: Vysrabe.
1: To nedělám, ale já vám to řeknu, ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu, takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lidu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo. A pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, na co, když teď nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda nepřišla na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky. A ona, a protože jdem je pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. Až odejde, prvně si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
0: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím, jestli, no, tak snad to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
1: No, a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže jak hodíš, tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
0: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonalé trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru.
1: Jo, to mám.
0: Ježišmarja, tak vám hráblo taky, těší to mě.
1: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
0: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Zajemně. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani A0. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že dobrou zavoláte noc, už dopředu. Dobrou noc.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky, nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin, no vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové L. Pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na něj častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký nešika na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrnil blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubala, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednou telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás, kolega Petr Kubala.
1: Jana.
0: Mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: Ne, to nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: No.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka, nebo spíš hygienický
0: návyk. Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak...
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky, anebo nejhorším, jo?
1: No, ale jinak umejte ruce, přijdu domů, no, umeju si ruce. Když se dívám
0: ruce.
1: Na filmy...
0: Kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a kolik máte spotřebu mýdla?
1: Ale to tak... Kápnu si mýdlo, to vůbec není podstatný, ale... Nebo si je opláchnout aspoň, no. Ale... Současných vesil.
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí... Zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako, no, tak, no, tak v tom nedbalé, případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No tak máte strniště, anebo trošku delší.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No... Tak aspoň to, no. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No, dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macoun. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900, anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička. A hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všechny tím prudím. A je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď. Rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu... No, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla jsem vám říct moji úchylku, která není
0: tak
1: stará.
0: No tak, no tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje uchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, 4, šup. A když to nestínu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou matematiky?
1: Ano, z plezíru, z radosti, jenom že prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to je
0: co děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám. Jenom
0: tak ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo, nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako
1: prostě bršíte? Jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No, tak, jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí veliké potěšení.
0: Já
1: jsem z toho úplně vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát do roka.
1: No, a ještě bych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledný číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí.

0: Já se děkuju dneska taky. Bavím,
1: fakt, že jo. Jo, já se to jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si, udělala jste mi takovou radost,
0: klidně
1: že mám z toho úsiku.
0: Klidně zasáhněte, klidně mě vohodnoťte jako, ale klidně píďo.
1: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
0: Ano. Děkuji vám.
1: Já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Jo, dobrou noc. Nashledanou.
1: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně sem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husí kůže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je, zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, Šáde, Péťo, dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Se úplně vybil telefon, to je ten na Vysočný.
1: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio, rychle.
1: Ano. Máte to daleko?
3: No,
1: jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré. Tak povězte, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
1: Ano. Jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už jsou blíž, už jsou blíž.
1: No, já už jsem s vámi, já vás chcu, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
1: No,
3: já jsem tady povídala, jak mi se mě všechno hodí, protože dělám různé věci. A
1: ano.
3: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho.
1: Ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala. A říkám, slyšíme se a ono nic.
1: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo, mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím, a jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky jako hůlku, takže se pěkně jako tohle. A když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu. A když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo.
1: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, že dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže skate.
1: Ano, jako rozumím. Kurz.
3: Takže děláme vazby, různé svatby a to byl vždycky můj vášivý koníček, dělám různé vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
1: A jo, no, takže, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, když dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce do Brna, ta má to hrozně ráda, jo, a když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě s tím, že teda má někdo radost, no.
1: Ale to takže u vás, ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
1: No, jenom, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami, nebo...

0: dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
1: Já mám takovou představivost, takovou velkou představivost, je prostě se mi hodí asi všechno, by se mi hodilo aj.
0: Jo, tím pádem ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
1: no
0: větší.
1: To guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba žaba, tak jak se hrávalo za nás, za to táče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, máte rád, 4-4, rande, jo, 5 polibek a takový. A nebo ty kopretiny, jak se trhalo, mám tě rád.
0: No,
1: ježíš, to, tím jsme se zabývali. A já jsem na to věřila, jít přes kanál, šlápnout, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže. A 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá kopta. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
1: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo. Takže a vůbec mi to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
1: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda... byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově. Tam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já teď si přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
1: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak kam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, už to tam byl, ale já jsem slepej, hluchej, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to, tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílé gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu, s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zavářeli, sekali dřevo, já jsem mu řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce. Štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba. Jeho brácha, on byl aj zlmňák a když teda, protože jsou z Brna a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo, a tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se a ono nic, tak mě napadlo, že mám hluchý telefon. No, a on se o mě totiž tak stresně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Hřídka Veselý. A ono za manželkou našla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 68. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
0: Myslím, že už jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání.
1: No,
0: já už navíc
1: to
0: slyším...
1: To právě chci vysvětlit, no. To má souvislost. Takže prostě my jsme byli tak přehraní, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny, jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž si to uvědomujem, já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci, no a myslím si, že každý má tu uchylku a když tak si to ani neuvědomuje, že ji má, protože mu to nepřijde.
0: No, to je fakt, ale...
1: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky, musí být moje, když se mi líbí, když se mi nelíbí, tak nic, jo.
0: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře, jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já co pak? Byl holubý dům? Byl? Tím jsme skončili. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání a i já skoro v uvozovkách a i zaponěk jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
1: Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí někde u pivečka ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme si takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, to je moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmenář, oslavují Janečkovi, milý Janečkovi, zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchů, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z Vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí a ten lékař na to odpověděl, no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje, o tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, no, pro někoho, no, chtěl jsem to říct, ale neřeknu, vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet, úchyl, macou. Nebo nevím. Pojďme za láskou.

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde disco party v našem okolí, tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano, mé dítě, čtyřnohé chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka, zdravím vás, Šárko, halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka.
0: Ano.
1: Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to erotický. Ale no, je to uchylka.
0: No tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to víc bolí, nebo je to příjemný, musí míň nebo víc musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: přesně, přesně.
1: Jako tak.
0: Tím pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat. Není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolelo, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem říkal, ano, už to bolí, tak
0: no.
1: Trošku změrní.
0: Umění komunikace. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna a ať vám dá
1: zdravím
0: zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře,
1: zdravím
0: dobře.
1: Zdravím Jarku. Ani
0: ano,
1: bíjou,
0: děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: A nebo že chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Na ráno.
4: Ráno.
2: A večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas Honza Macoun a zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaši úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom na mluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový vy jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prozražilo.
0: No to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí Y, měkké I použít správně M, no tak to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova by měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla, to byla
0: pravda,
1: taková ta moje úchylka.
0: Ano, chápu. A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době už, když jsem začal brát stroky lásky, tak jsem si prohlížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale prostě každá holka tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí pán Bůh nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některý, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
0: Řeknu vám, vy jste mi Hinku vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct, jak muži, tak ženy, ňadra, téma ňadra.
1: Kdo jaké preferuje? To by byla dobrá téma.
0: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, nebo ne, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
1: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby ty 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže dobře. Jako dílka vztahu už se nedá posuzovat.
0: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a vnady, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli to vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
1: Tak tady to fungovalo v té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuhle ty posuzování těch znalostí, těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady jsou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulované, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a to je důležité, aby to člověk ukázal.
0: A spisovně především. Dobře, děkuji vám. Moc vás zdravím, děkuji za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Já doufám, že se mě podaří poslouchat noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek. To...
0: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
1: Není problém, já poslouchám noční linku téměř denně.
0: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše Milá noční linko, dvakrát kontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že... jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně. Nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
3: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína, předem se omlouvám za to,
0: že... Ne, já se omlouvám, já jsem si, chápete, to mě řekne do ucha, tam mistr zvuku z Prahy Petr Kuval vaše jméno a já se ho napíšu blbě, rozumíte tomu?
3: Já jsem si omlouvám předem omlouvit, až jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím, ale
0: jo.
3: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
3: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No. A to...
3: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy s chloupky pod paží.
0: Ano.
3: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude, mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
3: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám teď sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát rýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
3: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
3: Tak, přesně tak. Natura, přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
3: Rád, vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barbořikové.
0: Ano.
3: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
3: V televizi. A hned potom jsem usnul a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloupky, či nemá, ale rozhodně, každopádně
3: to,
0: zdravím i jí, kdyby poslouchala a vás. Doufám, že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to berete jako...
3: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barbořiková, ta je tady ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
3: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
3: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceon. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem. Já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořad s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Prášes. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden. Tak jako to naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No, ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěků spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No, Míšo, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No, dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No, píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: nelečí.
1: Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
2: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pana Honzo, všechny posluchače Noční suvy. Tak moje úchylka je, která nastala čím, já jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořádku minulost tady toto, jak se si to zmiňovala v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako malá, ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela práva, maminka říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu, až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být. Pintry, jak to říkám.
1: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
2: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
1: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
2: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mi třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku přímo. Už mi to vadí, musím ten obraz na to nás. I když pak nevidím, ale já to vidím. Já vidím.
1: No to jo.
2: No, záclona. No je to, já se tomu směju, ale já to přiznám, ale tak to je. Jako, jo.
1: No jo.
2: No. Nebo
1: to je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc v domácnosti. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
2: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odhrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidím. Všechno, nebo mám třeba přes stůl, konferenční takový. Ne u brusaku, který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo u brusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, probadí to přece vidí, že to zhrnul ten ubrousek a už je hoň na střeše. Prostě to
1: já
2: tak,
1: vám
2: to tak
1: rozumím.
2: Jako je.
1: Ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já
2: no,
1: nechci, aby to vyznělo, že já jizmus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absenci jako blízkých, ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není, u mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
2: Ano, já to sami, návštěva, no, že mě tak předneště, já říkám, pro Boha, já určitě nemám koupelně tam návštěvo, já nemám to, jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, a říká, já si to vystavím. A říká, ty pro Boha, já nevím, co mám všechno přesně, ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli mám všechno přesně, pak se mu pozvala dál, a to jsem se ještě nebyla jistá. No hrozné.
1: Jo, přesně,
2: když
1: jo, ježiš.
2: Když to teď poslouchá, tak si řekl, že nejsem normální, já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
1: Takhle, to kdyby nevím. To, ale no nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
2: Vy mi rozumíte, ano.
1: Já vám naprosto ráda. Rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa ráda. Omega všeho.
2: Ano, to jsem jako opravdu ráda, a hlavně vlastně, když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
1: no,
2: to jsem teda...
1: Ale jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože svědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou jako na ten úklid. Jo? A to bych já musel uklidit uklizení. Jako.
2: Ne, tak to zase tak neberte. Já jsem to teď přehn... Já jsem mě to...
1: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdybychom to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne, je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
2: Někdo to tak má, ale ano, přesně.
1: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě. A stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si, ne z plezíru, že nevíme, co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
2: Ano.
1: A to tam mě došlo, že to nebude úplně OK.
2: Ano, no, no.
1: Je, udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
2: A ještě jsem chtěla říct další, jenom stručně, co se týká těch čistých rukou, že když si před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce spále, když někdo přijde, tam mi umývalo umít, než vkročí tady. To je tady ta úchylka, ale teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít ten pořád o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady to.
1: Ano.
2: Protože já teď na tu češtinu jsem opravdu, maminka vždycky ještě na základní škole diktáty mě dávala. Já dneska jsem říkal, to odolená voda, to je skloněvání úplně jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrnete jako, jako program a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala. Na to.
1: No tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy, čistotnou a hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, dobrou noc.
2: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor. Dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že? Ochlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Ale no díky. Normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu. Vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Vysočí Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška Ostrava Zábře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyzdělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku, potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala, kde. Na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak, sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou. To spíše vypadá jako na námět sbírka, ale nechala jsem si jenom dva, ty nejdrahší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to.
1: No, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po starou.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali. A prostě tam dobré čtení v těch receptech. Ještě je tam Přemek, podlaha a tak dále. No. A také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady vás zastavím. Řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé. No. Neodkládám jako takhle, ale že... je chci udělat, ano.
1: No tak právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si kvakamole.

0: A bylo to, je to recept, když si byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky. A tam jeden pán jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystříhla, dala jsem si ho do folie a si ho nezaspiním, nepomastím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám a to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně, a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane bože, takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner, ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového, no to ale je jiné téma by bylo, to bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je, jako tak bych řekla, taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného, jako se ho zeptám. Tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluše tak, je taková urejpaná trošičku teda potom, no, v tom případě.
0: Ano. A ona... Pani se na mě dívala a třikrát se ptala, se mě ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju. Že jsem urejpana.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit. Omlouvám se za to, jedna hodina se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání, moc mě to potěšilo, pobavilo. A k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
0: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok, dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď ji máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval, ano, odmixoval, odmačka, odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnou, jo. Nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to. Tak moc za to děkuji nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz anebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně. Ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý,
3: hnědý,
2: ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče, byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane. Princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.

0: I Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10x tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to je jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky z té dovolené a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dal mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tak teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhle té situaci
3: zachovat. Manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty
3: zjadnou kluci. Ani to tam nechci, mě nerozdrejně, mě to tam.
5: Jeje, dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
6: Co tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
7: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je to Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlatovi?
5: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
7: Ty jsi to zatajil? Co? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
6: Co je to za bláboli, co to měli
7: za
6: pitom?
7: No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
6: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
6: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku, to je bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Co? Nech se Seš ty vůbec normální?
6: Já jsem...
7: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin... Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnout, ona tam dozadu nevidí.
5: Než já jim našli!
7: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
6: Prosím tě, nevěří, to je podraz.
7: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
7: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
6: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
7: No, Ludva, no.
6: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
7: No, můj Ludva. No,
6: mě chceš vyprovokovat?
7: Ale vůbec tě nechci.
6: Buchty, ty jsi přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
7: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
7: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: Já se sem vrátím, ale to není nikdy.
6: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
6: Kačko,
7: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda tý komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky a neb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, naši dom, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak to se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, asi spomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Na předsedou poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase se šel poděkovat, no dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou S Ninoci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let. Než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru. Náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
8: No, o čem jiný?
9: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
8: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje.
9: Ano,
8: stručně řečeno, je to příběh
9: milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc ne, přesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
8: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
10: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavla ta do toho tam tchýně. Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slova pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost. Račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
4: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem. A Orlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Orlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: A to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak mi sehnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se měl rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptore?
9: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šuba asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volal, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom, podařilo se to.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane režisér, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník lze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dubbingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dubbingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Charlie Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Ty, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho nahradit.
3: Prosím.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihenová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá pusa!

0: Říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Nalda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
1: Je to báječný muž.
2: Evidentně jste prožili hezký večer.
1: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se jo, říká, ano, úvod, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný, no a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.